0: Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Karlose Vémoly levici Elzu, informuje v tiskové zprávě. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Zatím je v karanténním režimu v uzavřeném pavilonu Šelem. Irán v noci sestřelil americký vrtulník Apache a Spojené státy na to budou muset odpovědět, uvedl na sociální síti americký prezident Donald Trump. Oba piloti stroje jsou podle něj v pořádku. Tenistka Marie Bousková postoupila na trávě v Queen's Clubu do druhého kola při svém debutu na londýnském turnaji, kde se ženy loni představili po 52 letech, porazila Polinu Kuděrmětovovou 6-0 a 6-3.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve středu bude převážně zataženo, občas čekejme déšť, v severozápadní polovině Čech místy také přehánky a nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Jedna vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: zkušeností celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda podle syndikátu nepředložila údaje. Česko je připravené přispívat k obraně a Jílek předvedl nejhodnotnější výkon roku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda premiéra Andreje Babiše stále nepředložila klíčové údaje nutné pro racionální posouzení plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu na stát. V prohlášení to uvedl syndikát novinářů. Oznámení plánu vládní koalice změnit financování médií veřejné služby bylo podle něj autoritářské a neprofesionální a nepředcházela mu veřejná a odborná diskuze. Česko je nadále připravené přispívat svými vojáky ke společné obraně východního křídla NATO v Litvě, ale také prostřednictvím jednotek nasazených v Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Po setkání se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem v Berlíně to řekl ministr obrany Zuna. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
2: Ta situace, která trvá strašně dlouho a obtěžuje všechny a je nedůstojná, si myslím, české zahraniční politice, aby nějak skončila. Na druhou stranu to, že nebyl včera pan prezident schválen jako člen delegace, přestože to bylo avizováno, tak asi dává do jisté míry nám všem informaci, že za těch 14 dní, nebo kdyby měla být další vláda, která o tom bude jednat, tak pravděpodobně dojde k rozhodnutí, že pan prezident nebude součástí té delegace, což já považuji za velmi nešťastné.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur, řekl německý ministr obrany Pistorius. Tato suma podle něj vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbro a připsal si premiérové dílčí triumfy také ve světovém poháru.
3: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě vícenější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport a aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali. Asi ty první medaile na to mistrovství se, jelikož to byl nějaký první cenej koch, který jsem získal v té seniorské kategorii, takže asi už je toho.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude převážně zataženo, čekejme také déšť, nejvyšší teploty mezi 14 až 18 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ženíšek kritizuje dáreček pro Babiše. Vémolovi odebrali Levici a u smrti Kellnera se pochybilo. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
2: Pokud to bude vypláceno z daní a nebude propláceno z Evropské unie, tak to zaplatí všichni. Takže proto i ten název, aby to každý pochopil. Myslím si, že vláda to velmi dobře chápe. A právě proto přichází shodou okolností, jsem si to nedávno pročítal, jak vlastně, jaký je záměr, a já teda nevím teď z hlavy úplně, kdy má pan premiér narozeniny, ale všechno by nasvědčovalo,
3: myslím, že to
2: má
3: 2. září.
2: A takže se to blíží k tomu přes prázdniny, protože takový dáreček bych chtěl asi dostat od svých poslanců každý.
1: Celý presklub na našem webu v frekvence1.cz. Po zmizení vrtulníku s českým miliardářem Petrem Kellnerem na Aljašce provozovatelská společnost Tordrill Mountain Lodge neučinila klíčové kroky. Nevyslala průzkumný let, nespustila nouzový plán a neupozornila pátrací a záchranné složky. U soudu v Anchorage to řekl soudní zalec v oblasti vrtulníkového provozu Corey Taylor. Ministerstvo životního prostředí odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly levici Elzu, informuje v tiskové zprávě. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Zatím je v karanténním režimu v uzavřeném pavilonu Šelem. Irán v noci sestřelil americký vrtulník Apache a Spojené státy na to budou muset odpovědět, uvedl na sociální síti americký prezident Donald Trump.

0: Oba piloti stroje jsou podle něj v pořádku. Tenistka Marie Bousková postoupila na trávě v Queen's Clubu do druhého kola při svém debutu na londýnském turnaji, kde se ženy loni představili po 52 letech, porazila Polinu Kuděrmětovovou 6-0 a 6-3.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve středu bude převážně zataženo, občas čekejme déšť, v severozápadní polovině Čech místy také přehánky a nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda podle syndikátu nepředložila údaje. Česko je připravené přispívat k obraně a Jílek předvedl nejhodnotnější výkon roku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda premiéra Andreje Babiše stále nepředložila klíčové údaje nutné pro racionální posouzení plánu převést financování České televize a Českého rozhlasu na stát. V prohlášení to uvedl syndikát novinářů. Oznámení plánu vládní koalice změnit financování médií veřejné služby bylo podle něj autoritářské a neprofesionální a nepředcházela mu veřejná a odborná diskuze. Česko je nadále připravené přispívat svými vojáky ke společné obraně východního křídla NATO v Litvě, ale také prostřednictvím jednotek nasazených v Lotyšsku, Polsku a na Slovensku. Po setkání se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem v Berlíně to řekl ministr obrany Zuna. Místopředseda TOP 09 a zahraničního výboru sněmovny Marek Ženíšek v presklubu kritizuje protahování složení delegace na summit NATO. Prezidenta v ní neočekává a mluvil také o dotacích a o chystaném dárečku pro Babiše.
2: Aby už ta situace, která trvá strašně dlouho a obtěžuje všechny a je nedůstojná, si myslím, české zahraniční politice, aby nějak skončila. Na druhou stranu to, že nebyl včera pan prezident schválen jako člen delegace, přestože to bylo avizováno, tak asi dává do jisté míry nám všem informaci, že za těch 14 dní, nebo kdyby měla být další vláda, která o tom bude jednat, tak pravděpodobně dojde k rozhodnutí, že pan prezident nebude součástí té delegace, což já považuji za velmi nešťastné.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur, řekl německý ministr obrany Pistorius. Tato suma podle něj vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbr a připsal si premiérové dílčí triumfy také ve světovém poháru.
3: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali. Asi ty první medaile na tom mistrovství se, jelikož to bylo nějaký první cenej kok, který jsem získal v té seniorské kategorii, takže asi už je toho.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude převážně zataženo, čekejme také déšť, nejvyšší teploty mezi 14 až 18 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla

0: neskutečně černá.
1: Krásné ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, statistici zveřejní konečnou hodnotu květnové inflace. Druhý cizí jazyk už nebude na základních školách povinný. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán. Ten ohlásil protiútoky. Dnes se dozvíme, jak na tom byla květnová inflace. Podle předběžných odhadů Českého statistického úřadu činila 2,1%. Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček očekává, že se odhady potvrdí. Frekvenci 1 ale dodal, že do inflace propisují vyšší ceny nájmu, ale i dalších položek.
3: Aktuálně je to hlavně alkohol a tabák. Rovněž se nám zvyšují ceny nájmů a dlouhodobě přetrvává nárůst cen ve službách. Zde je to samozřejmě velice nepříjemné s ohledem na začínající dovolené, kdy právě ubytovací i stravovací služby a zájezdy výrazně meziročně zdražily.
2: V dubnu byla inflace na 2,5%. Druhý cizí jazyk nebude na základních školách povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí, anebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Ty zároveň nebudou muset učit děti angličtinu od první třídy. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. V Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz, založená v roce 1998. Festival zahájí v 11:30 dopoledne pardubická skupina Vypsaná fixa. Policisté v souvislosti s festivalem posílí hlídky. Dohlížet budou zejména na dopravu. Loni na festival přijelo 50 tisíc lidí. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za pondělní sestřelení amerického vrtulníku Apache na Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to na síti X oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny Spojených států v regionu Perského zálivu, mimo jiné v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Hokejisté Caroliny vyhráli v noci ve finále NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Hrdinou se stal Jordan Staal, který v první třetině zvýšil na 3-1 a ve 48. minutě zápas za stavu 3-3 rozhodl. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
4: Frekvence 1. Počasí.
2: Během dneška bude na většině území zataženo a místy se přidá déšť. V Čechách také přeháňky. Zpočátku půjde většinou jen o slabší srážky. K večeru ale budou zejména na jihovýchodě četnější a začnou nabývat na intenzitě. Hlavní vlna srážek dorazí dnes v noci, kdy bude vydatně pršet hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes zůstanou jen mezi 14 a 19 stupni. Na horách bude kolem 10.
4: Frekvence 1. Doprava.
2: A na hlavních tazích je zatím klid, nejsou hlášeny žádné nehody ani kolony. To je vše ze zpráv v 6. Teď už máte středeční ráno na Frekvenci 1 a jsou tu mý oblíbenci v dobrém rozpoložení, krásně vyspalí. Nechtělo se jim, ano, nechtělo se jim.
1: Komu se dnes, přátelé, chtělo?
2: Mě ne.
1: Já mám pocit, že se dneska nádherně, ale nádherně spalo. Mě taky ne.
2: Máro, včera jsi stěžoval, že i s otevřeným oknem ti bylo vedro, protože v noci bylo 20 stupňů, první tropická noc.
5: No.
2: Tak tentokrát to bylo lepší, ne?
5: No, dneska to bylo lepší a člověk přijde sem a tady je opravdu jako zima. Když se na to podíváš, já jsem tady posledně tady jako zabadila.
1: Já už jsem zatopila, jsem vám chtěla říct.
5: Jo?
1: Už jsem nám tady zatopila, protože tady je taková zima, že podle mě tady bychom normálně mohli chladit víno nebo pivo a udělat se, až skončíme nějaký večírek.
5: To já mám když tak zimní bundičku. To by možná ten den rozsvítilo.
1: Tak, krásnou středu.

0: Frekvence 1.
1: Krásné středoční ráno přeji všem, vítejte u horoskopů. Svátek slaví Gita, Margita a Gréta, blahopřejeme. S lunou v Beranu si nebudete odepírat nic z toho, co vám dělá radost a potěšení. Vášnivá energie Berana vás ale může svádět k unáhleným rozhodnutím. Můžete zažít trochu zmatku. Co čeká blížence? Neobyčejným plánům jsou nyní dveře otevřené. Akčnost koluje ve vašich žilách a probouzí i vaše srdce. Nelze vyloučit, že do života vám vstoupí nový člověk. Radci, můžete zaznamenat jisté vybočení ze stereotypu. City a vášně snadno splanou, což vás může svádět k dobrodružství. Pro svobodné raky je to výhra, pro zadané problém. Lvi, dnes se ukáže, na koho se opravdu můžete spolehnout. Co vám rozhodně pomůže, je smysl pro humor. S tím přežijete. Pany, pracovní výkonnost je na maximu, výsledky budou mluvit za vás. Váhy, zřejmě budete prožívat malé dilema. Zda jít či nejít na schůzku s osobou, která vás velmi přitahuje. Štíři, o lásce se říká, že je mocná čarodějka. Pokud jste vklouzli do jejího vlivu, budete se jen těžko dostávat zpátky. Střelci, chcete-li s druhým sdílet víc než pohledy, vyberte si dnešek, štístko vám přeje. Kozorozi, stojíte na startovní čáře, jen vykročit. Dnes se ukáže, jaké jsou vazby mezi vámi a partnerem. Vodnáři, vaše dnešní aktivity jsou velmi rozhodující. Máte-li něco v plánu, kujte železo, dokud je žhavé. Ryby, víc než na efekt, myslete na to, co děláte. To, co byste chtěli zlomit, se vám podaří pouze trpělivostí a velkým nasazením. Berani, luna je ve vašem znamení. Planety vás nejspíš budou tlačit do různých flirtů, pokusů a předvádění. Jdete z extrému do extrému. Jedni uspějí, druzí ne. Víci, cítíte, že stojíte na rozcestí. Touha po společnosti se pere s potřebou domácího krbu, nevázanost s oddaností. Pozor na nepromyšlené akce. Milí přátelé, hvězdy převážně stojí při vás, ale pokud možno, zdržte se lákavých nabídek a bouřlivých projevů. Mějte důvěru ve své schopnosti a znalosti. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: UB40 na frekvenci 1 a 1 plus 1. Jeden fórek od nás, jeden fórek od vás. Tak na start dneska, Mára. Ty tam máš fórek z jakýho ranku? Povídej.
1: Tak mám tady rozhovor ženy s mužem.
0: Ano, to je vždycky napínavý.
1: Zase si v noci mluvil za spaní, povídá žena svému muži. Jo, kdybys mě nechala mluvit ve dne, nemusel bych si to odbývat v noci.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jedno.

0: zatím neloučíme, to rozhodně ne. Máme tady další fórek, 1+1 na frekvenci 1. Tenhle mi přišel od Tomáše.
1: Ano, od Tomáše Fili.
0: Vidíš, vlastně, co jsem se nezeptala tomu, jestli mi to náhodou neposílal on. Ne, to máš nějaký plzeňák. Tak, otázka na tebe, Máro. Co dělá 17 blondýnek před kinem?
1: No tak... No nevím.
0: Nevíš, čekají na 18. Protože film je od 18.

0: mezi 14. a 19. v maximech na Moravě a ve Slezsku. Stejně tak na východě Čech dneska zataženo, deštivo, ten dešť poměrně intenzivní. Na západě Čech naopak spíš jen přehánky.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: Minuta po půl sedmé a Lucie Černé zprávy.
6: Já jsem to věděl.
7: Dobře, hezké ráno. Česko dnes navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. V dvoudenním programu má setkání s prezidentem Pavlem, předsedou Senátu Vystrčele, ministrem zahraničí Macinkou. Dnes má také vystoupit v Senátu na výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Přizvána byla na bod věnovaný bělorusko-ukrajinským vztahům po svých prvních rozhovorech s ukrajinským prezidentem Zelenským. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámu Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena ke 100. výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že svěřenkyně trenérky Klimkové čeká v play-off papírově těžší soupeř. Navíc jim unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů.
8: Frekvence 1.
9: Doprava.
7: A ještě míříme na silnice.
10: Zvýšená opatrnost věnujte poruše nákladního vozidla na 61. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Místo je průjezdné, aktuální bez držení. Jinak je provoz na dálnicích plynulý, a to bez nehoda, bez kolon, z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
5: Krásné dobré ráno ze studia Frekvence 1. To byl včera
7: Fičák.
5: No, bylo to raz na raz. Mně se ani, no, jako... Nestihlo se ti udělat špatně.
7: Řeč je samozřejmě o posledním slově, protože nám píšete, jaké že to bylo to slovo paní Dagmar Honcové, co potřebuje k předpovědi počasí, tak to bylo, přátelé, okno.
5: No, okno. Taková blbost, že?
7: Taková blbost, no, ale já vlastně potřebuju taky okno ke svému životu. Musím říct, že jo, já jsem třeba ten člověk, který fakt potřebuje spát při otevřeném okně. Jo, ať je léto, nebo zima.
5: To tak. Se kolikrát v létě zbudíš úplně celá doštípaná, ne?
7: No, nevím, jako... jsou takový ty věci do zásuvek, co se strkají.
5: A to ti nesmrdí?
7: To mi nesmrdí. Jako je, furt je to pro mě lepší, než abych měla zavřený okno. Mám takovej pocit toho, že že se udusím, ale prostě ten vzduch mě chybí.
5: Máš pravdu, je to o dost lepší, než instalovat do okna síťku. Zkoušela jsi někdy?
7: Ale, kuš.
5: Nelze, nelze.
7: Ty jsi to dělal někdy?
5: Ano, dvakrát.
7: A na sucháč, nebo já?
5: No.
7: Jo, ano. A blbý.
5: Jak říkám, nelze. To prostě tam dáš a už druhý den se tam ten rožek, který tam se odchlipuje, vsteky. Tak to celý smucháš. Ano!
7: Radši smrad do zásuvky. No, každopádně, máme pro vás novou větu, je to Saša Rašilov, dostali jsme se včera na tisícovku, tak o peníze budeme hrát samozřejmě i dneska. Jinak včera to bylo 48,5 tisíce.
5: Ani to neříkej. Bylo to hromada peněz. Je to hromada.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Část úředníků na americkém ministerstvu financí se zasazuje o vydání nové 250-dolarové bankovky u příležitosti 250. výročí založení USA. Na bankovce by měl mít portrét současný šéf Bílého domu Donald Trump.
2: Ano, tak do nich by rád byl na bankovce asi. Tak to je samozřejmě jeho posedlost sám sebou. Na něm vidíte, koho má na světě nejraději. To je takový jednoduchý. Ale ono jako k tomu moc nebo řada chlapů, co mu má blízko a nemají takovou moc a takovou pompu kolem sebe a takový peníze, čili on zosobňuje něčím v takovým extrémním kritériu určitý chlapský vlastnosti. By se rád viděl na bankovkách a zrcadla by se ráno zeptal, kdo je v Americe nejkrásnější a ještě by to nedořekl, už by byl doníku, že se ptáš.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1. We'll be right back.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1, filmový Gump právě teď doznívá a my jdeme prověřit, kdo je tady chytrej jak rádio. Máro, dnes já směrem k tobě, prosím. Tak dneska je takové jedno docela zajímavé výročí, to se ještě probereme. Je to den, kdy byl poprvé použitý signál SOS. Mm-hmm. A já se tě ptám, ne, jestli je to tečka, tečka, čárka, čárka.
1: Škoda, už jsem to měl nachystaný.
0: Já se tě ptám, co to vlastně znamená SOS?
1: No tak to je volání o pomoc. No. Stačí ti to takhle?
0: Mohl bys jít trošku dopodrobna?
1: Mohl, ale nechci.
0: Ale nechci. Víte to vy, dejte nám klidně vědět. 736 300 444, nebo naše Instagramy, klidně pište i tam. No a za chvilečku to tady společně rozlouskneme.
2: Frekvence 1.

0: Minuta po 7:45 na frekvenci 1, tak je Ace of Base. No a my se dostáváme k tomu, co teda vlastně znamená SOS.
1: No, to jsem se ptala já tebe.
0: Tak co to tady je?
1: Já tady mám správnou odpověď. Ta dorazila do SMSky a je to Save Our. Vlastně je to zkrátka třech písmen.
0: No.
1: Jako spaste naše duše. Je to v angličtině.
0: Jo, takhle.
1: SOS.
0: Takže to má takový jako římskokatolický nádech
1: takový,
0: ještě.
1: Takový, přesně takový. Nebo to ještě může být jako spaste naši loď.
0: No.
1: Tam máš místo soul shift.
0: Což je taky s Eskem, že jo?
1: Což je taky s Eskem. Takže SOS je pouze zkratka tady toho spaste naše duše.
0: Jsi nějaká chytrá, člověče, poslechni.
1: Jak rádio.
0: No, může být.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny. I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel. Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Žádeček na frekvenci 1 a to nejlepší z muziky i v další hodině a taky peníze, i když jich není tolik jako včera. A znova přišla SMS-ka, viď? Ať to řeknem.
1: Přesně tak, my bychom to rádi odtajnili, ale to by se nám to jaksi malinko prozradilo.
0: Ne, podle mě je to odtajnit jako to včerejší slovo.
1: Tak to napíšu, ne včerejší slovo.
0: Včerejší slovo, ale bylo to okno. Okno, my vám to ještě párkrát řekneme. Každopádně je tam nová věta od Saši Rašilova a nejenom, že hrajeme o 15 stovek. Ale máme pro vás dneska taky bodky do robotky.
1: Moc pěkný
0: botičky.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
7: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
8: Je čas na jídlo plné

0: dubnových 2,5%. Hlavní ekonom Deloitte David Marek očekává, že se odhad statistiků potvrdí. Spotřebitelské ceny může zvedat stále nejistý vývoj u pohonných hmot, ale i drahé potraviny.
1: Pohonné hmoty snižovaly inflaci, tak není jisté, zda to bude platit v měsících nadcházejících. No a další položkou, která dokáže výrazně rozhýbat inflaci, bývají ceny potravin. Ty naposledy tu inflaci zvýšily a je možné, že tomu tak bude i v dalších měsících.
0: Druhý cizí jazyk na základních školách už nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Plagy ředitelům škol. Lidice si dnes připomenou 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Na místě proběhnou vzpomínkové akce. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se v roce 1942 stalo 340 obyvatel. V Praze dnes začíná festival architektury, designu a developmentu, který nabídne prohlídky běžně nepřístupných míst i výstavy a přednášky. Třetí ročník akce potrvá v Karlíně a na Rohanském nábřeží do soboty. Vstup je zdarma, ale většina akcí během festivalu vyžaduje předchozí registraci. České turistky mají z ostudy kabát. Ve Vysokých Tatrách se koupaly v chráněném plese. Navíc byly naprosto nahé. Zachytila je přitom kamera. Teď jim za porušení předpisů hrozí pokuta v přepočtu za více než 80 tisíc korun.
2: Voda nemá ani 7 stupňů. Dve nahé turistky porušili predpisy.
3: Kúpanie v plesách je zakázané.
2: Ohroziť mohli rybino, podľa doktora aj seba.
4: Môžu dostať zápal plúc.
2: Slováci žiadajú prenaháčky, trest ako zo slunce seno. Juraj Gejtoš, Frekvence 1.
0: Trenér José Mourinho odchází z Benfica Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí 15 milionů eur, tedy asi 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informuje na webu. Real se zatím nevyjádřil. Mourinho už v Realu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul.
5: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska bude na většině území zataženo a místy se přidá déšť. V Čechách také přehánky. Zpočátku půjde většinou jen o slabší srážky. K večeru ale budou zejména na jihovýchodě četnější a začnou nabývat na intenzitě. Hlavní vlna srážek pak dorazí dneska v noci, kdy bude vydatně pršet především na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes zůstanou jen mezi 14 a 19 stupni, na horách bude kolem 10.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
0: A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
7: Zvýšenou opatrnost věnujte 81. kilometru dálnice D3 ve směru na Prahu. Důvodem je předmět v levém jízdním pruhu, průjezd se však nezdržíte. Porouchané nákladní vozidlo stojí na 61. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. I zde je průjezd bez držení a houstnou začíná provoz od 3. kilometru dálnice D2 ve směru do Brna a na Pražském okruhu, a to od Lochkovského tunelu po Ořech. V obou případech je zdržení okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
0: Je po zprávách 7, to znamená, že na Frekvenci 1 už zase pokračují Mára s Lupkou.
8: Už zase?
0: Jo, už zase. No jo, už třetí den, Mára si tu. A to tu ještě budeš, pár.
8: A to já už stříhám metr.
0: A
8: to mám za trest nebo za odměnu?
0: Za odměnu.
9: To máš za odměnu? Samozřejmě, že to máš za odměnu. Jasně, že je to za odměnu. Víš, co by za to jiní dali?
8: Víš, co by bylo za trest? Já se až bojím domyslet.
9: Každopádně, prosím tě, já tě chci varovat a vás všechny chci varovat. Já dneska nemám brejle, takže kdybych četla někde nějaký nesmysly... Já normálně mám náhradní brejle v autě, ale protože jsem své auto půjčila své dceři a potřebovala jsem je jiným autem, tak jsem se je radši přehodila. A musím říct, že je to fakt špatný. Přátelé, co děláte, když zapomenete brejle? Fakt mi dejte vědět. 736 304 44. Já nevím, zatím jsem se teda tady zvětšila, to umím.
8: Setrl plus. Pomůžeš si.
9: Takže, ale třeba SMSky v telefonu si nezvětšíš, že jo?
8: Tak já ti je přečtu.

0: Krásné ráno, herečka Sára Rychlíková je tady dneska s námi na Frekvenci 1. Prázdniny se blíží, s prázdninami už klasicky letní Shakespeareovské slavnosti. Vy v komedii Omylu, je to tak. Krásné ráno.
1: Krásné ráno, dobré ráno, ano.
0: Kde se vlastně zkouší? Protože premiéra ještě není.
1: My zkoušíme ve zkušebně v Řeznický, nebo divadla v Řeznické, což je kousek od Národní třídy. Máme tam takový prosvětlený prostor a je to moc fajn.
0: No a poprvé jako do plenéru se dostanete kdy?
1: 8. června si myslím, že jdeme poprvý a začínají i ty večerní vlastně zkoušky
0: takže
1: trochu jiný život.
0: Takže to už. Dobrý, tak po představení se chodí kam? Protože herci normálně v divadle jdou po představení do klubu, že jo?
1: No, to zjistíme. Já právě, my chodíme na Vinohradech, kde mám angažmá, tak chodíme do klubu, ale tady vím, že minulý rok jsem kolegy viděla u Radášku.
0: Jenom tak náhodou, že jste je tam zahlídla, jo?
1: Ano. No.
0: Takže Shakespeareovky pro vás poprvé.
1: Pro mě poprvé.
0: Herečka Sára Rychlíková je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: Dneska s námi na frekvenci jedna herečka Sára Rychlíková, letos v létě jako Adriana v komedii Omylu. Kdo jsou vaši parťáci?
1: Tak mým parťákem je Aneta Krejčíková, která mi hraje sestru Lucianu, pak manžel Antifolus syrakuský, což je buď Mára Adamčík, anebo Tomáš Havlínek. A taky se tam potkávám s mými sluhy Péťa Buchta, Šimon Krupa, vyjmenuji vám klidně celý obsazení Marek Taclík, Jakub Kohák. Teď si na někoho zapomenu, tak to bude.
0: To
1: špatný.
0: Je právě to, když člověk řekne.
1: Jsem začala špatně. Vyjmenuji
0: vám
1: Stárková.
0: Klidně všechny.
1: No. Ale nejvíce potkávám s Anetkou, s Tomášem nebo s Márou. No.
0: Byla jste někdy na Shakespeareovkách jako divák? Třeba i jako děcko ještě?
1: Myslím si, že jako děcko ne, že jsem, protože já jsem s Příbrami. A byla jsem podle mě poprvé 4 roky, 5 let zpátky, 6 na Večeru tří královem, který právě režíroval Vojta Štěpánek, který teď režíruje i komedii Omylu. Bylo to fantastický. Pak jsem měla další roky, jsem viděla Zimní pohádku, Bouři, ještě na něčem jsem byla. Měla jsem možnost nějakého porovnání. A ten Vojta je výborný. Je tam znát Ostrava, která je silná.
0: Když zmiňujete tu Ostravu, tak samozřejmě Shakespeareovky se vnímají jako, že jsou v Praze, ale byla jsem i na představení v Brně. Přece jenom těch štací je víc. Na kterou se těšíte nejvíc? Je to ta Praha? Nebo teďka teda to zní tak blbě, jako abyste neurazila někoho na Moravě, ale je nějaký místo, který vás vyloženě láká?
1: Mě láká ten Pražský hrad. Já to mám strašně ráda, chodím na Petřín ráno, často na procházky nebo večer, doopravdy často, takže já se těším tam.
0: Herečka Sára Rychlíková je dneska s námi na Frekvenci 1.
2: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého

0: 5 minut před půl osmou, nejvyšší čas podívat se do truhlice posledního slova a možná i vysypat.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak v posledním slově pro vás máme 1500 peníze, které jste tam nastřádali během včerejška. Otázkou samozřejmě, kdo ty peníze chce. Hezké ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1. Kdo tam?
0: Dobré ráno.
4: Dobré ráno. I včas v mostu.
0: I včas v mostu.
3: My vás zdravíme. Zaregistrovala jste, že nám to včera padlo?
4: Ano, ano, zaregistrovala.
0: Měla jste radost jako já?
4: Velikou.
3: A byl to váš tip?
4: Nebyl to můj tip, nebyl. Měla to, jsem úplně.
3: Jo, tak to se člověku aspoň uleví. Že
4: ano,
3: by ty,
4: ano, přesně. Jasně. Jinak by to mrzelo.
3: Tak jo, tak máme tady pro vás tuhle tu větu od Saši Rašilova.
5: Nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je...
3: Tak co myslíte?
4: Průjem.
3: Tak to prověříme.
5: Nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je...
0: Ale to taky si myslím, že není úplně...
3: Není to asi úplně, no.
0: Komfortní.
3: Není to rozhodně komfortní situace. Každopádně my moc děkujeme za tenhle ten tip. Zdravíme do mostu.
4: Děkuju.
3: A my přihodíme peníze, vy se mějte krásně.
4: Děkuju.
0: Tak to bychom měli 2000.
3: Je to ta peníze, o které hrajete ještě jednou dneska ráno.

0: Moravě a ve Slezsku intenzivní déšť, v Čechách jen přehánky a teploty maximálně do 19.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Půl osmé a zprávy Lucie Černé.
0: Hezké ráno, druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou moci nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí a nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Plagy ředitelům škol. V Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz, založená v roce 1998. Festival zahájí v 11:30 dopoledne pardubická skupina Vypsaná fixa. Spojené státy dokončily odvetné údery na Irán za pondělní sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Dnes nad ránem to na síti X oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránská média mezitím uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny Američanů v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Hokejisté Caroliny vyhráli v noci ve finále NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebudoval.
6: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na hlavní tahy.
7: Zvýšenou opatrnost věnujte 81. kilometru dálnice D3 ve směru na Prahu. Důvodem je předmět v levém jízdním pruhu, průjezd se však nezdržíte. Porouchané nákladní vozidlo stojí na 61. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. I zde je průjezd bez držení a houstnou začíná provoz od 3. kilometru dálnice D2 ve směru do Brna a na Pražském okruhu, a to od Lochkovského tunelu po Ořech. V obou případech je zdržení okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.
5: Krásné dobré jítro ze studia Frekvence 1, dneska vysílá Lubka s Márou a Lubka si dneska zapomněla brýle.
0: Lubka na slepejše. Hele, co dokážu je zvětšit si to v monitoru. Bohužel si neumím zvětšit ty SMSky, které mě přišly, takže jsem to fakt podala Márovi.
5: To by ale taky šlo.
0: Ano.
5: Ano. Ano. Tomáš Fíla to má docela velký.
0: Nic,
5: no pojďme od toho.
0: Já
5: jsem poprvé dostal ženy telefon, přičetl SMSku.
0: No.
5: Tak tady píše, dobré ráno Lubko, ani nemluvte, stalo se mi to již po několikrát, hlavně do práce, kde šiju, to je pak mazec, přeji krásný den, Žizela.
0: No vidíš, tady i tohle jako v počítači to jde zvětšit, jo? Takže zdravím, já mám brejle všude, bohu dík na dálku vidím ještě parádně, to je i můj případ, já jako fakt na dálku vidím opravdu dobře, ale kdybych zapomněl, tak asi koupím bílou hůl a objednám vodícího psa. No, já fakt jsem dneska jak bez ruky. Pavel radí přivírat oči a oddalovat nebo přibližovat telefon, no.
5: Nakolik bys to měla kroku?
0: Já si myslím, že bych to musela podat tobě. Poslat tě na druhý konec
5: pozor,
0: místnosti.
5: Ale když by se to stalo mně, já jelikož mám krátký ruce, no, tak bych to asi taky nic moc nevyčet.
0: Krátký ruce, slepý oči. No, ale máme tady nový pořekadlo.
5: Pozor, tady ti píše ještě někdo další. Já to už bych asi neměl,
0: že?

0: ďakujú ti.
1: Jan Kraus a Blondína.
2: Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Co vy na to?
3: No tak na to mě neužije, Miluško. Já jako bohužel musím použít odpornou frázi, to za mých časů. Já jsem jaksi přišel do poměru, kdy se o bydlení ani neuvažovalo, protože to byla marnost. Druhá věc je, já si myslím, že je ohromně přeceňovaný ten nárok na to bydlení. Oni dokonce by chtěli, aby bylo zařazený mezi lidský práva bydlení. Já jsem říkal, pokud to bude možný v křovinách, tak jo. Ale já si myslím, že umožnit bydlení má být lidský právo, abyste nezůstal na ulici. Ale bydlení neznamená mít byt. To je velký rozdíl. To je, jako byste mohla říkat, že nebudete jezdit městskou dopravou, že chci, aby ten autobus byl váš, jako ten, co to krade v Norsku. Možná to proto krade. To je nějaký ultrasocialista.
0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1. Skapadabadu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu,

0: čas vyrazit na výlet, který není zadarmo, na kterém můžete něco vyhrát.
1: Říkáš to naprosto správně, Frekvence 1 a Coca-Cola vyráží opět za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak pozor.
0: Ano, v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App. No a pozor, na cesty právě vyráží taky náš kolega Tomáš Fíla, jsou tam nacpaný cen. Tak Tome, kde ty jsi?
0: Ahoj, krásné ráno.
2: Ale krásné dobré ráno vám přeji. Tak dneska musím říct, že jedeme do města, které byste měli znát oba dva, protože jste byli malé děti a sledovali jste večerníčky a já jsem tenhle ten večerníček měl strašně moc rád. Nicméně začneme něčím, co by asi spíš mohlo nahrávat Lupce. No tak uvidíme. Jedeme do královského města založeného Přemyslem Otakarem II.
0: No tak to mi nenahrává. Jestli jsem něco nenáviděla, tak to byl dějepis.
1: Já jsem teda z večerníčku měl rád Jáju a Páju.
0: Ne, to budou to. No pojď, necháme to. Podle mě to budou ty plyšáci. A jeden byl zlej a druhý hodnej, že jo?
1: Co?
2: No, to je přesně ono.
0: No nic, tak Mára hádá, já jsem nic neřekla, pojď.
2: Dobře, tak na místním náměstí najdeme i chrám svatého Bartoloměje, který navrhoval slavný středověký stavitel Petr Parlés.
1: No tak jestli to byl Petr Parlés, tak to by mohl být a plyšáci, i když nejsem jistý, že jeden byl zlej. Kolín? Jsou to medvědi od Kolína?
2: Je to tak, my jedeme opravdu do Kolína.
0: Ten Parlés, ten to rozsekl. Pane, pojďte si hrát, já jsem ho nenáviděla, toho velkýho.
2: Já jsem si nenáviděla Kolín.
0: Ne, Parléře.
1: Péťu.
0: To byl strašný, ale sígr.
1: On byl dacán, no. To co...
0: No nic, tak to ne, povídej.
2: Takže prosím vás, dneska máme namířeno do Kolína, jedeme tam na Karlovo náměstí, neboli Karlák, mm-hmm. A sejdeme se tam přesně v 10.00 a samozřejmě velký žlutý frekvenční offroad, já s úsměvem na tváři, k tomu plato nápojů Coca-Cola, voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun, luxusní zrcadlové sluneční brýle a ještě plážová osuška i s plážovou taškou. Letní výbava tak, jak má být a samozřejmě i spousta letního osvěžení.
0: Tak paráda, takže 10 Karlák v Kolíně.
2: Je to tak?
0: Ty a tvůj offroad, tedy tvůj. No.
2: Jako jo.
1: Tam je totiž jako ještě jo. Taková, Tomáš mi to včera ukazoval, taková vychytávka na střeše toho offroadu.
0: No.
1: Má totiž jedničku, je to napsaný Fíla.
0: Ne. Jo.
1: To je jeho auto.
0: Tome, tak jo, díky moc, měj se krásně, přejeme šťastnou cestu.
2: A vám všem krásné ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, Tomi.
0: A jenom doplníme, že mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Krásné středeční ráno, za 4 minuty bude 8, máme pro vás připravené čerstvé zprávy, teda ne my.
1: No já ne, já určitě ne.
0: Máme pro vás připravené, Lucka, za chvíli.
2: A za dny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do Auto Esa.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde?
4: Od Lesa prodá auto u Esa.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
10: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
11: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
12: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
13: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Luci, dej zprávy.
0: Dám je. Bez prosím i. Je to prosím moje práce, tě. Je to moje práce, pojď. Takže na automaticky.
14: Pojď,
0: tak
14: automaticky děkuju, děkuju. Pojďme na to, prosím.
0: Hezké ráno, statistici zveřejní konečnou hodnotu květnové inflace. Praha přitvrdí proti ohňostrům, městské části je budou moci zakázat úplně. Kolony hlásí D1, Pražský okruh i příjezd do Prahy po D5. Dneska se dozvíme, jak na tom byla inflace v květnu. Podle předběžných odhadů Českého statistického úřadu činila 2,1%. Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček očekává, že se odhady potvrdí. Frekvenci 1 ale dodal, že se do inflace propisují vyšší ceny nájmu, ale i dalších položek.
15: Aktuálně je to hlavně alkohol a tabák, rovněž se nám zvyšují ceny nájmů a dlouhodobě přetrvává nárůst cen ve službách. Zde je to samozřejmě velice nepříjemné s ohledem na začínající dovolené, kdy právě ubytovací i stravovací služby a zájezdy výrazně meziročně zdražily.
0: V dubnu byla inflace na 2,5%. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci

0: Parní vlaky se vrací na koleje ve východních Čechách. Spanilé jízdy začnou už ve druhé polovině června.
1: Oblíbené letní jízdy parních vlaků v Pardubickém kraji se rozjedou už 20. června a budou jezdit až do 1. zářijového týdne. Cestující letos čeká například rozšíření jejich tras i do sousedních krajů. Velký zájem je dlouhodobě o historický jídelní vůz, který byl v loni prakticky okamžitě po spuštění rezervací vyprodaný, a enormní zájem o tento unikátní vagón je i letos. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: V Bratislavě se narodila siamská dvojčata. Podle serveru Aktuality.sk jde o skutečnou raritu. V moderních dějinách Slovenska jde o třetí takový případ. Podle jiných zdrojů o čtvrtý od roku 2000. Mluvčí nemocnice Dana Kamenická zdravotní stav novorozenců zatím neupřesnila. Více podrobnějších informací ale slíbila poskytnout dnes. Čeští fotbalisté se dnes z Dallasu letecky přesunou do dějiště svého prvního utkání na mistrovství světa do mexické Guadalajary. Jejich soupeřem bude v pátek ve 3 hodiny ráno našeho času Jižní Korea. 18. června pak Češi nastoupí proti Jihoafrické republice a skupinu A uzavřou 25. června zápasem proti Mexiku.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska bude oblačno, zataženo, na většině území se přidá déšť, v Čechách taky přehánky. Zpočátku půjde většinou jen o slabší srážky, k večeru ale budou zejména na jihovýchodě četnější a začnou nabývat během noci na intenzitě. Nejvíc bude v noci pršet na Moravě a ve Slezsku. Teploty zůstanou mezi 14 a 19 stupni přes den, na horách bude jen kolem 10.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A dlouhé kolony čekejte skoro všude.
3: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy. Na 38. kilometru stojí ve stoupacím pruhu porouchané nákladní vozidlo. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Pokračují na Frekvenci 1 Mára s Lubkou.
4: Po 2000 v posledním slově, to je aktuální výše banku, ale to není všechno, co si
5: není,
4: v této hodince dáme.
5: Není, i dneska soutěž o super pohodlné, krásné zdravotní boty, a protože je to poukaz za 5000, Máro, tak já jako vejít. Žena si to umím spočítat.
4: No, takže...
5: A tam se vyjdou minimálně dvoje.
4: Ale když bys byla spořivá žena...
5: Když bych byla muž, tak si koupím troje.
4: No...

0: Spolu s námi dnes herečka Sára Rychlíková. Jestli můžeme od divadla i k jiným projektům. Můžem?
1: Určitě.
0: Už je to chvilku. No, natáčení možná víc chvilek dokonce. Za mě jeden z nejlepších českých seriálů v poslední době, i když teďka se říká teda spíš miniserie, když toho není moc, Metoda Markovič. Vy jste hrála sekretářku a já musím říct, že mě vlastně docela překvapilo. Já jsem to nevěděla. Že dřív bylo úplně běžné, že právě tyhle ty sekretářky dělaly ty figurantky, anebo dokonce volavky a tak. Vy jste si to teda vyzkoušela?
2: Já jsem si to vyzkoušela a pak posledně jsme se dostali k nějakému dialogu, jestli to opravdu bylo potřeba a bylo. Ty slečny to dělali často jako ty sekretářky a my jsme to jenom točili. Nebylo to, nebyla to ta pravda, nebo byla to pravda na kameru, ale no a když za mnou stál Péťa, který hrál
0: Petr Uhlík,
2: tak si to neumím si, bylo to i tak pro mě nepříjemný, nekomfortní nějaká zóna a neumím si představit, že bych byla v jejich kůži.
0: Rekonstrukce vraždy to vlastně bylo.
2: Jako za nima stál člověk, který
0: to fakt spáchal.
2: A několikrát třeba zabil, jo. Takže si myslím, že na to, že to byla dívka, třeba v mém věku, tehdy 26, a stál za ní někdo, kdo ještě třeba, nevím, měsíc zpátky jako zabil naposledy. Já se to vůbec nemůžu představit.
0: Herečka Sára Rychlíková je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: O tu nejlepší muziku se vám stará Frekvence 1, koukám na hodiny, máme 17 minut po 8 raní. No a nejvyšší čas, aby jsme se taky podívali a někomu udělali pohodlíčko na obutí, nebo
1: přesně
0: na nohy. Tak, přesně tak.
1: My tady máme pro vás slibovanou soutěž, tak pojďme na to, co potřebujete. Telefonní číslo, a to je 257 400 999. Dneska tedy soutěžíme o poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě a jsou to boty Peter Legwood. Já je mám, ty je máš.
0: Já je mám taky.
1: O, my se máme.
0: No, hejda.
1: A teď tedy, že se opravdu máme, protože já musím říct, že jsou to jedny z nejpohodlnějších botiček, které jsem v poslední době obula. Škoda, že je dneska venku tak, jak je, protože já mám pantofle. Dneska je to teda na plnou obuv, ale já je nesundávám. Já je fakt nesundávám z nohy, jsou strašně pohodlný.
0: Se ty mě nelakuješ, že?
1: Ne, já tě nelakuju, nenosím je jenom já, nenosí je jenom Mára, nosí je třeba zdravotníci, nosí je třeba číšníci, nosí je prostě lidi, co jsou celý den na nohách.
0: Co třeba kuchaři?
1: No, vidíš.
0: Tam je ale třeba protiskluzová podrážka.
1: To si myslím, že funguje, protože jsou tady botky, které mají i dokonce certifikát pracovní obuvi. Takže no jestli tak potřebujete i obuv do práce, tak to samozřejmě máte. Jestli vás bolí nohy, jestli vás bolí záda, vyzkoušejte italskou obuv Peter Legwood. Lehká, pohodlná, upravitelná, to by jí upravovali, vy?
0: Ano, upravuje se to tak, že prostě vezmou klasickou nahřívací pistoli, to, co máte třeba v dílně, No, nahřejí to a pak to trošičku jako roztáhnou, já mám vysoký nárt, takže já jsem tam potřeboval malinko jako vůli v tom, no, říkal, tak si do toho dejte tu nohu, tak jsem tam šupil tu nohu, pravda, bylo to trošku jako horký,
1: no,
0: ale to vydržíš.
1: Ale pasuje to.
0: Pak ti to nahřejí ještě jednou, nechá ti to na noze vychladnout. Mm-hmm. No a musím říct, hele.
1: Potom ta botička krásně sedí pro celodenní nošení. Byla jsem dokonce s babičkou, to ti ještě řeknu teda, než se pustíme na toho soutěžení. Vybírali jsme tyhle ty botičky i pro babičku. A protože má haluxy, tak přesně ve zdravotnických potřebách nahřáli, vytvarovali. No a jak je babička spokojená?
0: No.
1: Tak, botky můžete mít samozřejmě i vy. Co pro to udělat? Vytočit právě teď telefonní číslo 257 400 999 a správně odpovědět na otázku, kterou tu pro vás máme. Takže kdo pak se nám dovolal a odkud? Halo, halo.
2: Miluška.
1: Miluško, vy jste nějaká překvapená, zaražená, smutná. Co se vám stalo?
2: Nic, akorát jsem to nečekala.
1: Nečekala. No tak teď buďte připravena, protože pro vás máme poměrně si myslím
0: jednoduchou
1: otázku.
0: Tak mohu ji poklást?
1: Ano, máme otázky na každý den speciální, dneska tedy středa 10. června.
0: Tak.
2: Ano.
0: Pro koho je obuv Peter Legwood určena? Tak za A. Jen pro děti, za B, pro lidi, kteří trpí bolestmi, anebo za C, pro všechny, kdo chtějí pohodlnou obuv.
1: Miluško.
2: Za C.
1: Myslíte za C?
2: Ano.
1: Tak, krása,
0: podařilo se to, no ano, je to tak. Jsou to cvičky pro všechny.
1: Poukázka v hodnotě 5000 korun je samozřejmě vaše. Miluško, věřte tomu. Botky budou pro vás? Jako 5000, to není na jedny boty.
2: Určitě i mamce koupit.
1: I mamince. No tak za nás samozřejmě ta nejlepší volba, kterou můžete udělat, podělit se o botky se svojí maminkou, každá budete mít určitě jedny, jsou krásný, tak si určitě vyberete. Miluško, vy nám zůstaňte na telefonu.
2: Děkuju moc.
1: A my jenom připomínáme, že o botičky Peter Legwood hrajeme každý den a pozor, v pátek. V pátek to bude velký.
0: To bude tolik botů, to by se tím člověk mohl i přikryt.
1: To bude celá rodina a podle mě to bude nejenom celá rodina, taková ta nejbližší, jako já, táta, dcera, syn.
0: To může být boty sestřenice, co ji nemáte rádi.
1: V pátek tedy poukázka v hodnotě 25000 korun na obuv Peter Legwood. Poslouchat Frekvenci 1 se vyplatí.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1. Dnešní nejvyšší odpolední teploty pouze do 19. Dnešek nejchladnější den z celého týdne v Čechách. Přeháňky od východních Čech, potom dál na Moravu a do Slezska ten déšť o něco intenzivnější.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Minuta po půl deváté a půlky Lucie Černé.
5: Hezké ano, Český statistický úřad dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu květnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Lidice si dnes připomenou 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Na místě proběhnou vzpomínkové akce. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se v roce 1942 stalo 340 obyvatel. Trenér Jose Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí 15 milionů eur, tedy asi 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informuje na webu. Real se zatím nevyjádřil.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
5: A ještě míříme na silnice.
7: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo 20 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
4: No, máme tady krásné středeční ráno, 3:30. Tu dnes, jste asi odpočatí někteří.
0: Dnes 10. června. Pojďme se podívat, co se v tento den událo v minulosti. Už jsme to lehoulince nakousli. Mm-hmm. Úplně poprvé byl použitý signál SOS, a to v roce 1909. Tehdy britský parník narazil u Azor do Útesu. A ještě jedno výročí tady mám. A hádej, kterým směrem asi tak míří.
4: Helena Vondráčková má narozeniny.
0: Helena ne, ale jdeš samozřejmě správným směrem.
4: Tak její partner.
8: Já, ač mám spánek bez jesmu.
0: Taky ne, tak ale míříme na Karlštejn. Přesně tak. Rok 1348 a byl položen základní kámen Karlštejna. Nejvtipnější na tom je, že to měla být schránka.
4: No.
0: Opravdu schránka. Karlštejn měla být schránka na korunovační klenoty.
4: Se to nějak přifouklo, že?
0: taková hodně velká
4: já
0: schránka.
4: Já si teda pamatuju, když já jsem byl na Karlštejně poprvé, tak to se tam byl ještě s mámou a jdeme a teďka mám, říkám, byl stánek takhle udělaný a tam prodávali 2-litrovou pomerančovou limonádu, víme kterou, 80 korun. A máma říká tenkrát, takových peněz za 2-litrovku, to není možný. 15 let zpátky, ta stejná cena, ale za třetinku.
0: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Barcelona ždímá eura z návštěvy papeže. K pronájmu jsou i balkony nad cestou, kudy projede. Co vy na to?
2: No tak z návštěvy papeže ždímá každý a Španělsko jako tradiční katolická země si to užije, že jo?
1: No.
2: A zavzpomínají na inkvizici, španělskou botu, na všechno. No tak Španělsko je katolická, nebo byla katolická velmoc. On tam teď vládne ohromný levičák. Takže tento tam čistí.
1: Jo, no. Přesně, tento pročistí, ale zase dostavěli, že jo, takže dobrý.
2: Jo, no a druhá věc je, Barcelona je krásná.
1: Jo. No, pronajímají tam balkony za 2,5 tisíce na člověka, to vypadá.
2: Musíte říct ale měnu.
1: Za 2,5 na naše, rovnou počítám. Jo, začínají v
2: Ačkách,
1: no. Ale to budou ty zálenější balkony.
2: To je za babku, hele. Papež na balkóně za 100 euro, to je za babku. To bych koupil a přeprodal.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: prosinci 1 a my pro vás máme peníze.
1: 2000 v banku posledního slova.
0: Přesně tak, pojďme na to, pojďme hrát.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Já bych řekl, pojďme ho vyprázdnit ten bank, ale to bych vám moc přál, ale to se asi...
0: Takhle na začátku mě to přijde vždycky škoda, jako dostat 2000, jako jo.
1: A podařilo se nám to už někdy?
0: Jo, myslím si, že dokonce jednou se to povedlo hned na poprvé, že to byla nějaká 500.
1: No to se musel ten dotyček úplně bylo být do čela, to snad není pravda, ale tak co chceš dělat, když
0: ale tak jako dovoláš, jasně, na ulici to nenajdeš, že jo, takže dobrá i 500, ale samozřejmě, když dáš někomu vybrat, chcete 2000, anebo jako to bylo včera 48,5, co by si vybral?
1: No, mě by pán Bůh za to potom určitě potrestal, že jsem nebyl skromný, takže já už tomu trošku jako rozumím, jak to nahoře funguje, musím to prohlít.
0: Už se to zjistil?
1: No, ano,
0: ano. Už ses byl podívat nahoře a nechtěli tě, viď?
1: Ne, ale ze spod docela jako...
0: Ze spod se ozývají.
1: Tahali, no.
0: Tak jo, pojďme zjistit, kdo se nám dovolal a odkud. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, frekvence 1.
1: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Koho pak tam máme?
4: Tady je Jiřina Vyškovsko.
0: Jiřinko, zdravíme na Vyškovsko. Máme tak pro vás 2000. A tuhle větu.
5: Nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je...
1: Co?
4: Škytavka, nebo nevím, jak po pražsku se to řekne.
0: Škytavka? Si myslím, že by se mohlo po pražsku říct škytavka. Mm-hmm. Pojďme to prověřit.
5: Nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je škytavka.
1: To snad není pravda toto!
0: To Ježiš, je no teda to a my to tady probíráme.
1: Jiřinko.
0: Až pardon, se mi z toho chce kašlat.
1: Proč to děláte?
4: No teda, no to není možný.
0: No, tak je to možný. No, tak vidíte,
4: je
0: máte...
4: Je to lepší jak drátem do oka.
0: Přesně.
1: Jiříka, Lubka, na zemi to nenajdete, no.
0: Přesně.
4: No to, jo, Ježíš, to není možný.
0: Tak, to se tady dlouho u nás Šarašilov neohřál.
1: No, to teda.
0: Jiřinko, velikánská no, gratulace.
4: Mám radost.
0: Jo, 2000, no, co s tím uděláte? No, víkendový nákup. Nebo?
4: No, to ne, něco si koupím pěknýho na sebe.
0: Jo.
4: No.
0: Jo. Tak jo. Jiřinko, máte recht, nepokládejte prosím vás telefon. Dobře, napíšeme si na vás kontakt, dáme to všechno dohromady.
4: Jo? Děkuju moc.
0: Není zač.
4: Děkuju.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop.

0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.

0: umřel, Saša Rašilo.
1: No to ne teda, no. To si myslím, že kdybych věděl, jak rychle to půjde, tak by vymyslel něco zapeklitějšího.
0: Tak 2000 už mají svoji majitelku, vyhrála Jiřina z Vyškovska. My pro vás na Frekvenci 1 samozřejmě chystáme nové slovo. Vyhlížet ho můžete už dneska dopoledne u Robina.
2: Tak fajn. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Efler
2: a mají pořád co rozebírat.
4: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
5: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
4: To za chvilku vyteče ušima.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
17: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
18: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.

0: a stanoví přesné příčiny úmrtí, je krajská zdravotní připravena jednat s rodinami o případném odškodnění. Mluvčí policie řekl, že vyšetřování případu pokračuje. Neštěstí se stalo loni z 26. na 27. listopadu. Dva novorozenci zemřeli, další dva lékaři resuscitovali. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Česko dnes navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. V dvoudenním programu má setkání s prezidentem Pavlem, předsedou Senátu Vystrčilem i ministrem zahraničí Macinkou. Dnes má také vystoupit v Senátu na výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Přizvána byla na bod věnovaný bělorusko-ukrajinským vztahům po svých prvních rozhovorech s ukrajinským prezidentem Zelenským. V Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Hlavní hvězdou úvodního dne bude anglická virtuální kapela Gorillaz, založená v roce 1998. Festival zahájí v 11:30 dopoledne pardubická skupina Vypsaná fixa. Policisté v souvislosti s festivalem posílí hlídky. Dohlížet budou zejména na dopravu. Loni na festival přijelo 50 tisíc lidí. Krajka z Vamberka na Rychnovsku je prvním řemeslným výrobkem u nás s evropskou ochranou. Jde o zásadní krok pro řemeslníky, ale také pro zákazníky.
2: Vamberská krajka se stala prvním českým řemeslným výrobkem s evropským chráněným zeměpisným označením. Nová ochrana má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a zaručit zákazníkům původ i kvalitu výrobku. Podle zástupců kraje i města Vamberk jde o významné ocenění dlouholeté tradice, která je s regionem úzce spjata. Krajkářství ve Vamberku připomíná také místní krajkářská škola a muzeum krajky. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Papež Lev 14. dnes požehná nejvyšší kostelní věži světa. Ta se teprve od letošního roku vzpíná nad chrámem Sagrada Familia v Barceloně, který na své dokončení čeká už od konce 19. století. Tehdy své vize do návrhu promítl katalánský architekt Antoni Gaudí. Bazilika se stala jeho tvůrčí posedlostí a byl tu i pohřben poté, co přesně před 100 lety zemřel. Hlavou mistrně světa v běhu nad 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund. Dnes čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Dneska bude oblačno i zataženo, místy se přidá déšť, v Čechách také přehánky. Zpočátku půjde většinou jen o slabší srážky, k večeru ale budou zejména na jihovýchodě četnější a začnou nabývat na intenzitě. V noci bude nejvíc srážek na Moravě a ve Slezsku. Teploty zůstanou mezi 14 a 19 stupni, na horách dnes bude kolem 10.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A dlouhé kolony hlásí D1 i Pražský okruh.
4: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 174. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete pojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
1: Na Frekvenci 1 opět Lubku s Márou.
5: No máte, přesně máte. Tak, to máte.
6: O, vy se máte. Krásnou středu, tak mluvili jsme tady o tom, když nám padlo poslední slovo, že 2000 na ulici nenajdeš. A tak jsme si tady s Márou říkali, co jsme vlastně kdy na ulici našli. Jako hodnotného. Jestli peníze, našel jsi někdy něco?
5: No, peníze to nebyly, já jsem teď nedávno, když jsem benčil psa, tak
6: ne.
5: Jsem, co? No to já normálně sbírám, to já vím, že je hodnotný, no.
6: Jo.
5: To už mě jednou stálo 500.
6: Jo, takže hodnotu to jistou má.
5: No, ale tu minusovou. Nicméně našel jsem, protože pes tam nějak čuchal v ohništi a tam ti bylo, člověče, klubko měděných drátů.
6: Aha.
5: Samozřejmě vím, že tam někdo pálil tu bužírku, která je kolem okola. A tak mě takovou napadlo, kolik by to hodilo? To klubko.
6: Jo? A zjišťoval jsi to nějak
5: podrobně? No ne, bylo to celý od popela, tak mě se s tím nechtělo tahat, že jo. Zrovna jsme byli jako neúplně blízko u domu a věřím tomu, že bych to přitáhl domů. Co to je tady, tohleto odporný?
6: Takže
5: to přitáhl pes.
6: Ano, takže přátelé, co jste kdy našli, jak hodnotného, klidně pište na 736-300-444 anebo nám budete moct i zavolat na číslo 257-400-999.
5: Tak jest.

0: Klikejme na frekvenci 1, máme 17 minut po 19. hodině. Zaplať
1: jsou důfám, jako ještě bráznivý, ne? Ale takhle naštěstí ne takovou rychlostí.
0: No a my jsme se vás ptali, protože nám dnes spadlo poslední slovo poměrně netradičně docela brzo, 2000 v tom byly.
1: A já jsem řekla, takovou částku na ulici nenajdeš a už jsme tady měli téma, že jo?
0: A už tady máme téma jak z Partesu, no tak my už jsme říkali, že sem tam někdo něco tady najde, ale z SMS-ek tady. Ahoj, frekvence 1, s přítelem jsme byli na houbách, našli jsme zabalené úplně nové záchodové prkénko. No, houby nenašli, ale tento skvost máme schovaný. Co kdyby náhodou? S pozdravem, Andrea. A to si myslím, ale zase ono záchodový prkínko, to je docela kumšt koupit, víš?
1: Já si myslím, to muselo být někde v Pangejtu nebo v tom příkopu u cesty, že jo, že to někdo vezl jako nový, když to bylo zabalený.
0: Tam rostou ty největší bedly.
1: Přesně. Taky tady máme ještě jednu SMSku. Zdravím z kanceláře do frekvence 1. Moje štěně Jack Russell jednou sebralo při venčení 500. Jak jsem mu je rvala s tlamy, tak jsem byla nadšená. Evík z Olomouce.
0: To je jasný, to když děcku bereš 500 z kasičky, jasně, taky jasný. Se brání. Ale,
1: ano.
0: Co já mám kamaráda a Jan Pavelka, to můžu říct, normálně se k tomu jako Honza přiznal, protože ten artefakt, který on našel, je v Olomouckém muzeu. On chodí rád do pole, hledá s detektorem kovu, kde co.
1: Jo.
0: Našel sekeromlad. Pro ty, kteří neví, je to z doby železné, obrovský, nebo takový kus něčeho. Normálně bys to hodila dál.
1: Jasně.
0: Ale on je takový hloubavej, Jan Pavelka, takže to zanesl do muzea. Nevyčíslitelná hodnota.
1: Ano.
0: Několika set milionů, čímž pádem jemu by to zkazilo charakter, ale oni jako šli tomu tak trošičku naproti a dostal celoživotní, aspoň teda doufám, že to takhle říkali, Jan Pavelka dostal celoživotní návštěvu, myslím si, že to je vlastivědné nebo zemské muzeum v Olomouci zdarma.
1: Já jsem za celoživotní rentu, tak to ne.
0: Ne, ne.
1: Ale do muzea můžeš chodit každý
0: to
1: den.
0: To jo, a je to tam vystavený s jeho jmenovkou, on to chodí, ukazuje to dětem.
1: To je šťastný. Ale to je zase hezký. Co jste našli vy, klidně dejte vědět. 736-304-44.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1. Nejchladnější den z celého týdne je před námi. Odpolední teploty maximálně do 19 na Moravě a ve Slezsku. Stejně tak na východě Čech intenzivnější déšť. Jinde v Čechách většinou přehánky. Za chvilku krátké zprávy.
1: I letos vyráží moderátor frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
2: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
3: No a zprávy o 9:30 s Lucí Černou.
4: Hezké dopoledne. Meziroční inflace v Česku v květnu zvolnila na 2,1%. Před chvílí to oznámili statistici. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Dnes to oznámila krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Vyšetřování případu podle policie dál pokračuje. Federální soud ve Spojených státech trvale zakázal státu Alabama popravovat vězně dusíkem. Zdůvodnil to tím, že tato metoda porušuje v ústavě zakotvený zákaz krutých a neobvyklých trestů. Čeští fotbalisté se dnes z Dallasu přesouvají k prvnímu zápasu na mistrovství světa do mexické Guadalajary. Let by měl trvat zhruba 2 hodiny a 40 minut. V podvečer tamního času už mužstvo absolvuje v Mexiku tradiční předzápasový trénink. Duel s Jižní Koreou je čeká v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A ještě míříme na silnice.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 173. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. V této koloně si navíc dejte pozor na 21,5 kilometru, kde se došetřuje dopravní nehoda dvou vozidel. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.

0: jednou jsem vybíral v bankomatu peníze a cestou k automatu jsem našel 200 korun. Pavel.
1: To je moc hezký.
0: To je takový procento z toho výběru.
1: Přesně. To, co necháš na poplatky, tak ale aspoň někomu se to vrátilo. Ale tady pozor. Pěkný pozdrav. Můj manžel našel u auta na parkovišti taštičku, asi takový ten neseser.
0: Ano.
1: A v ní doklady a 125 tisíc. Paní to vrátil, paní zapomněla i poděkovat, odměřená, arrogantní, všem krásný den, Danuška. No, tak to víte, tak když ztratíte tady takový baťok,
0: jasně,
1: tak to...
0: Jasně. Hele, dobré ráno všem na Frekvenci 1. Můj vnuk šel na autobusovém nádraží vyhodit do koše ubrousek a v koši byla tisícovka. Skoro tam skočil po hlavě, když je tam uviděl. Pak si za ní koupil kartičky Pokémonů. Šťastnější dítě jsem neviděla. Hlavně se pořád ptal, jestli ho nezavřou. Bylo mu 8 let, Martina.
1: No, tak to je zlatý.
0: To je ale krásný, ne? Tak samozřejmě věc, kterou najdeš, bys měl vrátit. Co si budem? Takže možná chápu jako obavy vnoučka, pokud mu to říkali od základní školy, že vlastně se všechno musí vracet.
1: Takhle, já si pamatuju, že já jsem jednou ztratil a bylo mi vráceno. A byl to teda jako telefon, ten jsem ztratil v lese. Tenkrát to bylo, že se ještě do toho telefonu dostaneš velmi jednoduchým, že jo, hvězdička, křížek, nebo jak to
0: jasně,
1: bylo,
0: no,
1: to měla odemknutý. Takže jako jo, a pán mě ještě mi ten telefon vrací, říká, tak doufám, že až třeba taky jednou najdete telefon, že ho taky vrátíte. Ještě jsem to štěstí neměl a tu možnost.
0: No vidíš, hele, další zpráva. Asi se bavíte o nálezech. V zimě jsem byl s dcerkami potrénovat sjezdovky na Vysočině. Po jedné zastávce na kraji sjezdovky jsem sjel dozadu a upadl. Pát mi přinesl 1000 korun. Při škrábání zpět na mě vykoukla ze sněhu tato modro-fialová bankovka. Ten den jsme měli vlastně zdarma.
1: To je paráda. Jak to všechno do sebe hezky zapadá.
2: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
3: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: Uši Marta Jandová.
1: Hned na dvou.
2: Krásné dopoledne. Krásné
1: Ahoj,
2: dopoledne.
1: Ahoj Marti. Takže my jsme se tě ptali, o čem bude tvé vysílání, nebo my jsme ti řekli, o čem bylo to naše?
2: No já jsem vás poslouchala, takže vím, že jste mluvili o nalézání věcí na ulici. No. A já jsem jako fakt v autě přemýšlela, co jsem tak kdy našla. Určitě jsem tam našla třeba 5 korun. Jako nějakou minci jsem určitě našla. Přesně teda nevím, co to, jako kolik to bylo. Ale to potěší vždycky. Ale co vlastně, kdy občas nacházím, je když vyndám třeba po zimě letní bundu a tam je třeba stovka.
1: Tam je třeba stovka.
0: A teď jako stovka.
2: No někdy, jednou jsem našla i 1000.
1: To
2: jako
1: bylo říká, kovej platě, viď?
2: To je tak příjemný, víš, jako když najdeš, najdeš ztracení peníze. Ztracení. Blbý je, že víc si člověk ztratí.
0: Prosím tě, v jakém druhu oblečení to bylo, co?
2: Tak džíny, takový ty malinký kapsičce, která tam je.
0: Tak ty já si propucuju dneska. Jenom prosím.
2: Hodně štěstí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staroček originál půl litru za 6,90. Penny.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
5: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
6: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Pár sekund po desáté, je tady Lucie Černá, krásné dopoledne.
8: Hezké dopoledne, meziroční inflace v Česku v květnu zpomalila. Stav siamských dvojčat, která se narodila v Bratislavě, je dobrý. Čeká je první operace. Kolony zůstávají na D1 i Pražském okruhu. Inflace v květnu klesla o 0,4 na 2,1%. Český statistický úřad tak dnes potvrdil svůj odhad z minulého týdne. V nadcházejících měsících bude klíčový vývoj na trhu s pohonými hmotami a to, jak se ceny paliv promítnou do celkové inflace. Řekl to pro Frekvenci 1 hlavní analytik firmy Citfin Miroslav Novák.
9: Návrat meziroční inflace na hodnoty z ledna a února je v nadcházejících čtvrtletích velmi málo pravděpodobný. Zvýšené ceny pohonných hmot budou v nejbližších měsících zřejmě držet celkovou inflaci nad 2% a postupně se mohou více promítat i do dalších cenových okruhů.
8: Ve druhé polovině roku je zároveň podle Nováka pravděpodobné, že opět začnou zdražovat potraviny. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí, anebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. V Praze dnes začíná festival architektury, designu a developmentu, který nabídne prohlídky běžně nepřístupných míst i výstavy a přednášky. Třetí ročník akce potrvá v Karlíně a na Rohanském nábřeží do soboty. Vstup je zdarma, ale většina akcí během festivalu vyžaduje předchozí registraci. Stav siamských dvojčat, která se narodila v Bratislavě, je dobrý. Před chvílí to řekl šéf dětské nemocnice Bartoň. Spojena jsou pánví, čeká je první operace. Podle serveru Aktuality.sk jde v zemi ve spojitosti s narozením siamských dvojčat o skutečnou raritu. V moderních dějinách Slovenska jde o třetí takový případ. Podle jiných zdrojů o čtvrtý

0: 19 stupni, nahora bude kolem 10.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. V této koloně si navíc dejte pozor na 21,5 kilometru, kde se došetřuje dopravní nehoda dvou vozidel. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
0: A je po zprávách 10, to znamená, že na frekvenci 1 už máte Martu Jandovou.
3: Ano, krásné dopoledne. Ještě jednou máme 10. června. Svátek mají gitušky. No a ten Medard furt posílá tu svoji vodu. Tak doufáme, že to ještě nebude 38 dní. Víte co, ale my se toho nebojíme, protože my to přežijeme a je to jenom voda. Voda. Voda je život. Tak jsem to krásně řekla. Začíná moje hodinka vysílání a mám pro vás samozřejmě to nejlepší z muziky. Pokud někomu mohu poblahopřát k narozeninám, tak mi už teď pište klidně telefonní čísla vašich oslavenců. Třeba s přáním, i se jménem samozřejmě, a kdo jim přeje a tak dále. No a pojďme se ponořit do mojí hodinky. Začínáme, tady je divokej Bill, který vás chce chytit do sítě.
1: Co se děje?
4: Co se děje?
1: S Martou Jandovou.

0: Dylan Farmer a písnička Désenchanté, o který vám chci něco říct, protože když o tom přemýšlíte, jak jsme na ní distancovali, když jsme byli mladí, jo, nebo jaký vám vůbec dává smysl, tak má to úplně jinak.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Takových písniček totiž je poměrně hodně, že pokud neposloucháme text, kor tady u Désenchanté, že to je ve francouzštině, spousta z nás francouzsky třeba vůbec neumí a vůbec neví, o čem to je a říká si, jo, to je taková diskoška, jo, konečně hrajou tu písničku, ta má dobrou náladu a tak, ale potom najednou se zaposloucháte nebo si necháte přiložit ten text a zjistíte, že to je vlastně docela jako, no, neřekla bych negativní, ale takovej, jako beznadějná písnička to je, jo. Co vám k tomu řeknu? No, člověk si prostě podupává tou nohou, možná si u toho zatancujete a přitom to je jedna z nejsmutnějších popových písní 90. let. Tady ta Mylène Farmer, ta ji napsala v roce 1991 a ten název toho Désenchanté by se dalo přeložit něco jako ztracená iluzí, nebo spíš teda rozčarovaná, jo. Tou inspirací na tady tu písničku byl filozof Emil Cioran, který se právě zabýval otázkama smyslu života, zoufalství a vůbec té lidské existence, jo. Takže úplně oddechovka na pláž to není. No, když se podíváme na ten text, tak začíná právě obrazem člověka, který jako plave v kalných vodách zítřka. To je takový ten pocit nejistoty, jo, že nevíte, kam směřujete, protože právě, jak už jsem říkala, jsou to ty kalné vody, jo. Nevíte, komu věřit. No a potom právě přijde ta nejslavnější věta té celé písničky. Všude kolem je chaos, moje ideály jsou jen poškozená slova. Au, to jako bolí, jo. To je podle mě důvod, proč ta písnička asi funguje dodnes, protože má v sobě i takový ten dmoustvou smysl. Vlastně vás to furt jako šine dál, ale ten moment zrovna je blbej. On totiž to bylo v době právě války, kdy ve Francii probíhaly různý protesty a lidi měli pocit, že jsou takovou trošku ztracenou generací. Takže se vlastně hodí docela i do tady té doby. No ten největší paradox právě je, že u toho máte pocit, že se musíte jako zatancovat, jo. A to je právě ten kontrast, o kterém mluvím. Je to teda největší hit tady té Mylène Farmer. Vlastně to je taková francouzská hymna několika generací a paní ještě žije. Je prý velice plachá, nemá vůbec žádný sociální sítě a taková je prostě radši zpívat, natáčet, ale že by nějak jako se tím pyšnila, bouchala do hrudi a říkala, to jsem já jsem ta zpěvačka toho Désenchanté, to úplně ne. A to je na ní vlastně sympatický, že tou hudbou se snažila vypsat z jejich pocitů, protože tak to dělá spousta muzikantů. Tak jo, to byly malinký takový jako informace o tady té písničce, ve těch písní, který vám evokují úplně něco jiného, než o čem opravdu jsou. Těch je víc a to si rozebereme ještě za chviličku u nás na Frekvenci 1.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl.

0: Markou Jandovou.
1: Tak musím říct, že Eurythmics s nejlepší Annie Lennox, kterou jsme slyšeli teď tu písničku, takže přišla opravdu právě včas, protože je to vlastně úplně opak toho Desenchanté, jo, protože tam, že jo, ta Mylène Farmer říká, jsem zklamaná ze světa, ale tady Annie Lennox zpívala, ano, svět umí být krutý, ale pořád existuje něco, co nás může zachránit. A to je láska samozřejmě. Takže Miracle of Love od Eurythmics není jako úplně milostná písnička o romantické lásce, ale je to prostě o tom, že tady ta láska má tu sílu člověka vytáhnout z bolesti, strachu, ztráty, naděje. Prostě zázrak lásky vezme tu bolest pryč. Je to tak. A může to být láska třeba i k pejskovi, proto spousta lidí, kteří jsou sami, někoho nemají, tak ten pes jim zachrání život. Je to tak. Já jsem se koukla na různé písničky, které říkají úplně něco jiného, než jak znějí. Tak mám tady první ukázku. Veselý refrén ve skutečnosti o vztahu, ze kterého člověk nedokáže odejít. Přesně tak. To je co? Dám další písničku. Every breath you take. Every breath you take. Tato písničku napsal Sting, napsal jí, ale všichni si myslí, že je jako strašně romantická, jo. Ale přitom ta písnička je o posedlosti a vlastně o kontrole, jo. To je najednou změna, co? Mám tady další ukázku. Strašně veselá písnička, je ten videoklip vlastně, ale ten celá, ta celá message tady ty písničce je o tom, že většina vztahů stejně nevydrží. To je naděje, to jsou vždycky, pojďme dál. USA, Bruce Springsteen, písnička, kterou nedávno použil Donald Trump při nějakým svým nevím čím, a Bruce se tvrdě ohradil, že vůbec nechce, aby Trump šahal na jeho tvorbu. Trump pak řekl, že je to absolutně netalentovaný, hnusný, seschlej chlapík, tak taková, ale tam byla válka. Tady ta písnička není vlastně vlastenecká hymna, i když to všichni říkají. Pozor, je o veteránovi z Vietnamu, který ho země nechala na holičkách. A to jako mám husinu, to je jako krutý. No a pak ještě jednu, asi to nejsmutnější, které mám pro vás.

0: Zpívala to Susan Vega, písnička se jmenuje Luka. Obrovský hit vlastně, ale je, prosím vás, je o domácím násilí, jo? Je to vlastně, ona tam zpívá, když náhodou, ano, jsem tvoje sousedka, jenom prosím tě, když uslyšíš nějaký rámus, nějaký křičení, jen se mě prosím tě neptej, co to bylo. Takže vlastně strašně tragická, smutná písnička a takový hit to byl, co? No, to jsou někdy ty paradoxy, že člověk chce něco prostě říct s tou písničkou, ale nechce to zabalit úplně do dramatický, aby to nebylo tak strašně patetický a ono to pak funguje často. O hodně víc. No nic, já mám pro vás za chvilku aktuální informace o dopravě, ale potom už se vrhneme na ty narozeniny. Tak pište, kdo dneska slaví a komu bych mohla za vás poblahopřát přes naše nejlepší rádio Frekvence 1.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 a do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si navíc dejte pozor na 178. kilometru, kde došlo v levém jízdním pruhu k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Blačka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: kolem a proto má od vás tolik zpráv k narozeninám. Pojďme na to. Dneska tady padá snad rekord, no to přeháním, je tady prostě spousta telefonních čísel, tak to beru po pořádku, tak jak to má být, abych nikomu nedávala nějaký, víte jak, nikdo mě prostě nepodmáznul. A tady to je pro šéfa Milana Jedličku, tak uvidíme, ale on asi hodně pracuje, když to šéf. Třeba si říká, neznámé číslo, ne, musím pracovat, musím mít příkladem všem mým zaměstnancům, kteří mi chtějí popřát k narozeninám. Tak ještě jednou panu Jedličkovi. Pane Jedličko. Tak bohužel nic, tak vytáčím další telefonní číslo. Mezitím teda Milanovi Jedličkovi k 660. narozeninám. Milý pane Jedličko, přejeme vám k vašim krásným ďábelským narozeninám vše nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, radosti ze života, z dětí, z vnoučat i z nás a hlavně z vašeho Vinohradu. Máme vás rádi Hanka, Roman a pan Kulhánek, to je druhý šéf. Hlavně stále, ať máte takový elán. No. Tak to je pan Vinař. A teďko bych měla volat panu Jirkovi Stránskému. A je to od kolegyně. Haló?
1: Ano.
0: Haló. Dobrý den, mluvím s panem Jirkou Stránským.
1: Ano, u telefonu.
0: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše kolegyně z Ariesu ve Vrchlabí mi prozradila, že máte narozeniny!
1: Jo.
2: Děkuji.
0: Krásný dobrý den ještě jednou. Protože já vysílám v rádiu každý den a mám tady takovou rubriku právě, která je k narozeninám a volám vždycky a vaše kolegyně mi napsala e-mail. Napsala mi, že by vám chtěla popřát skrz mě všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a konečně už tu pravou. Šťastný krok a rok do té padesátky. Tak co vy na to?
1: No... Pěkně, překvapila mě.
0: To je dobře, protože od toho to tady je. Od toho tady jsem, abych překvapovala. Máte dneska hezký den? Máte dneska hezký den, jo?
1: Mám výborný. Mám nějak... dobrý kolektiv, pěkný mladý holky. Nějaký chlapce.
0: No tak, takže nějaká oslavička bude to cinkat, jo? Bude se obývat.
1: No, na příští rok až.
0: Dobře.
1: Až
0: dobře.
1: Bude se slavit. Teď to je jenom takový číslo.
0: Teď to je taková, no to je vždycky jenom číslo.
1: No. Ano, přesně tak.
0: No. Tak jo, děkuji. Milý Jirko, mějte se krásně, ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám.
1: Děkuji, moc, děkuji.
0: Naschledanou. Další přání putuje mamince Mileně k dnešním narozeninám. Přeji jí jménem celé naší rodiny, píše Iva. Hlavně hodně pevného zdravíčka, lásky, spokojenosti, to vše a mnohem víc přeje právě dcera Iva s celou rodinou. Máme jí moc rádi za to, jaká úžasná je. Další, tak tady máme jednu maminku a teďko pro jednoho tatínka Tomáše Bareše a syna Davida Štěrbu. Oba tento den slaví narozeniny, jsou to naši milovaní blíženci, jak si říkají. Tatínkovi krásných 85, synovi 26. Oběma přeji za nás, za všechny, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, přátel, kteří je v životě nesklamou, ale podrží a také splnění všech přání. Tak tatínkovi ještě hodně energie, sil v jeho těžké nemoci, ve které je mu nejvyšší oporou naše úžasná maminka, se kterou jsou spolu krásných, wow, 60 let. Nepřestávám obdivovat jejich vzájemnou lásku, cit, empatii, která je tak neskutečná. Milujeme je z celého srdce. No a poslední ještě synovi Jakubovi k 36. narozeninám, tak tiše, jak sen přišel tvých den, žij si blaze v plném zdraví, uživej toho, co tě baví, ať se splní ti nejtajnější přání, ať nepřemýšlíš do svítání, ať se na tebe jen štěstí směje a to ze srdce ti přeje jeho kluci Samík, Daník a maminka. Tak pojďme na ty slavné, dnes by slavil narozeniny Karel Zich.

narozeniny také slaví skladatel, klavírista a manžel Dany Morávkové Petr Malásek, tak tomu přejeme všecko nejlepší k narozeninám a samozřejmě všem gituškám k svátku. Mějte krásný den.

Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: big and
1: tak,
0: beautiful.
1: Hej, son, halo, synu. Hej, synu. Zdravím tě, Robine.
2: Ano, nazdar, mamko.
1: Sice jsem trošku starší, ale opravdu v 5 letech bych tě mít nemohla.
2: Jo, vychází to tak. Já vlastně vůbec nevím, no.
1: Já taky vlastně vůbec nevím.
2: Ani se mi to nechce počítat.
1: No, pojďme, prostě pár let je to pár let jenom.
2: No, ale počkej, když jsme u toho věku, tak my tady máme dneska Lucinku, která slaví narozeniny, všechno nejlepší.
1: Ano, všechno, všechno nejlepší.
3: Děkuji.
1: Už jsi slavila?
3: Jo, slavila, slavit se bude ještě příští týden se bude slavit.
1: Ještě, tak
3: dlouho se bude slavit, ano.
1: To bude obrovská oslava. A máš nějaký zpět, jako dostaneš třeba dort, nebo budeš ty kupovat, budeš to ty zařizovat?
3: Já jsem pekla dort, takže ty až dovysíláš, tak si můžeš jít dát.
1: Opravdu.
2: Jak ty, až dovysíláš, a co já?
1: Já no, držím dietu.
2: Ty až taky dovysíláš.
1: Já držím dietu, já musím být hubená na to tancování.
3: A to je cheesecake, to se nepočítá.
1: To je pravda.
2: Já jsem ho tam zahlíd a vypadá to fakt dobře. Na nahoře je ovoce.
1: Mňam. Tak v nejhorším odrubujem to ovoce.
2: A je tam celý pekáč. Ale já myslím, že to zbyt
1: no,
2: i na mě.
1: No pekáč mám já na břiše, ty taky, viď? Pod tím tukem mám pekáč.
2: A tam mám buchty.
1: Tak já jenom pekáč. Mějte se krásně, hezký den.
2: Ahoj.
4: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i pouškám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
10: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: Je to tak, my si dáme zprávy minutu po 11. Přejeme hezké dopoledne a samozřejmě číst bude oslavenkyně Lucinka Šmídová.
3: Dobré dopoledne. Naši fotbalisté už dnes budou trénovat v Mexiku. Dva Češi vozili z Polska látky k výrobě pervitinu. Půlhodinové kolony jsou opět na D1 u Brna. Kriminalisté Národní protidrogové centrály navrhnou státnímu zástupci obžalovat dva obviněné z dovozu a obchodování s výchozími látkami k výrobě pervitinu s kokainem. Více k případu řekla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
11: Kriminalisté zjistili, že jeden z mužů pronajal byt v Polsku, nedaleko hranice s Českou republikou. Místo mělo sloužit jako sklad prekurzorů k výrobě pervitinu a kokainu. Tyto látky měly podle potřeby dovážet do České republiky a prodávat především v Moravskoslezském kraji. Druhý muž také podle kriminalistů jezdil z Polska do Česka jako předvoj a dohlížel na to, aby auto naložené nelegálními látkami cestou nepotkalo policejní hlídku.
3: Kriminalisté zajistili rušičku signálu, téměř 1 000 000 korun a luxusní hodinky v hodnotě několika set tisíc korun. V případě odsouzení hrozí mužům až 12 let vězení. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové začala stavba kliniky infekčních nemocí. Stát to má víc než 1 000 000 000 korun a hotovo má být do konce roku 2028. Za vyhrožování vystřílením z třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě uložil soud Mladíkovi 5měsíční podmínku. Verdikt není pravomocný.
12: Soud Mladíkovi zároveň stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání k městskému soudu v Praze. 20letý muž podle státní zástupkyně opakovaně vyhrožoval spolužákům střelbou. Do školy podle žalobkyně demonstrativně nosil různé zbraně, například teleskopický obušek nebo nože. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.

0: našeho času.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska bude většinou zataženo, deštivo, v noci bude pršet ještě víc a teploty vystoupají na 14 až 19 stupňů, na horách bude jen kolem 10.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Kolony opět hlásí z D1.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si navíc dejte pozor na 178. kilometru, kde došlo v levém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
0: A po zprávách už to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
3: Je to tak, pokud jste slyšeli samozřejmě během zpráv nějaké různé hlasy tady z pozadí backstage našeho rádia, no tak už se evidentně slaví. Už prostě ty narozeniny jsou v plném proudu a evidentně se rozjeli dřív, než dala povel oslavenkyně, samotná oslavenkyně, protože to nemohla vlastně udělat v přímém přenosu, tak ho nedala. A asi tam někdo nevydržel a už třeba pojídá i ten cheesecake. No, asi to zaslechli v rádiu, jak se o něm bavíme. Byli tam puštěné rádio a říkali si, co to tam říkají, majči, jo, cheesecake, tak pojďme ho najít. No a obávám se, že na nás nezbyde už, Luci, jako možná...
0: Ale neboj, jo? Je to z dvojitý várky, toho je.
3: Dobře, tak jo. No, každopádně, já mám pro vás teda velmi zajímavou zprávu, nebo takhle, vy už ji možná víte dřív než já, protože přiznám se, já jsem ráno neposlouchala rádio, já jsem přišel vlastně do práce a Lubka mi říká, padlo slovo. A já říkám, já vím, teď už padlo včera. Ne, padlo nový slovo. Mm-hmm. A jak nový, jako? Mm-hmm. Teď padlo včera, ne? Ta Dagmar Honcová padla, to víme, ne? To bylo okno přece, ne? To víme.
0: Ano.
3: A teď jsem marně pátral v paměti, co tam byla za nová věta a vzpomněl jsem si, že vlastně Saša Rašilov vyprávěl něco o tom, co je nejhorší, co může vlastně herec na jevišti zažít. A pak mě teda docvaklo, že myslí asi, že padlo už i tohleto slovo. Přátelé, tak podle Saši Rašilova to byla škytavka, takže jsem pochopil, že normálně dneska po ránu opravdu někdo řekl slovo škytavka.
0: Mm-hmm, to bylo rychlý.
3: A 2000 jsou včeru. 2000 vyhrála paní Jiřina z Vyškovska, koupí si něco na sebe, no, tak to bude hned. Já se obávám, že už dneska ty peníze mít nebude.
0: Ale počkej, tak teď teda je nové tam slovo. A koho budeme hádat?
3: Je tam teď Jana Kršner. Jana Kršner, která vyprávěla o svém bytě v Londýně a prozradila, co jí na zahradě stále chybí. A to se těším, jestli na to přijdete. Ale vidím, že kolegové přede mnou nenabili bank. Nenabili bank, přátelé. Ale já jsem tak učinil, v tuto chvíli je tam 500 korun, o které budeme hrát za půl hodiny. Tak hodně štěstí a hezké dopoledne.
0: Krásný den.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Poradíte mi, jak začít s chovem slepic? Drahá vajíčka mě asi přinutí, radím 34 Kladno.
2: No klasika, já bych hned se pustil do toho, protože to mě zajímá, co ty si myslíš o tom, jako co bylo dřív, slepice nebo vejce. Přemýšlel jsi nad tím někdy?
1: Přemýšlel, myslím, že se nás tady dokonce jenom na to jako zeptal.
2: A jsme došli? Já jsem se vždycky bál přemýšlet o tom.
1: Jako víš co, když je, já si myslím, že to je blbost, že prostě vlastně slepice se narodila stejně jako Eva, když na to budeme biblicky,
2: no.
1: Tak Eva vlastně vznikla z toho Adamova žebra,
2: ano.
1: Takže slepice vznikla z kohoutova žebra. Takže nejdřív bylo kohoutovo žebro,
2: no.
1: Pak byla slepice,
2: no.
1: A ta začala snášet vejce, takže slepice byla dřív, ještě dřív byl kohout.
2: Takže tím je opravdu tohle celý vyřešený, to, tak co lidstvo si klade tuhle tu otázku celé roky?
1: Vždycky je to vyřešený, no.
2: Tak super.
0: No. Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky, Somebody, taky Brian Adams. Na frekvenci 1 máme 2 minuty po půl 12. Musím říct, že co se týká posledního slova, tak jste se rozjeli jako draci. Normálně bych vám zatleskal, ale potlesk si nechám.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Až nám padne další slovo, tak tady budeme zase tleskat na frekvenci 1, ale už jsme tleskali vlastně, dá se říct, 2 dny po sobě, protože včera nám padlo vlastně poslední slovo, že jo, věta Dagmar Honcové, trefili jste okno a dneska jste teda trefili dokonce i škytavku ve větě Saše Rašilova, který řekl, že nejhorší, co může herec na jevišti zažít, je právě škytavka. Takže 2000 jsou taky v čudu. No, pojďme to tady rozjet úplně z brusu novou větou, teda větou, kterou nám zanechala Jana Kirchner, mimo jiné vyprávěla o svém bytě v Londýně a prozradila, co jí na zahradě stále chybí, tak pokud přijdete na to poslední slovo, vyhrajete 500, 257 400 999. Kdo se dovolal jako první, kdo tam, hezké dopoledne?
3: No, tady je Jarmila z Rakovníka.
0: Jo, někdo z Rakovníka, to jsem zachytil, jméno moc ne.
3: Jarmila,
0: ano, Rakovník. Tak, Jarmilo, připravené na zbrusnovou větu?
3: Ano, ano.
0: Jo, protože nám to tady padá jako švestky, to víte?
3: No, to vím,
0: nevím, to je trochu, no, no, já vám stejně moc nerozumím, takže moc nepokecáme, ale větu vám pustím, ta zní takto.
4: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: Jaká věc?
3: Ježiš, tak to. Tak to už je asi nová věta, víte, tak to já nevím teda.
0: Nevíte.
3: Můžete mi to říct ještě jednou, tu větu?
0: Já vám ji pustím, jo?
3: No.
0: Poslouchejte.
4: V mojej londýnskej záhradě mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: No, co?
3: Keře.
0: Janě,
3: co? Keře. Chybí tam keře.
0: Keře, říkáte. Aha, dobře. Pojďme zkusit, co nám udělá slovo keře.
4: V mojej londýnskej záhradě mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: Ne.
3: Tak, škoda.
0: Bohužel, Jarmilko z Rakovníka, keře to nesou. Mějte se prádně. A zase někdy. Naschledanou. No, Jarmila byla úplně v šoku. Já jsem říkal, že to tady padá jako švestky. Vůbec nečekala, že už je tady nová věta s Janou Kirchner. Každopádně, my jsme přihodili do banku další 500, ať máte větší motivaci hádat zase v 16:30 odpoledne u Vojty s Janou, protože v 16:30 budeme pokračovat a to s částkou 1 000 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No jo, ale teď už skoro 5 minut, po 11:30 aktuálně doprava.
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si navíc dejte pozor na 178. kilometru, kde došlo v levém jízdním pruhu k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky, tohle je Michael Jackson na frekvenci 1 minutu po 11:45. A já připomínám taky dnes v polovině pracovního týdne ve středu 10. června, že frekvence 1 Coca-Cola vyráží opět za vámi a celý tento týden opět jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autákem výher, kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a sluneční brýle Coca-Cola, taky voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Musím říct, Tome, že aniž bych věděl, kam si dneska vlastně po ránu vyrazil, tak u nás v rádiu je náramná atmosféra. Tady se slaví narozeniny naší zprávařky Lucinky Šmídové, tady je veselo, tady se zpívá, takže nevím, jak to vypadá tam u tebe, ale předpokládám, že nám to prozradíš právě v tuto chvíli.
1: Kolíne, kolíne, stojíš pěkné rovině.
2: Tak právě sem jsme dneska dorazili na Karlovo náměstí za našimi posluchači a já dnešním vítězkou už mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, jmenuji se Dana.
2: Dano, Danuško, vy jste přišla s obrovským úsměvem, jako první jste se dotkla našeho auta, získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil, ty už jsou samozřejmě vaše, ale než vám je předám, prozraďte, co jste dělala, když jsme ráno v rádiu říkali, že přijedeme právě sem za vámi, do Kolína?
3: Tak snídala jsem, poslouchala jsem u toho rádio, no a hned jsem si měla radost, protože jsem jela do práce pak za chvíli, takže jsem se těšila, že toho využiju.
2: Co jste měla dobrýho k snídani?
3: No měla jsem chleba s máslem a s medem.
2: No klasika, ale med je zdravý, ten je dobrý. A ten vás vlastně naladil do toho dnešního sladkého dne. A sladký život budete mít právě i díky cenám, které jste získala, takže tady jsou.
3: Jo, moc děkuju moc, krásný ceny, no všecko využiju, krása.
2: To my máme samozřejmě radost a tolik radosti přivezeme zítra někam jinam. Kam a kde budeme, se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a my se pro dnešek s Danou loučíme z Kolína, přejeme vám všem dobrou chuť, tak ahoj.
3: Ahoj, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. To jsem nečekal upřímně, že to tam dneska odstartujete zpěvem, takže veselo není evidentně jenom tady u nás v rádiu, ale taky v Kolíně. Takže Daně, gratulujeme a protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, tak můžete vyrazit i za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů označený samolepkou Food Marks. Právě tam můžete fandit české reprezentaci a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, zadat ho do aplikace App a jste ve hře. A mapu podniků Food Marks můžete najít v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: George z rana Frekvenci 1, taky Rembrandt s Budou. A nebo Bon Jovi. A taky zprávu za chvilku.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak, těsně po 12. má zprávy Lucie Šmídová.
7: Hezké poledne, výbor přerušil debatu o znovu zavedení EET. V Olomouckém kraji je méně komárů. Na Krétu připluly stovky migrantů. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání vládního návrhu na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Nová verze je mírnější, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová.
8: Nová úprava, ještě navíc, tato EET 2.0 je mírnější. Já jsem to řekla, znova to zopakuj. Je v mnoha aspektech mírnější, než bylo EET 1. Snižují se náklady na zajištění a provoz, odpadá povinnost vystavit účtenku, snižuje se i množství uváděných údajů o položky týkající se DPH.
7: Poslanci se k projednání znovu vrátí v úterý 23. června a poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Policisté dnes potvrdili, že obětí vraždy v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se minulý týden našla část lidského těla, bylo novorozené dítě. Policie obvinila 35-letou ženu, matku novorozence z vraždy, za což jí hrozí trest 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Obviněná je od soboty ve vazbě. Výskyt kalamitních komárů je letos v Olomouckém kraji mimořádně nízký a patří k nejnižším za dobu sledování. Podle hygieniků se na příznivé situaci podílelo především velmi suché jaro, které zastavilo vývoj larev. Příjezd návštěvníků na 31. ročník hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové byl zatím bez komplikací v dopravě. Festival odstartoval před půl hodinou. Řecká pobřežní stráž za posledních 48 hodin při několika operacích jižně od Kréty nalodila na 550 migrantů, kteří se snažili z Afriky dostat do Evropy. Kréta v posledních týdnech eviduje velkou migrační vlnu. Řecká vláda tvrdí, že většina příchozích jsou ekonomiční migranti, často z Libye. České fotbalisté

0: kolem 10.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržíte se na D1.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si navíc dejte pozor na 178. kilometru, kde došlo v levém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.
0: Plačka. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už to nejlepší z muziky a slovo má opět Robin Sobek.
3: Vlastně tvé headliny ve zprávách mě zaujaly, protože kdybych to měl zkrátit, tak tam bylo méně komárů, více migrantů.
0: No, musí se to vyvážit asi ten svět nějak.
3: Ano, no. Asi evidentně ano. No nic, my jedeme dál na frekvenci 1, protože já bych chtěl začít sportem, protože už zítra začíná letošní fotbalové mistrovství světa. Dneska je vlastně středa 10. června, ono to strašně letí, zítra je fakt 11. Bude se hrát v USA, Kanadě, taky Mexiku a světového šampionátu se po 20 letech účastní také čeští fotbalisté. Jejich ambice na turnaji stejně tak jako favority šampionátu budeme probírat se sportákem Alešem Svobodou ve 3/4 na 1 odpoledne. V půl Petra Blonský a za chvilku filmový odborník do té doby třeba Bon Jovi, Erasure, Lucie Vondráčková a další Lucie přede mnou. Jak se cítíš, rok starší, všechno v pořádku?
0: To všechno mě bolí.
3: Bolí tě všechno?
0: Ani mi nemluv.
3: Tak no, si dej víc těch bublinek, už jsme si něco dali, taky ten cheesecake, ten je výborný, ten tě musím pochválit.
0: Ale děkuji.
3: Chceme recept. Opravdu, přátelé, napište Lucince na Instagram, ona vám pošle recept.
0: Já ho tam mám, z kdysi dávna. Pořád je to ten stejný.
3: Tak ho musíš obnovit, protože ta vyvážená chuť a dole jsou nějaký sušenky. Mm-hmm. To je výborná záležitost. No tak jo, tak si třeba dáte něco podobného po obědě, taky tak dobrou chuť.
0: A krásnou středu.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Deník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je tomu tak, ano, pár minut po čtvrt na jednu odpoledne si dáme středečního filmového odborníka, to znamená k obědu opět malý předkrm v podobě dvou pěkně vypečených ukázek, filmových asi pravděpodobně. Nechte se překvapit, ale rozhodně, pokud si chcete odnést titulu filmového odborníka, tak nás můžete volat právě teď na 257-400-999. A že vás je teda, že vás je, to je telefonních čísel, tak kdo se dovolal, kdo je tam, hezký den, hezké odpoledne.
3: Haló?
2: Haló, kdo tam?
3: Tady je Marcela z Jablunkova.
2: Marcela z Jablunkova. Vy jste se museli v tom Jablunkově všichni zbláznit anebo domluvit.
3: Ano.
2: A řekli jste si, budeme volat frekvenci, budeme volat filmového odborníka, protože včera Jablunkov, dneska Jablunkov. Marcelo, vy jste tam nějaká velká početná rodina, že jo?
3: Ano, my jsme tady taková banda.
2: Banda z Jabla.
3: Ano.
2: Marcelo, takhle, já teda doufám, že můžu tykat, jo?
3: Ano.
2: Dobře. Jsi sama na to, nebo budeš tam mít bandu?
3: Máme bandu.
2: Aha, kolik vás bude hádat, jenom abych věděl.
3: Šest.
2: Šest lidí, vy sedíte v kanclu a posloucháte, jo, nebo jak to je?
3: Na dílně.
2: Na dílně, ty prdio, dobře, tak jo, tak já budu držet palce, aby to dobře dopadlo a pouštím vám takovou jednu, nechci říkat úplně starou záležitost, ale řekněme starší, která zní takto.
4: My smrdíme korunou, já nemůžu ani na fotbal, který stojí 5 korun a my půjdeme do restaurace na večeři. Jak jsi to myslela, nechceš mi to říct? A bude zvonit ti bračka.
5: Zvoní ti dveře.
4: No dobře, ale ty sedíš blíž, tak jí otevři.
5: Já mám kýbl.
4: Ale ty máš další nohy.
5: Ty máš na tenhle ten byt, dekret, tak si otevři.
4: Jenom, že ty patrně někoho čeká, že?
5: Jo. Spasitele.
2: No, to je z takového normálního běžného života z domácího prostředí. Marcelo.
3: Jestli to není... No. Máte nás holky v hrsti?
2: Máte nás holky v hrsti? To, to řekl kdo? Jako ty nebo těch dalších 5-6 lidí?
3: Já.
2: Ty brďo. Já musím zatleskat, protože to je naprosto správná odpověď. Znáš tuhle tu krásnou československou komedii, kterou režíroval Ivo Novák?
3: Jednou. Jednou jsem to viděla.
2: Viděla jsi? No, tak to je super. A musím říct teda, že to je parádní. Mě to strašně bavilo. Tam vlastně vystupují dvě manželské dvojice. Ty asi budeš vědět, že jo, když to sledovala Tonda s Marií, tak je Honza s Evou. Oni žijí v takovém tom jednom domě a tak nějak se přátelsky stýkají.
3: Hrzan tam je, myslím.
2: Je tam Jirka Hrzán, přesně tak, je tam Dagmar Havlová, je tam Iva Janžurová, že jo, kterou jsme slyšeli, Vladimír Menšík, no, jako, kdyby to někdo neviděl, tak já bych doporučoval, myslím si, že i tady můžu mluvit za Marcelu, mrknout se na tenhle ten snímek, protože to fakt stojí za to, je to prostě jedna velká legrace, takže pokud nebudete mít co dělat, tak určitě se na to mrkněte, nebo v rodině Tondy a Marie je vlastně muž tím, kdo se domácnosti vůbec nevěnuje, ženě nepomáhá, čte si noviny, povaluje se v křesle, dívá se na telku, ona vaří, pere, uklízí a u té druhé dvojice tam je to vlastně naopak. No ale víc prozrazovat nebudem, trefa do černého, jedeme dál, pouštím další ukázku, která zní takto.
6: No a potom mě představili královně rumunský. Pojďte prej dál, pane. A jenom ta komod mě vedla z jedné komnaty do druhé. Tadyhle máme vzácný obrazy. Tohle přitah starý z Egypta. A nakonec mi ukázala, kam si schovávají stříbrný žičky. Takovej ten tajný šuplík ve spod.
7: Teda, pane Prepsl, vy tohle dovedete podat.
2: On se tak dobře poslouchá. Já prostě ten hlas toho pana Hrušinského miluju. Tak Marcelko, co to je za film?
3: Pozor, vizita.
2: Pozor, vizita.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: Tak teda pozor. Pozor, vizita, pozor, filmový odborník, pozor, nebezpečná Marcela z Jablunkova získává titul a zasloužený potlesk. Skvělá práce.
3: Děkuji.
2: A, no, děkuji. Skvělá práce, a ano.
3: Písničku dáme zahrát na oplasku Markovi.
2: Jo, ten je taky z Jablunkova, že jo?
3: Ano, ano,
2: no, ten patří do bandy.
3: Ano.
2: Ten patří do bandy. Dobře, no tak jo, tak budeme hrát Markovi, ty se měj krásně, pozdravuj celou tu vaší bandu, celý ten váš tým a zase někdy, jo?
3: Dobře, děkuji,
2: naschle. Tak jo, naschle.
0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
8: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
9: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
10: To nevím.
9: Božího, je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
11: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
8: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Tonight, New Kids on the Block na frekvenci 1, skoro 2 minuty po půl jedné odpoledne, za chviličku sportovní novinky. Ale přednost má samozřejmě náš kolega Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvence 1.
2: Ahoj Peťo, tady je Luboš.
1: Ahoj Luboši, zdravím.
2: Já tě zdravím. Já bych se chtěl zeptat Oldy Kajzera, jak se mu natáčelo ten jeho souboj s Pitlem a s Kozou kdysi dávno, ještě za jeho mladých let.
3: No nazdar, čověče, tak já, to je úžasný. Hele, já jsem tady snad v lifeu dneska poprvé, já jsem tady ještě snad nikdy nebyl, tak tě zdravím, nazdar. Ty jsi ptal na ten Pitel, no tak samozřejmě ano, to byla ta scénka, těžký život tělocvikáře Jaška, možná mladší to neznají, no tak já zkusím nahodit tělocvikáře Jaška, abyste si všichni vzpomenuli.
4: Pojď nazdar, moje jméno je Jašek. V partě mi říkají Činka a v dobrý partě Palačinka. Ale jenom v dobrý partě. Jo? Ta koza, já musím.
3: A tak to si spadil. Jo, tak bylo to, to bylo dávno, to víš, jsem byl ještě mladý, to mi to utíkalo se skákání přes kozu. No nádhera, ten Pitel prostě, můj pitel, na to se vždycky rád podívám. Na svůj Pitel před těma 30 lety. Kolik, nebo to bylo možná už víc, 40 lety. No, ale každopádně, těžký život tělocvikáře Jaška, na to vzpomínám velmi rád. No a vůbec na ty scénky z kouzelníka. Třeba růženu, ano, já ti udělám růženu. Chceš udělat růženu?
2: Udělej mě růženu.
5: Tak já vás zdravím teda. Tak nervózní prostě, ještě jsem se ráno blbě ufikala finu a já jsem kráva, no. Tak nevím, tak bych prostě třeba řekla něco, takovou třeba nějakou báseň, ať bych řekla. Mám říct, jo?
2: No řekni.
5: Ale tak já řeknu báseň o lásce, kterou jsem sem jako složila. Ano. Prostě takový blbý. Tak já to řeknu teda. Holky, nechte toho. Jmenuje se to Ach ta láska, oj. Ach ta láska, oj. Nemá kraje, nemá konce. Studem rudý plochý spoj vyznal lásku elektronce. On měl tělo placaté, ona zase baňaté. No nesmějte se, nezáviďte. Děti budou z rudy, vidíte. Ty jsi bylec do panty. Jsi blbaj. No tak nic, dobrý, doufám, že to slyšeli všichni. Měj se krásně, ahoj.
6: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
7: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
8: Frekvence 1. Doprava.
9: Nesouvislé kolony popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Ze směru od Prahy hlavně nákladní auta v pravém pruhu poprvé zpomalují za nájezdem z Ostrovačic na 178. kilometru. Osobním autem pojedete levým pruhem ke křížení s Břeclavskou D2 v Brně okolo půl hodiny navíc. Trasa do Brna mimo dálnici po souběžné silnici číslo 602 je nyní dobře průjezdná až do Bosonoch, kde překáží uzavírka a objíždí se po značené trase. Příjezdu do Brna nyní silný provoz také na dálnici D2. Zpomaluje se před Chrlicemi na 4. kilometru. Zdržení pro osobní auta 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Rembrandt na frekvenci 1, 2 minuty po 3/4 na jednu odpoledne. My míříme za sportem, jak jsme slibovali, protože zítra začíná fotbalové mistrovství světa. Hraje se v USA, Kanadě, taky Mexiku a světového šampionátu se po 20 letech účastní naši čeští fotbalisté. Jejich ambice na turnaji, stejně jako favority šampionátu, budeme probírat právě teď se sportákem Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Pojďme na to, Aleši, je co probírat. Česko se ve skupině postupně utká s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou, taky Mexikem. Tak, když to vezmeme kolem a kolem, nebo letem světem, jací soupeři vlastně Čechy čekají?
1: Je to vyrovnaná skupina, já bych řekl, s reálnou šancí postoupit do další fáze. Nepodceňoval bych rozhodně Korejce, mají tam fotbalisty ze silných evropských lig a budou fyzicky skvěle připraveni. Jihoafrická republika je velkou neznámou, tým je plný hráčů z domácí soutěže a dost nečitelný. A je to papírový outsider skupiny. Mexiku chybí někteří důležitých hráčů, ale má silný tým a hovoří pro něj domácí fanoušci i nadmořská výška.
0: Mistrovství světa ve fotbale se koná už 96 let, opravdu 96 let a dosud vyhrálo jenom 8 zemí. Jak pravděpodobné je, že letošní šampionát vzejde z této osmičky?
1: No dost, bavíme se o tradičních silných reprezentacích, o Španělsku, Francii, Brazílii, Argentině nebo Německu. Hodně se třeba věří Španělům, jsou to úřadující mistři Evropy a mají výborně sehraný tým. Na papíře dobře vypadá také Francie. Argentina je obhájcem, tolik se o ní nemluví, ale svou sílu rozhodně má, není důvod jí podcenit. A zajímavá je situace u Brazílie, ta letos mezi top favority úplně nepatří, dokonce jí nevěří ani tradičně optimističtí brazilští fanoušci.
0: Před každým velkým turnajem se kromě velkých favoritů skloní také jména celků, které jsou považovány za takzvané černé koně, tedy týmy, které mohou překvapit. O kom se mluví letos nejvíc?
1: Napadá mě na první dobrou Nizozemsko, ale to bych spíš možná počítal do okruhu širších favoritů než mezi černé koně, ale hodně se mluví třeba o Norsku, které v kvalifikaci dvakrát porazilo Itálii a má ve svém středu Erlinga Haalanda, jednoho z nejlepších útočníků světa. Silné bude třeba opět Maroko, které pozitivně překvapilo už před 4 lety. A ke sledování jsou rozhodně týmy Ekvádoru a Senegalu. Oba celky se mohou pochlubit výbornou obranou, skvělou organizací hry. Senegalci navíc mají díky jménům jako Sar, Mané, Diaye nebo Nicolas Jackson napěchovaný i útok a rozhodně to bude věc nebo tým, který může také přímě překvapit.
0: Já ještě doplním, že mistrovství světa začíná zítra v 21.00 a to duelem mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. No a my, Češi, vstoupíme do turnaje utkáním proti Jižní Koreji a to ve 4 hodiny ráno v noci ze čtvrtka na pátek. Tak, dobrou noc, tobě díky za informace a budu se těšit zase, že se uslyšíme v pátek odpoledne u dalších sportovních novinek. Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
3: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: nejlepší z muziky Love Me Again, výborný zpěvák John Newman na Frekvenci 1. No a po zprávách stará dobrá Lucie. Ještě s Davidem Kolerem a jejich šrouby do hlavy. A bude taky Mekyš Brka. A mnohem více muziky zprávy za chvilku.
1: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
7: 13 hodin, Frekvence 1, zprávy.
8: A Lucie Šmídová, hezké odpoledne, vítej.
9: Dobré odpoledne, inflace v Česku zpomalila. Sociální výbor doporučil schválit zvýšení rodičovské. Naši fotbalisté už dnes budou trénovat v Mexiku. Inflace v květnu klesla na 2,1%. Český statistický úřad tak potvrdil svůj odhad z minulého týdne. V nadcházejících měsících bude klíčový vývoj na trhu s pohonnými hmotami a to, jak se ceny paliv promítnou do celkové inflace, řekl pro Frekvenci 1 hlavní analytik firmy Cifin Miroslav Novák.
10: Návrat meziroční inflace na hodnoty z ledna a února je v nadcházejících čtvrtletích velmi málo pravděpodobný. Zvýšené ceny pohonných hmot budou v nejbližších měsících zřejmě držet celkovou inflaci nad 2% a postupně se mohou více promítat i do dalších cenových okruhů.
9: Ve druhé polovině roku je zároveň podle Nováka pravděpodobné, že opět začnou zdražovat potraviny. Rodičovská na děti, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by se mohla zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun a u dvojčat a vícerčat ze 700 tisíc na 800 tisíc. Schválit novelu o státní sociální podpoře doporučil dnes sněmovně její sociální výbor. Parní vlaky se vrací na koleje ve východních Čechách. Spanilé jízdy začnou už v druhé půli června.
11: Oblíbené letní jízdy parních vlaků v Pardubickém kraji se rozjedou už 20. června a budou jezdit až do 1. záříového týdne. Cestující letos čeká například rozšíření jejich tras i do sousedních krajů. Velký zájem je dlouhodobě o historický jídelní vůz, který byl v loni prakticky okamžitě po spuštění rezervací vyprodaný a enormní zájem o tento unikátní vagón je i letos. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Silniční motocyklové závody většině o víkendu zkomplikují dopravu v západní části města a na obchvatu 1/35 z Jičína směrem na Liberec. Řidiči budou muset jet objížďkami. Trať má tvar trojúhelníku a závodu se zúčastní závodníci s historickými stroji. Čeští fotbalisté se dnes z Dallasu přesouvají k prvnímu zápasu na mistrovství světa do Mexika. Let by měl trvat zhruba 2 hodiny a 40 minut. V podvečer tamního času už mužstvo absolvuje v Mexiku tradiční předzápasový trénink. Duel s Jižní Koreou je čeká v pátek ve 4 ráno našeho času.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
9: Dnes bude na většině území zataženo a místy se přidá déšť. Hlavní vlna srážek dorazí v noci na čtvrtek, kdy bude vydatně pršet především na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes zůstanou jen mezi 14 až 19 stupni. Na horách bude kolem 10.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: A popojíždět budete teď na D1.
12: Nesouvislé kolony popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Ze směru od Prahy hlavně nákladní auta v pravém pruhu poprvé zpomalují za nájezdem z Ostrovačic na 178. kilometru. Osobním autem pojedete levým pruhem ke křížení s Břeclavskou D2 v Brně okolo 30 minut navíc. Trasa do Brna mimo dálnici po souběžné silnici číslo 602 je nyní dobře průjezdná až do Bosonoch, kde překáží uzavírka a objíždí se po značené trase. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.

0: uvedený a jeho chuť i krémová textura budou výraznější. Ahoj, Martin z Úšteka.
1: Ahoj, Martine, sice mluví jako AI.
2: Ahoj, Martine, no, jsem tě trošku podezírala.
1: Jestli to není AI, že jo?
2: No,
1: ale Martin z Úšteka. Ale karamel, pistácia, citronový krém. Co z toho tam máš ty? Nic, viď?
2: Ne, já mám maliny, jahody, borůvky.
1: Přesně tak. A pak máš dole bébečka, sušenky, to můžeme
2: něco
1: říct.
2: Takovýho.
1: Nebo něco takového.
2: Myslím, něco na ten způsob.
1: Něco na ten způsob. Krásná krusta. Je to vlastně pečený cheesecake.
2: Ano.
1: A i bez pistácí, Martine, citrónu a karamelu je to výtečná záležitost, musím říct. A to není všechno, Lucinko.
2: Ano.
1: Píše nám David Strojanovic. Dobrý den, Lucko. Všechno nejlepší k tvým narozeninám. Nekonečnou lásku, zdraví, štěstí, ať se ve všem daří. Ať jsi nadále úžasná. Byla, jsi a ať jsi i nadále. Díky za to, že svět má tak krásné bytí, jako jsi ty. 10.6. je skvělé datum, moje přítelkyně je ve stejný den. My můžeme prozradit, že je to 9.6., že slavíme dneska, včera nebyl čas, ale to nevadí, já myslím, že i 9.6. je krásné datum. S pozdravem David Strojanovic, v závorce Mandala, abychom věděli, ano, je to on, a našeho srdce šampion, který udělal mandaly pro moderátory Frekvence 1, zprávařky. Pozdravuji Robina, taky Martu a taky Janu, Katku, Lubku, Míru, taky posílám vše potřebné a taky skvělé F1.
2: To je super, že máme takhle skvělý posluchače.
1: Takhle na tebe myslí David Strojanovic.
2: My vás taky máme rádi.
1: Co na to říkáš, není to hezké.
2: Je to krásný.
1: No tak jo, tak Davidovi pošleme to nejlepší z muziky za tuhle tu krásnou zprávu, ale i vám ostatním samozřejmě, kteří nás posloucháte, protože toho bude víc než jenom Meky Žbirka za chvilku, tak hezké odpoledne.
2: A příjemný poslech Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Je, to je písnička. Jak já vzpomínám, velmi rád vlastně u tohleto písničky na své mládí a takové ty zážitky ještě ze školní hlavy dcery Carmen a Hungry Eyes na Frekvenci 1 a to pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. No, Eric Carmen, americký zpěvák, skladatel, taky výborný kytarista, klavírista, kdyby někdo netušil. On vlastně byl pět let zpěvákem skupiny Raspberries, kterou založil někdy v Clevelandu asi okolo roku 1970. Ta skupina měla několik hitů, ale je pravda, že pět let poté, to znamená v roce 1975, se rozpadla a potom se teda Eric Carmen vydal na solovou dráhu a udělal teda asi nejlépe. Udělal to prostě nejlíp, jak mohl, ale bohužel už je to teda dva roky, kdy odešel do hudebního nebe. Jinak, přátelé, krom toho, že dnes, to znamená ve středu 10. června, odstartoval festival Rock for People, tak 22. června pro změnu bude vyhlášen také podcast roku, který budete moct sledovat i živě, tak i o tom bude ještě řeč v této hodině, ale taky budeme hrát to nejlepší z muziky, ještě než si třeba dáme aktuální dopravní informace, zazní Tina Turner, Ten Čár budou nebo Eva Farná.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
2: Přepracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen...

0: Tina Turner, Simply the Best. 3 minuty po půl druhé odpoledne. Mám vlastně parádní pozvánku za zábavou. Francouzské akrobaty, ohňovou show nebo workshopy, chůze po laně. Tak to všechno bude nabízet Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty v Českých Budějovicích. No a to taky znamená, že do Českých Budějovic můžete vrazit i vy. Park, konkrétně u Malého jezu, zaplní od 17. do 20. června městečko s provazochodci, tanečníky a také herci. Já si myslím, že tam bude panovat skvělá atmosféra po tom loňském prvním ročníku zaměřeném vlastně na dospívající. Letos ta přehlídka rozšířila program také pro seniory. Lidé při workshopu chůze na laně mohou zároveň symbolicky hledat i rovnováhu v životě a společnosti. No a na dvou scénách diváky čekají ukázky mladých cirkusových nadějí z České republiky, Německa, také Švýcarska a ten celý projekt je vlastně součástí programu Českých Budějovic, Evropského hlavního města kultury. Takže kdybyste neměli ve dnech 17. až 20. června co dělat, neměli jste třeba žádné plány a do těch Budějovic to nemáte úplně z ruky, tak si myslím, že tohle je parádní tip na výlet.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června. Frekvence 1. Doprava.
2: V koloně popojíždí řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se před Rubnou na 7. kilometru a k Pražskému okruhu to trvá o 10 minut déle oproti běžným časům. Navazuje kolona na okruhu kolem Prahy. Ve směru od letiště k D1 je nejméně příznivá situace v úseku z Chrášťan po Ořech. Zdržení 10 až 15 minut. Silný provoz je nyní také na východní spojce Pražského okruhu ve směru z Černého mostu do Štěrbohol. Osobním autem se zdrží řidiči 10 až 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: středeční parádní odpolední frekvenci 1. Upřímně neznám člověka, který by neposlouchal podcasty. Je pravda, že s tím se opravdu roztrh pytel a vy můžete vybírat z čehokoliv, dá se říct. Ať už třeba si jedete True Crime, nebo podcasty seberozvojové, nebo třeba biznisové podcasty. No tak právě teď můžete rozhodnout vlastně o tom, kdo letos ovládne podcast roku a podpořit tak své oblíbené tvůrce. Stačí hlasovat v anketě podcast roku na www.podcastroku.cz. To hlasování běží až do 14. června, takže na to máte ještě určitě 4 dny. Výsledky budou vyhlášené 22. června. A celý ten event, nebo chcete-li celý ten večer, budete moct sledovat živě online. Hlavním partnerem kategorie seberozvojové je společnost Software One. No a zajistí, aby AI pracovala pro váš tým, ne proti němu. Čili rozvíjejte své znalosti, pracujte efektivněji s využitím AI agentů a taky technologií, více výsledků, méně rutiny se Software One po vašem boku.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Řekni něco.
1: Mám říct něco?
0: Řekni něco
1: tak
0: do rádia.
1: Tak já něco řeknu do rádia. Já řeknu hezké odpoledne, myslím, že dohrála tichá dohoda.
2: Pozdrav třeba domů, nebo tak?
0: Mamku, taťku
1: bych chtěl pozdravovat, chtěl bych pozdravovat samozřejmě i vás, protože vám předávám tímto pracovní nástroje. A v našem případě to nejsou lopaty a není to ani kulatá lopata.
0: Myslím, že jako manuální práce je úplně ideální na vyčištění hlavy.
2: No to každopádně.
0: Ale zase chápu, že je něco jiného, když to děláš prostě jenom, když potřebuješ vyčistit hlavu a něco jiného, když se tím musíš živit 8 hodin denně.
2: Třeba u nás v obci teď kopou optické kabely.
0: Tak jsi tam taky šel zakopat.
2: Ne.
1: O víkendu, kluci.
0: Učte mi to.
2: Ale potkal jsem tam dneska asi 15 lidí s totálně čistou hlavou, teda jako
0: podle té teorie.
2: No kopali. Jo.
0: Ne, ale jak se to pozná, že mají čistou hlavu? Jestli to na nich vidíš?
2: To koukneš a vidíš. Dobrá, oni mají prostě voce tu lopatu, koukají do té díry a takhle jako jedou tou lopatu. A vlastně pořád dokola, nemusí u toho přemýšlet.
0: A hlavně mají svaly.
1: Mají svaly.
0: Mají sval na té ruce.
1: Jani.
0: Sval na té záda.
1: Svaly, to jak kam co a fitko tady nebudu.
0: Jako kde přijdeš tady za mikrofonem ke svalům, že jo? Nepřijdeš.
1: No ale tak my zase posilujeme.
2: Ale taky si vyčistí hlavu.
1: Masivky, to je taky sval.
0: To je taky sval a není vidět.
1: Není vidět.
0: Nedá se s ním pracovat.
1: Takhle mi pokazit dá.
0: Tak, ne, vůbec si nechcem kazit den.
2: Tak zase zítra díl zkazíme.
1: Tak jo, papa, ahoj.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
4: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
3: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Je to s nimi Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
5: Pěkné odpoledne. Výbor přerušil debatu o znovu zavedení EET. Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí stanice metra D. V koloně se zdržíte na D5. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednání vládního návrhu na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Nová verze je mírnější, řekla dnes ministryně financí Alena Schillerová.
6: Nová úprava, ještě navíc, tato EET 2.0 je mírnější. Já jsem to řekla, znova to zopakuj. Je v mnoha aspektech mírnější, než bylo EET 1. Snižují se náklady na zajištění a provoz, odpadá povinnost vystavit účtenku, snižuje se i množství uváděných údajů o položky týkající se DPH.
5: Poslanci se k projednání znovu vrátí v úterý 23. června a poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí Krčského nádraží na majetkovém vyrovnání, které umožní postavit stanici budované linky metra D nádraží Krč. Dohodu schválili radní, ještě o ní budou hlasovat zastupitelé. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky. Jeho stavba by měla podle aktuálních informací začít koncem června. Výskyt kalamitních komárů je letos v Olomouckém kraji mimořádně nízký a patří k nejnižším za dobu sledování. Podle hygieniků se na příznivé situaci podílelo především velmi suché jaro, které zastavilo vývoj larev. Řecká pobřežní stráž za posledních 48 hodin při několika operacích jižně od Kréty nalodila na 550 migrantů, kteří se snažili z Afriky dostat do Evropy. Kréta v posledních týdnech eviduje velkou migrační vlnu. Řecká vláda tvrdí, že většina příchozích jsou ekonomičtí migranti, často z Libie. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, které začne ve čtvrtek 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru i pětistovky na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské pětistovce.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Odpoledne zůstane většinou zatažené, místy se přidá déšť. Hlavní vlna srážek dorazí v noci na zítřek, kdy bude vydatně pršet především na Moravě a ve Slezsku. Odpolední teploty stoupají na 14 až 19 stupňů, chladněji na horách, tam měří kolem desítky.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: A teď krátce po 14. hodině se zdržíte na plzeňské dálnici.
7: V koloně popojíždí řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se před Rubnou na 7. kilometru a k pražskému okruhu to trvá o 10 minut déle oproti běžným časům. Navazuje kolona na okruhu kolem Prahy. Ve směru od letiště k D1 je nejméně příznivá situace v úseku z Chrášťan po Ořech. Zdržení 10 až 15 minut. Silný provoz je nyní také na východní spojce pražského okruhu ve směru z Černého mostu do Štěrbohol. Osobním autem se zdrží řidiči 10 až 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Kluk.
8: 14. hodina je za námi a my jsme tady s vámi, přejeme vám pohodový den. Dneska je středa, když jsem mluvila o těch komárech, jsem si vzpomněla, o víkendu jsem zažila takovou tu noc. Určitě to všichni znáte, jak spíte, spíte, spíte a najednou.
9: To je nejhorší zvuk v létě.
8: Kam asi si sedl ten komár, že jo?
9: Jo.
8: Já to vidím. Takhle máchat těma rukama, no, se nikdy ho nemůžeš trefit.
9: Prostě. No, ty sednou na čelo.
4: Teď jde o to, jestli to probudí, nebo jestli je to ve chvíli, kdy upadáš do toho spánku a jako to tělo je v takovém tom odpočinku a říkáš si, je, usínám, to bude krásný a pak se to ozve.
8: Mě to normálně probudí. Já mě spala, tvrdě jsem spala a najednou mě prostě probudil ten zvuk, jak kdyby to bylo vlastně už úplně u toho ucha. A jsem říkala, to ten komár má namířeno do mýho ucha. To tak úplně vypadalo. Tak jsem tak začala
4: mávat. Tak se mu líbilo, no ježbe. Je, to je hezký ucho.
8: Tak tam jsem pinkla jsem ho vedle takhle chlapci, ne? Říkala jsem, táta, jí můžeš.
4: Ne, ale podle mě mají rozdělený služby. Od 6 ráno do 8 do večera mouchy a pak nastupují komáři, aby si mouchy odpočinuli. Mimochodem mě zaujalo slovní spojení kalamitní komár v těch zprávách. Jaký je rozdíl mezi běžným komárem a kalamitním komárem?
9: No, kalamitních je víc.
4: Jo, způsobují kalamity.
8: Ty totiž prostě normálně přilítávají jako ve stádech.
9: No.
8: Kápeš, stádu komárů.
4: Stádu komárů. Tak do ohrádky.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Katy Perry na frekvenci 1 po 14. hodině ve středu 10. června.
1: A dneska 10. června je den ledového čaje.
0: Takže Ice Tea Day.
1: Já to považuji za takový jako takový švindl na voliče, na lidi. Ledový čaj.
0: Proč na voliče? Jak
1: ne,
0: ti
1: jako to mě nějak skočilo. Ty voliče jsem si trošku jako přidala, aby to bylo zajímavý, ale mně to přijde jako takový švindl, víš, že ti prostě prodávají čaj, který jako vlastně, když si uděláš...
0: Už je starý, protože je studený.
1: Ne, když si uděláš doma čaj, necháš se ho vychladnout, tak to má nějakou hodnotu. No. A teď ti ten čaj prostě studený, trošku přisladěj, dají tě do té petlave a prodávají ti to za těch 60 korun. To fakt není levný.
0: A ještě k tomu vlastně jako to vůbec není čaj, že jo? Že to je prostě spíš nějaká slazená voda s čajovou příchutí.
1: S čajovou příchutí, no. To je čajová příchuť. Ale... Zablábol, prostě, ty si dáš prostě něco s čajovou příchutí.
0: Ale já si třeba v létě ledovej čaj doma dělám.
1: No, když se uděláš, tak to třeba chápu, protože to opravdu jako víš, že to děláš s čaje, že?
0: Já jsem totiž našel recept na jižanský ledovej čaj.
1: A ten se dělá z čeho?
0: Ten se dělá normálně z klasického černého čaje. Samozřejmě, když to vymácháte pigisáček, že jo, tak to asi nebude tak dobrý. Je to prostě jako dobrý černý čaj. Ten čaj musí být hodně silný.
1: Já jsem neměl dobrou reklamu.
0: Ne, tak jako
1: rozumíme, samozřejmě. Rozumíme, jasně. Musíte si prostě koupit kvalitní čaj.
0: Kvalitní černý
1: a je
0: čaj. Černý čaj. Hodně silnej ho udělá.
1: Hodně rumu. No,
0: potom můžete doťuknout.
1: To je taková zimní verze.
0: A nebo pro alkoholiky letní. Ale když se to luhuje, ten čaj, tak tam do toho dát špetku jedlý sody. Ono to stáhne tu hořkost z toho čaje.
1: No jasně. Sodu.
0: A nechat tam ten čaj vyluhovat ne 3 minuty, ale třeba 5-6, ale byl opravdu jako hodně černý. Pak do toho nakrájet citron, dát tam spoustu cukru, co kdo snese, že takzvaně, a nechat to vychladit a ještě s ledem a třeba mátu do toho a je to úplně geniální.
1: Jako jedlá soda mě překvapila. Teda.
0: No ono to stahuje tu hořkost z toho černého čaje. Takový trik.
1: Schválně kdo z vás nechává pytlík jako jenom 3 minuty, že jo?
0: Kolikrát je to až dost?
1: No, jako já myslím, že mnohem, jo. Teď jsme ale v ložnici.

0: 14 hodin 19 minut. Zrovna si tady všichni prohlížíme video, takzvaný teaser na kempy, protože už je známo, kde budeme, kdy tam budeme a kdo tam bude hrát.
1: Ano, když se podíváte na web frekvence1.cz, tak tam je přímo už záložka nahoře Radio Kempy Frekvence 1. Na to kliknete, tam je to všechno přehledně vypsané a je tam velmi zábavné video plné lidí a psů.
0: No, ty lidi jsme my a ty psi jsou tady ty naše psi. Ten no. Pes je tam jeden.
1: Ne, ale proč mluvíme o radiokempech? Samozřejmě proto, že to je akce číslo 1 v létě, tady pro nás na frekvenci 1 i samozřejmě pro vás, kdekoliv po celé České republice. A za druhé, protože dneska je venku přesně takové počasí, jaké bylo loni na prvním radiokempu.
0: No, v druhém.
1: Ne, na Lipně přece byli Verčas.
0: Jo, na Lipně jim pršelo.
1: Verčas.
0: Aha, já myslela, že mluvíš o tom kempu, kde jsme byli u toho Hradce Králové. Tam přece taky strašně pršelo.
1: Jo, ale bylo teplo.
0: Bylo teplo, máš pravdu. Lipno, jo. První radiokemp byl normálně na pláštěnku.
1: Tam bylo krásných 13 stupňů.
0: A
1: Káťa Vavřínová na to do dneška velmi ráda vzpomíná, protože tam měla zprávy a měla na sobě všechen merch frekvence 1,
0: co se dá oblíknout. Upadlej malíček, protože jak jí omrznu. Takže jestli za námi vyrazíte, to budeme samozřejmě moc rádi a o tom, kam vyrazíte, rozhodne ten seznam, který tady je. Samozřejmě čím více radiokempu navštívíte, tím líp. Myslím, že každý ten radiokemp je dost unikátní a dějou se tam úplně jiný věci.
1: No samozřejmě a navíc takhle, ono je to většinou na webu napsaný, ale když se nebudete jako koukat dopředu, tak budete překvapený, kdo přijede. Jestli přijede právě třeba Ondra s Verčou, nebo my dva s Janě, nebo Lubka s Mírou.
0: A pak taky třeba, co tam zahraje, že jo? Ksimbl X, Pokáč, Michal Hrůza, já nevím, Miraj. No takhle, kdybyste v tom chtěli mít samozřejmě jasno, tak nejjednodušší cesta je na náš web anebo na sociální sítě a pak si to naplánovat a dorazit.
1: A nebo nás prostě poslouchejte a my vám to vždycky vykecáme.
0: Protože my to umíme.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: Šup Šup Song, se mi líbí ten název té písničky.
1: No taky Šup Šup, už je půl třetí, pojďme na zprávy, je to Lucka.
0: A přeju hezké odpoledne. Nejvyšší ceny paliv ve čtvrtek opět mírně klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní na 41 korun a 36 haléřů za litr. Nafta na 39 korun a 69 haléřů. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů Sobě. Romana Navarová se bude ptát na novou zelenou úsporám a také na zaměstnávání influencerů na ministerstvu. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 409 999.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Pozor na D1, to klouže.
3: Výstraha před Kluskou vozovkou nyní platí na dálnici D1 ve směru na Prahu v úseku mezi 98. až 96. kilometrem. Před odpočívkou Mikulášov hlásí řidiči únik nafty z motorového vozidla. V kombinaci s mokrou vozovkou vlivem deště může docházet ke snížení přilnavosti. Radíme zvolnit. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Pravda nebo blábol, rubrika, kterou jste zvyklí po půl třetí, ani dneska vás o ní neuchudíme.
4: No a než se na to vrhneme, tak já bych tady zaapelovala, ano. Protože ta zpráva, že dárců krve v Česku ubývá, je alarmující.
1: To je špatný.
4: Myslím, že by mohl někdo darovat trošku své červené tekutiny.
1: Ale takhle, zas na druhou stranu, před pár týdny jsme se tady o tom vlastně bavili, o darování krve.
4: Mezi našimi posluchači je spousta dárců.
1: Je spousta dárců a nejeden nebo nejedna z vás má plaketku, což je úžasný, samozřejmě.
4: Jo, to je pravda, no.
1: A mám ve svém okolí minimálně 3 nebo 4 lidi, kteří pravidelně chodí dávat krev.
4: Tak hlavně, když dáte krev, tak třeba tady v Praze dostanete tu...
1: Lízátko.
4: No, ne lízátko. Dostanete rohlík, ale dostanete tu, jak se tím platí, obědy. Ne, jak se tím... Taky.
1: Stravenku.
4: Jo, normálně, takhle. Myslím, že to bylo v hodnotě 90 korun.
1: To už jsem dlouho nepoužil, tuhle větu. Berete stravenky.
4: No, to je pravda. Ještě to normálně pofunguje.
1: Fakt, jo.
4: Stravenky se dostávají jako zaměstnanecký benefit.
1: No, já už 20 let nejsem zaměstnanec, že jo, takže netuším, že jestli to ještě funguje.
4: To je pravda, no. Mohli by tam to i zavést, že? My máme zase jiný benefity.
1: Jo, tak se zamyslíme.
4: Třeba pohodu na pracovišti.

0: Na frekvenci na Adel, pojďme na příběh.
1: Vydáme se do státu Washington zhruba 20 let zpátky, kdy na dovolené byli manželé, normálně si jeli ve svém minivanu podél jednoho jezera, normální výlet, normální den, a najednou jim na auto spadla kráva.
0: Cože?
1: Normálně jeli a...
0: Vypadla z letadla.
1: Ne. Pásla se na louce, na takovou skálou tam nahoře.
0: Ona spadla z té skály.
1: Udělala špatný krok a 60 metrů spadla na minivan. A co je na tom nejlepší? Nikomu se nic nestalo.
0: Ježiš, to je krásný příběh.
1: No, takhle, jako kravička byla zraněná, ale jako ten pád přežila. Hmm. Jak to dopadlo potom, nebo jak dlouho vydržela, to už jsem se jako nedočetl, ale prostě... Ti lidé, když se svěřili s touhle historkou, tak samozřejmě okamžitě se toho chytil tisk, stali se velmi populárními a nejčastější odpověď na otázku, jaká byla dovolená, byla normální, spadla nám kráva na auto.
0: Věřím, že se to stalo.
1: Jo?
0: Já si myslím, že se tohle stalo.
1: Stalo.
0: Já mám totiž pocit, že jsem to někde četla.
1: Jo.
0: Je to není tak dlouho, ne?
1: Stalo se to v roce 2007 ve státu Washington u jezera Chelan.
0: Je to už 19 let.
1: No, 19 let. Takže už možná někde stařený hovězí teďko visí, jo? Že Michel už není mezi náma. Ale
0: počkej, ona se jmenovala Michel.
1: Michel, ta kravička se jmenovala Michel.
0: Ona dostala jméno.
1: Dostala jméno a myslím, že tam má jako něco jako pomníček. Nebo má bystičku u toho místa. Ale pozor, není to jediný případ, kdy na někoho spadla kráva. Stalo se to i ve Skotsku. Taky manželé na dovolené jeli pod nějakou skálou, pod nějakým útesem a spadla jim na auto kráva, oklepala se a odešla.
0: Měli by pod tu skálu dát normálně, jak býváci dala podol pozor, padá kamení.
1: Pozor, padej krávy.
0: Tak je dobře, že tenhle příběh dopadl dobře.
1: Ano, dopadlo to dobře.
0: A bylo to pravdivý?

0: Gigi D'Agostino, italská taneční hudba, před námi je teď slovenská poproková hudba.
1: Je to taková pohodička, řekla bych.
0: Ano.
1: No Name, jejich 30 let na scéně, spojili svoje síly během té své kariéry taky s naší slavicí Luckou Bílou.
0: Ano, v roce 2012 spolu nahráli písničku Ženušky.
1: Mně se ta písnička vždycky strašně líbila.
0: Já si ji teďko nevybavím.
1: Ne?
0: Já vím, že jí mají, že tuhle písničku jako naspívali. Určitě jsem jí slyšel, ale na první dobrou se na ní nevzpomenu.
1: Já mám dokonce pocit, že když jsme někde třeba, když s No Name s námi jezdili na radio, kam, no vidíš, co děláš, no mi to tam skočilo, tak nech nás domluvit.
0: Igore, necpi se. A budeš mít pro sebe celou O2 arénu v prosinci, tak nám nech aspoň dvě minutky slávy.
1: Že když No Name s námi jezdili na radiokempy, tak tam tu písničku nehráli. A proč ji tam nehráli?
0: Protože sebou neměli Luckou
1: Bílou. No, přesně.
0: Zrovna nemohla, že jahody sbírala nebo tak.
1: Ale mohla by s náma někdy vyrazit, viď?
0: Lucka Bílá na radiokemp, to bylo hezký. Mohla by s náma moderovat celý jedno odpoledne na radiokempu.
1: Stačíš tam zaspívat.
0: No,
1: ať nám nefušuje do řemesla.
0: Jo, takhle. No, nebo ona ať moderuje, my budeme zpívat.
1: No, tak to už vůbec, ne. Takže písnička Ženušky a pár zajímavostí k tomu, jak vznikala.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, som Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo špeciálne o pesničke Ženušky. Pieseň Ženušky vznikla ako blesk z jasného neba. Touto piesňou sme chceli vzdať hold všetkým dámam, holkám a dievčatám, ktoré nás muzikantov inšpirujú. Takže kuchárka, letuška, čašnička, zubárka, no a samozrejme my, citliví a bezbranní muzikanti. Pôvodne sme na túto pieseň chceli osloviť viaceré speváčky, aby jedna spievala herečku, druhá kuchárku, tretia letušku, ale ako prvú sme oslovili Luckú Bílu. A keď som jej prezentoval ideu, Lucka Bíla sa opýtala: a na čo v tej pesničke chceš iné speváčky? Ja ti je všechny zahraju sama. A tak sa aj stalo. Lucka Bíla dokonala vo všetkých jej podobách. Ženušky, dievčatá, ostaňte nad vecou, navždy budete múzami umelcov. Platí to aj pre poslucháčov Rádia Frekvence 1.

0: No name, Lucka Bílá a ty taky Tomáš Fíla, náš kolega.
1: Lucka Bílá, Tomáš Fíla, to se hezky rýmuje.
0: Jo.
1: By spolu mohli udělat taky nějaký duet.
0: No, to by mohlo.
1: Že by Lucka zpíval a Tomáš by se do toho smál.
0: Ty Lucku strkáš všude.
1: Je šikovná. No, každopádně Tomáš Fíla je také šikovný. I dneska za vámi vyjel a i dneska měl auto naložené plné výhrami.
0: Takže, pojďme od začátku. Frekvence 1 a Coca-Cola vyráží za vámi hned několik týdnů. Před námi je opravdu rozdávání, jako bychom byli Ježíškové.
1: Ano.
0: Stačí jeden, Ježíšek.
1: Ježíšek, prostě Fíla, no.
0: No a co přiveze?
1: Přiveze spoustu věcí a kdo ho chytí na daném místě v daný den jako první, tak získá nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná tačka s plážovou dekou, sluneční brýle, Coca-Cola, že?
0: Taky voucher, pozor, pozveme vás do restaurace Food Marks za 500 korun.
1: No a k tomu, abyste nebyli na sucho, pořádná zásoba nápojů Coca-Cola.
0: Tentokrát byl Tomáš v Kolíně. A my se ptáme, jak to probíhalo. Ahoj Tome.
1: Ahoj Tome.
2: Kolíne, Kolíne, stojíš pěkné rovině.
3: Zdravíme z Karlova náměstí, z města, které jsme dnes navštívili opět s další dávkou cen od společnosti Coca-Cola. Plato nápojů Coca-Cola, voucher do sítě restaurací Food Marks v hodnotě 500 korun. Luxusní zrcadlové sluneční bambusové brýle, nádherná záležitost, plážová osuška, k tomu samozřejmě plážová taška. To všechno si dnes odnáší jeden jediný posluchač Frekvence 1, který za námi dorazil. A ten se jmenuje?
4: Dana.
3: Dano, my vás samozřejmě zdravíme, přejeme a gratulujeme, protože tohle to se rozhodně vyplatí. Už jste někdy v životě něco vyhrála, Dano?
4: Ani si nějak nepamatuju, asi ne.
3: No tak my jsme rádi, že s námi je to poprvé, to je vždycky důležité. Ty ceny, které jsem tady vyjmenoval, jsou samozřejmě vaše, takže tady jsou.
4: Děkuju moc, hurá! Prýma, paráda.
3: No a to my máme radost, samozřejmě, že jsme tolik radosti dnes mohli přivést právě sem do Kolína. Zítra budeme zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání u Míry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a pro dnešek vám s Danou z Kolína přejeme krásný den. Ahoj!
4: Ahoj všem posluchačům Frekvence 1.
0: O další letní balík výher Coca-Cola budete moc soutěžit opět už brzy, takže určitě poslouchejte a to od samého rána, protože během ranního vysílání se dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
1: Myslíme samozřejmě ranní vysílání Lubky a Míry, to jest od pondělí do pátku. A protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
0: Takže si dejte nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, ten je velice důležitý, zadáte ho do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci a nebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: Stars na frekvenci 1 před 15. hodinou i po 15. skvělá muzika.
1: Zahrajeme Queen.
0: Nebo Shalom.
1: A nebo Ace of Base.
0: A zprávy budou už za chvilku.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Ano, podle průzkumu stále vede. Na pražské letiště doporučují jet MHD. Cestu zkomplikuje stavba křižovatky. Kolony hlásí opět z D1 u Brna. Hnutí ANO by opět vyhrálo, pokud by se teď konaly volby. Získalo by přes 31% hlasů. Jak ukázal průzkum pro novinky.cz, na druhém místě by skončili Starostové, kteří poprvé přeskočili ODS.
8: Oproti předchozímu průzkumu kleslo čtvrté SPD, které by nyní získalo 7,5%. Naopak si mírně polepšili Piráti a volilo by je přes 7% respondentů. Do sněmovny by se podle průzkumu těsně dostali i motoristé, získali by 5,8% hlasů. Výrazný náskok před všemi si podle průzkumu drží dál hnutí ANO. To se navíc udržuje přes 80% voličů, kteří ho volili v roce 2025, což je nejlepší hodnota ze všech měřených stran. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
7: Rodičovská na děti, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by se mohla zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun a u dvojčat a vícerčat na 700 tisíc, ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Schválit novelu o státní sociální podpoře doporučil dnes sněmovně její sociální výbor. V Plzeňském kraji přibývá studentů vysokých škol, a to hlavně díky silnému ročníku rodičů narozených v 70. letech minulého století. Uvedla to dnes plzeňská pobočka Českého statistického úřadu. Pro cestování na pražské letiště by řidiči měli v následujících měsících vyměnit auto za MHD nebo na letiště vyrazit s velkou časovou rezervou. Důvodem je stavba nové mimoúrovňové křižovatky. Člen představenstva pražského letiště Martin Kučera k dopravním komplikacím dodal.
9: Stavba jako taková znamená samozřejmě kromě zužování i uzavírání některých větví stávající křižovatky, takže jsou tam nastaveny nějaké komplikace ve smyslu objízdných tras, zákaz některých odbočení, což samozřejmě zvyšuje, řekněme, zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích. To znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje dostat se na letiště.
7: Stavba bude trvat do října příštího roku. 20-násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na dnešní tiskové konferenci.
6: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Odpoledne zůstane většinou zatažené, místy se přidá déšť. Hlavní vlna srážek dorazí v noci na zítřek, kdy bude vydatně pršet především na Moravě a ve Slezsku. Teploty teď odpoledne stoupají na 14 až 19 stupňů, na horách měří kolem 10.
3: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Zdržíte se na D1.
10: Nesouvislé kolony převážně nákladních aut v pravém pruhu popojíždí na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé brzdí za nájezdem od 9 křížů na 169. kilometru, osobním autem v levém pruhu celým úsekem až na začátek dopravního omezení v Brně pojedou řidiči o 20 minut déle oproti běžným časům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: 4 minuty po 15. Hezké odpoledne přejeme. Dámy, chtěli byste mít svůj vlastní ostrov někde v moři?
1: Ty jo, kdo by tam uklízel? Já asi ne.
0: Jako na ostrově?
1: Jako, že bych tam byla sama?
0: No, protože teď se z ostrovy téměř roztrhpitel. Ve Skotsku se...
1: z ostrovy se roztrhpitel. Rozprodávají se ostrovy.
0: No, ve Skotsku se teďko draží ostrov, který je v podstatě za cenu malýho bytu v Praze. A je to ostrov, který má 36 tisíc hektarů.
1: Ve Skotsku si říkal?
0: Ve Skotsku. Součástí toho ostrova je nově postavená celoročně obyvatelná chata, kde se dá normálně jako vařit, topit, spát.
1: Takže všechno, co je na tom ostrově, by bylo moje, jo?
0: Ano, ano, bylo by to prostě, ten ostrov by patřil celý tobě a je pevnina na dohled, takže třeba já nevím, odvážnější na pedalboardu nebo na šlapadle si tam klidně můžete jako dojet, jo?
1: Tyhle, my když jsme byli na tom Komu, tak no, jsme tam viděli různě baráčky na jedné straně toho jezera a tam se nedostaneš jinak než lodí.
0: No jasně.
1: A mně to přišlo strašně komplikovaný. Jako,
0: ale to je třeba i tady někde u řek. Jsou lidi, kteří mají třeba chaty u Sázavy.
1: Máš pravdu.
0: A tam
1: a
0: se
1: musí
0: jinak
1: tam
0: než,
1: na lodičce.
0: Ne, na, než na pramici, nebo na kajaku, nebo no, já nevím, na pedalboardu.
1: A teď se mi třeba dojde voda.
0: No, to je blbý.
1: To je blbý.
0: Máš žízeň a teď ježiš.
1: Ne, jakože nemůžeš prostě přes tu řeku, že není voda, že jo? Na té lodičce je málo vody.
0: No tak se přebrodíš.
1: Tak se vlastně přebrodíš. No,
0: ale pozor, jako abych nemluvil jenom o jednom ostrově ve Skotsku, tak Švédsko teďko dokonce vyhlásilo soutěž pro lidi a dává k dispozici 5 ostrovů. Jako ne-

0: Jdeme proplácit účtenku.
1: A zavoláme Oldřišce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Hezké jméno Oldřiška.
0: Kam voláme Oldřišce? Pozor, tady. S muzikou.
1: Oldřišce, voláme do Herálce. Herálec.
0: Herálec u Humpolce.
1: Jo.
4: Volaná linka je obsazená.
1: Ale ne.
0: Ona si podle mě myslí, že jí volí nějaký šmejdi.
1: Ne.
0: Víš, jak volá ta pevná linka?
1: No jasně. Tady je Radim Novák. No. Mám pro vás informace o vašem účtu.
0: Oldřiško, vemte to.
1: Oldřiško, my to myslíme dobře.
0: Nemůžete to pokládat, teď my vám chceme vrátit peníze.
4: To. Volaná linka je obsazená.
0: Tak zkusíme to do třetice. Ona to totiž podle mě pokládá. A nebo je u zubaře.
1: A nebo je v situaci, kdy úplně nechce zvedat telefon.
0: Takže u zubaře.
1: No, a nebo třeba na nákupu. Dobrý den, Oldřiško, které rádio platí za vás?
5: Rádio Frekvence 1.
1: No jistě.
0: Vy jste se obávala, že vám volá někdo, koho nechcete slyšet.
5: Asi tak.
0: Vy jste nám to totiž dvakrát položila, že jo? No,
1: ale my jsme urputní.
0: Že jste nám to položila? No, ještě, že jsme vydrželi. Takhle, říkali jsme si do třetice a dobře, že jste to vzala, protože my vám nechceme nic brát, ani vám nic nutit, my vám chceme vrátit peníze.
1: Za účtenku, kterou jste poslala, a než se k tomu dostaneme, mám pro vás otázku, jak vám dupou?
0: Králíci?
1: No jasně. Králíci,
0: takže to bude za králíky, jo?
1: Ne, za králíkárnu.
5: Jo, tak skvělý.
0: Pořídili jste si králíky, jo? Kolik jich máte?
5: Asi 38.
1: 38, jej, Danánku.
0: Máte 38 králíků.
5: Oni se nám narodili, no, malinký hodně.
0: Jo, takhle. A co s tím?
1: A máte je jako mazlíčky, nebo je máte jako, řekněme...
0: Se zelím.
5: No teď jsou mazlíčci a pak, no.
0: Tak budou se zálepnout.
1: Až vyrostou, tak už nebudou roztomilí a no, to je jedno.
0: Je to takový příběh do knížky. No ale každopádně my vám chceme vrátit peníze, kolik budeme vracet.
1: Vzpomenete si na částku?
5: Nevzpomenu, asi tak nevzpomenu, já jsem těch účtenek posílala hodně.
1: Tak vy jste nám poslala účtenku za věci na králíkárnu, které jste koupila v jednom hobbymarketu a je tam 1774 korun.
0: A tyhle peníze vám chceme vrátit, takže ještě, že jste ten telefon vzala, ale chápeme tu opatrnost, jakože úplně chápu, že když vidíte prostě pevnou linku, jak vám někdo volá, že... Že
5: ta volačka byla taková jediná, no.
0: Předpokládáte. No, každopádně, tohle všechno proběhlo, jak mělo, vy jste nám to vzala, stanici jste řekla, peníze vám vracíme a moc gratulujeme.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Ne. Haló?
1: Omdlela radostí.
0: Možná. Tak my vám k tomu zahrajeme aspoň Queen.

0: Já bych to uvedl slovy, pojďte se k nám všichni podívat, jak nám dupou králíci.
1: No, my jsme teď propláceli účtenku za králíkárnu. Jsou lidi, kteří ještě pořád chovají králíci, králíky. Hele, a my jsme si tady právě s Vojtou mimo eter říkali, jestli se to jako vlastně v dnešní době vůbec vyplatí chovat ty králíky.
0: Mít doma ty kotce, že jo, dávat jim tu vojtěžku, prosím vás, ne zapařenou, když by leželi natažený na fouklí, že jo.
1: Hlavně jim nedávejte ty fixy.
0: No, a anilinový barvičky.
1: Pojďme si o tom povídat, třeba máme mezi našimi posluchači, máme, že jo, to jsme určitě, se tady přesvědčili, určitě. Ale schválně, jestli chováte králíky, jestli se to vyplatí, kolik jich máte, jak se jmenujou?
0: Případně, jak se jmenovali.
1: No tak.
0: Ne, takhle, samozřejmě jsou lidé, asi jako hodně na vesnicích se to drží, bych řekl.
1: No, ale pozor, já, když takhle chodívám...
0: Slepice a králíci.
1: No, když chodívám takhle mezi těma rodinnýma barákama ve městě, v tom klášterci, tak to tam fakt mívají ty slepice a králíky.
0: Jo. No takhle kolem těch rodinných domů, to chápu.
1: Jako, ale, že by si někdo v paneláku pořídil.
0: A já nevím, jestli třeba tady na malý straně, jako na kampě, že by někdo měl tři kotce.
1: To by byl borec, no, teprve. My jak chodíme do takový ty kavárničky, která je právě na konci toho parčíku v Peřejích, tak tam mají králíčky, náš pes tam na ně hrozně rád kouká a oni měli dva králíky, oni si mysleli, že mají prostě holku a holku, nebo možná kluka a kluka. Každopádně najednou, hele, blesko a tam prostě přibylo dalších 8 nebo 10 malých králíčků. No, tak se pochopilo, že to asi nebyl samec nebo samička.
0: Když to neskoumáte lupou, tak to nepoznáte.
1: No, by se to poznalo.
0: Tak jako mají, no. Každopádně, králíci jsou naše dnešní téma. Pojďte nám napsat, jestli chováte králíky, kolik jich máte a jestli ne vy, tak jestli třeba sousedi.
1: No a jestli se to fakt finančně vyplatí.
0: Jasně, protože koupit si králíka v krámě, to není úplně levná záležitost. Jako takový ty vyhublí vyžlátka, co mají v krámě.
1: To nevím, že se je kočička. No. Pardon, za tenhle černý humor. Tak můžete... Tak tyhle šidějí nás na všem, že jo? Na obalek a tak. Tak pojďme to řešit prostřednictvím instagramových profilů. Jana Knížková, Vojta Efler, Frekvence 1.
0: 736 300 444, tam SMSky, anebo na Facebook.
1: A můžete psát, respektive ne psát, ale namlouvat zprávu do naší aplikace.
0: Mňau.
2: A zady jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme

0: Tohle jsou Ace of Base, je 15 hodin 30 minut k tomu.
1: No a nás čekají zprávy s Luckou a
0: počasí
1: s Dášou Honcovou, tak snad pro nás Dáša bude mít stejně dobré zprávy jako Lucka.
2: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com. Travel. Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
0: Dobré odpoledne. Česko si v květnu v evropském žebříčku inflace polepšilo o 3 místa. Mělo ji 7. nejnižší. V sousedních zemích byla vyšší. Policie dnes vypátrala 50-letého muže, kterého podezírá, že v pondělí v Krnově na Bruntálsku napadl a zranil nezletilou dívku. Informace vedoucí k jeho vypátrání policie získala po veřejné výzvě. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Romana Navarová se bude ptát na novou zelenou úsporám a také na zaměstnávání influencerů na ministerstvu. A ptát se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 400 999.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A stále se zdržíte na D1.
4: Nesouvislé kolony převážně nákladních aut v pravém pruhu popojíždí na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé brzdí za nájezdem od 9 křížů na 169. kilometru, osobním autem v levém pruhu celým úsekem až na začátek dopravního omezení v Brně pojedou řidiči o 20 minut déle oproti běžným časům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
3: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
5: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na čtvrtek. Také ve čtvrtek se bude hodit deštník nebo pláštěnka. Očekáváme oblačno, přechodně až zataženo během dne na většině území Česka s deštěm nebo s přeháňkami a ojediněle se budou vyskytovat také bouřky. Nicméně budeme mít zalito, protože srážkové úhrny se zastaví až na 15 litrech na metr čtvereční. Pokud tak už nyní plánujete víkend, vyražte na houby, rostou. Nejvyšší odpolední teploty se ve čtvrtek staví v západní části našeho území na 15 stupních Celsia, na jižní Moravě ale naměříme 21. A mimochodem, ke čtvrtku se váže pronostika, která říká, že o svatém Barnabáši bouřky často straší. Tentokrát se budou bouřky vyskytovat pouze místy a doprovázené budou vydatnějšími srážkami.
1: Tak co vy a králíci, kolik pak jich máte, jestli pak se to vyplatí?
6: V dětství jsme měli králíky každou neděli k obědu. Jednou brácha přišel z brigády k obědu a ptá se mamky, co je k obědu? A ona na to, že králík. Brácha říká, už zase. A mamka na to, ale pokaždé je jinak ten králík. Na to on, jo, ale furt leží na pekáči. Jednou ho dokonce vyměnil se spolužákem za kuře. Mamka koukala, když šla do mrazáku pro králíka a vytáhla tam kuře. Vyše navrne na to. To je vtipný. No, jako jak ty děti jsou takhle vynalezavý.
1: Ale tak my jsme měli králík, když jsem byl malej. A vlastně to byl takový víkendový rituál, že jsem šel s babičkou. Já vím, že to bude znít hrozně morbidně, ale já to řeknu jemně. Připravit králíka k obědu. Jo,
6: babička jako, se toho nebála.
1: Babička měla jako pevnou dláň, že ano.
6: Tak, Vojtišku, podrž ho.
1: Ne, ona to všechno zvládla. Jednou rukou držela, druhou rukou.
6: Můj děda taky, ale...
1: A potom tam byl žebřík, že jo, na ten se to přivázalo. No. A jaký byl oběd potom? Ale je teda fakt, že každý týden byl ten králík jinak. Jednou byl na smetaně, jednou byl na zázvoru, to byla babičina specialita, ten byl skvělej. Jednou byl jako haše, jednou byly řízky. A pak zase znovu všechno dokola.
6: Vem si, že my jako děti jsme prostě podstupovali to, že jsme fakt viděli vraždění těch králíků. No. A nepřišlo nám to vůbec divný. Já jsem se nad tím vůbec jako nezamýšlela. No. Prostě babička nebo děda ho vytáhl. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.
1: Jasně.
6: A dobrou chuť.
1: No jasně.
6: A teďka...
1: Bylo to vlastně úplně jako přirozený. Bylo to tak prostě, ty zvířátka jsme tam měli, starali jsme se o ně, ale prostě za to, že jsme jim sloužili, tak oni potom tu službu udělali nám.
6: Měli jsme je rádi.
1: No, ano.
6: Před i po.
1: Ano, my jsme je měli rádi v jakémkoliv stavu.
6: To je fakt strašně drsný.
1: Já vím,
6: ale, no, ale tak je prostě, to tak, no. Je to tak, no.

0: Na frekvenci 1 míříme za Míru Michálkem. Míra Michálek je dneska šlape do pedálu a my se ptáme, kde se pohybuje, co tam všechno vidí a jak se cítí.
1: Tak schöne Grüße nach Deutschland, Míro, ahoj.
2: Zdravím vás, kamarádi. Jak se cítím, vůbec nechcete vědět.
0: Chceme, to nás nejvíc zajímá.
2: Myslím, že mě cítí i 10 lidí kolem mě teďka aktuálně.
0: Ty se nekoupeš.
2: To víš, já strašně dupu, ono to něco vypotí, no, chceš nebo ne. Tak kamarádi, ještě jednou vás zdravím a přeju samozřejmě hezké odpoledne. Já jsem teď aktuálně na cestě do Frankfurtu, pršelo dneska jenom 26krát, takže je to vlastně v pořádku.
0: Tak to nemůžeš zase nevonět, to jo, teď deštíček tě spláchnul.
2: Umytej, dobře.
1: Tak se namydli, až zase vlezeš na kolo, víš?
2: To je nápad. Hele, krásný stezky zase, v podstatě úplně mimo provoz, což se třeba i do takhle blbýho počasí hodí. Po silnici jedeš opravdu jenom výjimečně, třeba když blbě odbočíš, což se mi dneska ráno stalo 4krát za půl hodiny, až jsem si říkal, že mám nějakou divnou mlhu. Dokonce jsem omylem dneska vyjel do porodnice, kamaráti.
0: Tyjo, to je znamení.
1: A odjel jsi sám?
2: Já normálně jedu na jednou všude čápy, tam taky nakreslený. To jsou taky jenom perličky na začátek, ale pojďme dál. Já jsem dneska projížděl třeba taky oblastí Strašidel ze Špesártu, jestli pamatujete tuhle legendu. Tak zastávku jsem měl taky ve městě Aschaffenburg, takže klasika, historický centrum, krásný baráky, obří hrad přímo u řeky, prostě klasika, kterou už trošku jakoby známe za těch pár dnů. Na cestě do Frankfurtu mě čeká ještě rodiště bratří Krymu, a to je město Hanau. Teď ale musíme se trošku pověnovat gastru, protože jsem ho trošku opomínal, furt to dokola bylo jenom víno, ale tady je toho samozřejmě mnohem víc. Víno teda všude, to je jasný, tomu se tady vůbec nedá vyhnout, ať odbočíš kamkoliv, všude jsou vinárny a vinice, ale...
0: To je pruda,
2: no, je to hrozný. Není to jenom víno klasický, který známe, ale je to i víno jablečný, tahle oblast je tím hodně známá.
1: Aha.
2: A to já teda můžu, asi můžeme říct jako cider, i když jsem zjistil, že oni vlastně mají v nabídce oboje, jak to víno jablečný, tak cider, takže asi nějaký drobný rozdíl tam bude. Já jsem byl přímo ve speciálce na tahleta vína, ale jak jsem vešel, hned poznali, že jsem odborník, takže probíhala degustace a testovačka, fantazie. Suchý, výborný, skoro bych řekl, u těch jako dražších a hodně suchých jablečných vín, že jsou až hodně jakoby podobný takovým těm suchým naturálním prosekům třeba. Není to stejný, ale je to opravdu hodně dobrý. A to není všechno, ještě pro vás mám něco závěrem. Kdo z vás dvou umí líp německy? No?
0: Vojta.
2: Asi Vojta, že jo?
1: Selbstverständlich.
2: Dobře, poslouchej. Handkäse mit Musik. Handkäse mit Musik.
1: Ruční sýr s hudbou?
2: Ano.
1: Co si potřebám představit? Hermelín s repráčkem.
2: do překladače mě to taky překvapilo, ale kamarádi, to je sýr s octem a cibulí a k tomu chleba s máslem. Je to místní ohromná specialita, když jsem to viděl, tak mi šel zrak kolem. Je to v podstatě něco jako náš tvarůžek, akorát větší, hodně uzrálý. Dejte ho v hlubokém talíři, zalejí to octovou zálivkou, na to pepř, kmín, hromada cibule a k tomu chleba s máslem. Zní to možná šíleně, ale je to fantastické.
1: To musí být strašně dobrý.
0: Zní to naprosto fantasticky, tyjo.
2: To sýr s octem, kde to máš?
1: To se nedivím, že tě všichni kolem cítí teďko.
0: Tak jo, Míro, děkujeme za report, budeme se těšit zítra a snad ti nesprchne, nebo sprchne jenom málo.
2: Ale je to jak v Anglii dneska, no, chvíli prší, chvíli neprší, chvíli fouká, chvíli nepouká.
0: Je to pestrý prostě.
2: A právě, aspoň se nedodím.
0: Přesně tak.
1: Měj se krásně, Míro, ahoj.
2: Ahoj, hezky odpoledne.
0: A my ještě dodáme, že Mírovu cestu německém můžete sledovat taky na sociálních sítích Frekvence 1 a nebo na Instagramu Míry Michálka jako moderátora na cestách.
1: A pokud byste i vy rádi objevili nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnali speciality německé kuchyně, můžete se inspirovat na www.germany.travel.

0: proč mi tam teďko naskakuje to nejlepší hudba, nejlepší sound na diskotéce Brooklyn. S kamarády
1: do deště. Když slyšíš tohle písničku.
0: No jasně, no. Nějak mi to ten film prostě připomíná. Tak z diskoték zpátky do kotců, bavíme se s vámi dneska o králicích.
1: Zdravím vás oba. Králíky v paneláku nechováme, ale rádi je jíme. Až teda na mou dceru, ta králíky nemusí od malička, když jí bylo asi 5, měli jsme ho k obědu a říkala, že ho prostě jíst nebude. Tak jsme jí namluvili, že je to přece kuře. Mami, a jak to, že má 4 nohy? Říkám, no to je slovenský kuře. Iba píše.
0: Že jí neřekli, že to kuře je z Pripjati.
1: Jo, takovou lež, to je jak s tím Ježíškem.
0: To je strašný. Máme 10 králíků, píše Marta. Vynikající biomasíčko, finančně se to vyplatí,
1: no?
0: Ale seno si sušíme sami. Máme i slepice, za prodej vajec nakoupíme obilí pro všechny. Hmm.
1: Tohle to všechno je spojené s prací, že jo? To znamená no prostě ráno vstát, teď to všechno nakrmit,
0: vyčesat, podojit. Slepice.
1: Vyklidit ty kotce, že jo?
0: Prostě srovnat bobky na hnoj podle velikosti.
1: Přesně, musíte to milovat, že jo? To prostě nemůže dělat někdo, kdo jako chce tam být jenom ty prachy.
0: No ale zas na druhou stranu, když si to vezmu u těch králíků, to zas taková dřina nebyla. Jako takhle, musíš je nechat pravidelně očkovat proti tým myxomatóze a podobným věcem, jako musíš se o ně starat.
1: Je ta starost, je to prostě starost.
0: Ale no, že by ti to zabralo prostě půlku dne, to rozhodně ne. No.
1: To asi ne, jako to asi ne, ale pořád je to povinnost. Prostě pořád jako vlastně něco musíš vůči někomu, že jo. Jako nejde, že mu týden nedáš najíst.
0: Ale tak jako Helen, oba dva máme doma psy, že jo, my máme ještě kocoura. A ten čas jim taky musíš věnovat, že jo. Taky je musíš nechat pravidelně očkovat. Taky jim musíš ten záchůdek
1: vyčistit. Taky musíš na procházku, prostě musíš je nakrmit.
0: Taky jim dáváš jméno.
1: No, to nejhorší je prostě. Co bude k obědu? Bopa, bopa.
2: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
3: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.

0: přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
12: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5 000 na nákup italské regenerační obuvi. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
13: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
14: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
15: A se zprávami Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
16: Dobré odpoledne. 2 Češi vozili z Polska látky k výrobě pervitinu. Trenér z Kuhraví zamířil na lavičku ostravského Baníku. Nehody komplikují provoz na D8 směrem na Prahu a na D48. Kriminalisté Národní protidrogové centrály navrhnou státnímu zástupci obžalovat 2 obviněné z dovozu a obchodování s výchozími látkami k výrobě pervitinu a kokainu. Více k případu řekla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
17: Kriminalisté zjistili, že jeden z mužů pronajal byt v Polsku, nedaleko hranice s Českou republikou. Místo mělo sloužit jako sklad prekurzorů k výrobě pervitinu a kokainu. Tyto látky měly podle potřeby dovážet do České republiky a prodávat především v Moravskoslezském kraji. Druhý muž také podle kriminalistů jezdil z Polska do Česka jako předvoj a dohlížel na to, aby auto naložené nelegálními látkami cestou nepotkalo policejní hlídku.
16: Kriminalisté zajistili rušičku signálu, téměř milion korun a luxusní hodinky v hodnotě několika set tisíc korun. V případě odsouzení hrozí mužům až 12 let vězení. Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí Krčského nádraží na majetkovém vyrovnání, které umožní postavit stanici budované linky metra D nádraží Krč. Dohodu schválili radní, ještě o ní budou hlasovat zastupitelé. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky. Jeho stavba by měla podle aktuálních informací začít koncem června. Parní vlaky se vracejí na koleje ve východních Čechách. Spanilé jízdy začnou už v druhé půli června.
18: Oblíbené letní jízdy parních vlaků v Pardubickém kraji se rozjedou už 20. června a budou jezdit až do 1. zářijového týdne. Cestující letos čeká například rozšíření jejich tras i do sousedních krajů. Velký zájem je dlouhodobě o historický jídelní vůz, který byl v loni prakticky okamžitě po spuštění rezervací vyprodaný, a enormní zájem o tento unikátní vagón je i letos. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
16: Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Klub na webu informoval, že 51-letý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu.
0: Frekvence 1. Počasí.
16: V noci bude většinou pršet, nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Zítra také bude většinou oblačno až zataženo a čekají nás přeháňky nebo také bouřky. Oblačnost se protrhá až k večeru a zítří nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
16: Bouralo se na D8 a D48.
19: Bouralo se na teplické dálnici D8 ve směru na Prahu za nájezdem z Lukavce. Na 41. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Stojí u pravé krajnice, ale trosky se nachází v obou jízdních pruzích. V místě nehody aktuálně slabší provoz a řidiči se tady nezdrží. Vyšetřování vážné nehody pokračuje na dálnici D48 u Palačova. Na 10. kilometru ve směru z Bělotína do Nového Jičína došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Také tady se už projíždí plynule, dřívější kolona se rozjela. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klub.
16: Po 16. hodině králíci, to je téma, jestli je chováte, kolik to stojí. Tady už vlastně z jedné SMSky víme, že to není zase tak nákladný, že se to vlastně trošku vyplatí.
15: Ale musíte si sami sušit seno a mít ještě slepice a prodávat vejce.
16: Výborný.
15: Ne, ale pozor, my máme známýho, ten má slepice a taky ty vajíčka jako prodává, jako ne, že by stál u silnice a měl na to živnost, jo. Ale prostě jako, když mu řekneme, tak ona
16: nějaký vejce. Já si myslím, no, že ty lidi vědí.
15: Vejce přinese a jako prodá nám je. A pozor, ty domácí vajíčka od něj jsou levnější než vajíčka v obchodě.
16: Mm-hmm.
15: A já jsem mu už říkal, neprodáváš to pod cenou? A on říkal, a proč bych na tom jako měl trhat nějaký miliony? No tak prostě vám to udělá radost, mě to nějakou kačku přinese, já za to slípkám, koupím krmení 0 od 0 a jasně, jsme spokojení jasně. Všichni, ne?
16: No, prostě to musíš mít rád. Zdravím jen já, když vařím králíka, tak mu říkám Bohoušek. A když máme husu, tak ji říkám Helga. A když dělám kačenu, tak je to Liduška. Píše takhle hezky lakonicky Pavel.
15: Jo. A když dělá vepřový, tak je to prase.
16: Každý prase má nějaký jméno, ne?
15: No, já nevím, tak jako pašík většinou se říká prasatě, že jo?
16: Dáme si pašíka.
15: Pašíka.
16: Pašíka nemusím, to jo.
15: Ne?
16: Mm.
15: A jak bys třeba říkal mladýmu bejčkovi? Kaňour.
16: Dáme si kaňour. Dobrou chuť.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastaví

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko, v připravení je tady cože?
1: Ano, rubrika, kterou vám nabízíme právě teď, je to o otázkách a jejich odpovědích, jdeme na to.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Poradíte mi, jak začít s chovem slepic? Drahá vajíčka mě asi přinutí, radím 34 Kladno.
4: No klasika, já bych hned se pustil do toho, protože to mě zajímá, co ty si myslíš o tom, jako co bylo dřív. Slepice nebo vejce. Přemýšlel jsi nad tím někdy?
3: Přemýšlel, myslím, že se nás tady dokonce jenom na to jako zeptal.
4: A k čemu jsme došli? Já jsem se vždycky bál přemýšlet o tom.
3: Jako víš co, když je, já si myslím, že to je blbost, že prostě vlastně slepice se narodila stejně jako Eva, když na to budeme biblicky,
4: no.
3: Tak Eva vlastně vznikla z toho Adamova žebra.
4: Ano.
3: Takže slepice vznikla z kohoutova žebra. Takže nejdřív bylo kohoutovo žebro,
4: no.
3: Pak byla slepice.
4: No.
3: A ta začala snášet vejce, takže slepice byla dřív, ještě dřív byl kohout.
4: Takže tím je opravdu tohle celý vyřešený, to, co lidstvo si klade tuhle tu otázku celé roky?
3: Vždycky je to vyřešený, no.
4: Tak super.
2: No. Cože?
5: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: sistr. Králíci, dnešní téma, chováme je, papáme je, ale také je mazlíme, protože spousta z vás si pořizuje králíka jako domácího mazlíčka, no. Že?
1: Teď to přišlo pár vteřin zpátky, taková spíš poznámka, než příspěvek k tématu. Jak jsme se tady bavili o tom, že nám vlastně přišlo normální, že prostě jsme měli králíky, v sobotu ráno se to piclo, že jo, a byl oběd.
0: No,
1: jo.
0: No.
1: A to vždycky třeba říkala moje maminka, že když byla u svý babičky, takže prostě ráno slepice běhala po dvoře a v poledne byl vývar. Že to prostě takhle jako normálně fungovalo.
0: Jo, jo.
1: Tak tady Emil píše, týká se to i těch králíků a všeho ostatního. Připadá mi, že současná doba je v tomto pokrytecká. Děti nesmí vidět, jak se zabíjí králíci, kapři a tak dále, ale jsem přesvědčený, že právě to, že to nevidí, vede k tomu, že si jídla neváží a ve velkém se vyhazuje.
0: No, to
1: jako
0: je možná...
1: Jako na tom možná něco málo
0: jako,
1: je.
0: Možná, jo.
1: No, nechci podsouvat, ale já s tím vlastně jako celkem souzním.
0: Je teda pravda, že jako dítě, protože jsme ty králíky fakt měli téměř každý víkend a viděla...
1: Ani pindě už to nežral.
0: Jako, taky mám pocit, že jsem to docela jako odmítala a moc jsem si toho nevážila, že máme toho králíka.
1: Nedávno jsme dostali králíka domácího. No, opravdu, když koupíte králíka, tak je to takový to chuďátko, jak jsme říkali. A když dostanete domácího, poctivě živeného, tak to je opravdu velký kus masa.
0: Jako je to velký rozdíl.
1: A já jsem ho pek, králíka, hezky ve slanině obalenýho, s česnekem, s rozmarínem. Nádherný jídlo to bylo.
0: On je hlavně dietní, že to masíčko.
1: No jasně. Mm. Ale tak jsem si na něm pochutnal a vlastně jako je to chuť dětství. Prostě
0: trošku jo, trošku no. To trošku tam to je, připomene. No. Tady ještě píše náš posluchač, ne posluchačka, Petinka. Zdravím vás z Havířova. My jsme měli chalupu v Těrlicku a králíky jsme chovali docela dost. Můj malý syn, kdysi s dědou, vždy asistoval u všeho, co bylo s chovem spojené. A pak při obědě mi říkal, že to jíst prostě nebude. A já jsem mu vysvětlila, že to je kuřátko a to má přece tak rád. Tak mi pak říkal, proč nemá tu výbornou kůžičku. To nás tehdy strašně pobavilo.
1: Že kůžičku odvezlo modrý auto, který řvalo, kůže, přijel jsem na kůži.
0: Já vím, jak těm dětem prostě podsouváte ty nepravdy, jo.
1: No,
0: že králíka.
1: Prostě upřímnost.
0: A pak nemají být zmatený, že jo.
1: No jasně.
0: Kráva je fialová.
1: A to ať mají radši trauma, než aby byli zmatený.
0: Kůže má čtyři nohy.
2: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty hlasy.

0: 8 na frekvenci 1, za minutu bude půl páté a my zase máme v posledním slově tisícovku, protože vy jste strašně šikovní a dneska ráno jste to uhodli.
1: Dneska nám padlo poslední slovo, bylo to slovo Saši Rašilova.
0: Ano, ano.
1: A vyhrála nám tady Jiřinka z Vyškovska 2000 korun, koupí si prý něco na sebe.
0: No tak ty tě bude slušet.
1: A jinak to slovo bylo škytavka.
0: No a to teda musím potvrdit, že mít škytavku na jevišti, to je fakt strašlivá věc.
1: No ono vůbec jako mít škytavku i tady v rádiu, jo? Nebo si představ, že třeba, já nevím, zprávařky, co čtou televizní noviny, když chytnou škytavku. No. To jsi prostě v pytli. No. To se nedá ovládat.
2: S tím neuděláš nic.
1: To se nedá polknout, to se nedá
0: no. Schovat. Leda mít takhle kostku cukru před sebou a občas jí volíznout, prej to pomáhá.
2: Tak on člověk pomáhá i zadržet dech, ale to si moc nepomůžeš na tom jejich
0: to je hezká představa, jak skončí třeba, dejme tomu, reportáž a tam sedí Korantenk.
3: A pak ne.
0: Dobrý.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Dobré odpoledne. V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdilo pro server Hokej.cz generální sekretář českého hokeje Jan Černý. Nejvyšší ceny paliv ve čtvrtek opět mírně klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní na 41 korun 36 haléřů za litr. Nafta na 39 korun 69 haléřů. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Romana Navarová se bude ptát na novou zelenou úsporám a také na zaměstnávání influencerů na ministerstvu.
6: Frekvence 1. Doprava.
2: A podíváme se na odpolední provoz.
7: Bouralo se na teplické dálnici D8 ve směru na Prahu za nájezdem z Lukavce. Na 41. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Stojí u pravé krajnice, ale trosky se nachází v obou jízdních pruzích. V místě nehody aktuálně slabší provoz a řidiči se tady nezdrží. Vyšetřování vážné nehody pokračuje na dálnici D48 u Palačova. Na 10. kilometru ve směru z Bělotína do Nového Jičína došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Také tady se už projíždí plynule, dřívější kolona se rozjela. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej.
1: Poslední slovo. To je slovo, který vám přinese peníze. Ale my jsme na tisícovce, jako včera vlastně.
0: Ano, je to úplně stejný jako včera a jestli to zítra ráno padne, tak budeme zítra odpoledne zase na tisícovce.
1: To bude takový deja vu už.
0: No jasně, každopádně máme novou větu od Jany Kiršner na vás, abyste to slovo doplnili, když se dovoláte sem k nám do studia.
1: 257 400 999, volejte právě teď si dáme ještě muziku.
0: Tady jsou činasky.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdo tam je? Dobrý den, tak může být jméno?
4: Anda Sejfrutová.
3: Teď jsme to úplně přeslechli. Křestní jméno ještě jednou?
4: Aneta.
3: Tak jo. Aneto, jdeme na to. Máme tady větu a potřebujeme na konci té věty doplnit slovo, nebo na konec té věty.
2: A když ho doplníte správně, řeknete to správné slovo, tak pro vás máme 1000 korun. Věta zní takto.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
3: Tak jaký je tip? Haló? Jaký je?
4: Žába? Bazén.
3: Pojďme zkusit, jestli je tento typ ten správný.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
2: Není to bazén, bohužel.
3: Děkujeme za pokus. Naslyšenou.
2: Dneska to nějak úplně nejde. 15, zítra ráno po 7.
3: Drhne to.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business party i ve středu, i dnes to bude o něčem ke koupání a k osvěžení těla.
1: O finských saunách a taky o jejich působení na lidský organismus.
2: Business party. Posluchače Business party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel společnosti Amrelax pan Jiří Lapáček. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Amrelax přiváží a vyrábí koupací sudy, výřivky, finské sauny a ochlazovací kádě a vany. A samozřejmě, když slyším ochlazovací káď a vana, tak to znamená, že si budeme povídat o finské sauně. Je neustále populární finská sauna?
3: Já bych řekl, že je v současnosti mnohem populárnější než kdy dříve, protože lidi dneska kladou velký důraz na longevity a je to populární, je to zdravý, prospěšné.
2: Finská sauna může být samozřejmě v objektu a také mimo objekt, ale já mám pocit, že vy děláte jenom ty externí, to znamená zahradní.
3: My se v současnosti specializujeme zejména na ty zahradní sauny.
2: Proč zrovna na ty zahradní?
3: Protože je to hezký doplněk a dělá nám to radost k architektuře.
2: Já jsem se díval na internetu, že máte jako sud kulaté, nebo máte třeba i hranaté, takže můžu si vybrat, jaký chci i tvar?
3: Ano, vybíráte si to zejména podle toho, co vám zapadá do konceptu vaší nemovitosti, jestli máte chatu někde v lese, anebo nějakou moderní novostavbu na okraji Prahy.
2: Co se týká ochlazovacích kádí a van, mohou třeba skočit rovnou do potoka nebo do řeky?
3: Určitě můžete, pokud máte tuto možnost, je to i fajn.
2: Já předpokládám, že bych ušetřil, to nebude levná záležitost.
3: Ty ochlazovací kádě nejsou až tak drahé, záleží, co od nich očekáváte. Jestli to má být pouze stojatá voda, tak to koupíte v řádu nižších desítek tisíc a pokud budete chtít ochlazovací vanu, která je dneska populární, udržuje vám teplotu celoročně, čistí se, filtruje, tak tam je ta cena někde kolem 125 tisíc.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal za společnost Amrelax ředitel pan Jiří Lapáček. Ať se vám daří, nashledanou.
3: Děkuji za pozvání. Nashledanou.

0: No není to fantazie, tohle jsou Coldplay na Frekvenci 1.
1: A tohle je vzpomínka na dnešní ráno. Lubka s Márou měli i dnes hosta, půvabnou mladou dámu, Sára Rychlíková, herečka divadla na Vinohradech, mimo jiné.
0: Ona figurovala v seriálu Metoda Markovič.
1: Ano.
0: A hrála tam figurantku.
1: Ano, hrála tam figurantku, k tomu se dostaneme. Je důležité je říct, že Sáru Rychlíkovou teď v létě naživo uvidíte na Shakespeareovských slavnostech.
0: Vidíš to.
1: Také tak... mihne a něco v blankversu pronese.
0: No, každopádně my jsme se vrátili právě tady v tomhle flashbacku k otázce, která se toho figurování týká. Nás to docela zajímá, protože si myslím, že jako zahrát si takovouhle roli by mohlo být i trošku traumatizující.
1: No samozřejmě, ne? Takže jak se jí hrála figurantka při rekonstrukci vraždy v Metodě Markovič?
2: Já jsem si to vyzkoušela a pak posledně jsme se dostali k nějakému dialogu, jestli to opravdu bylo potřeba a bylo. Ty slečny to dělali často jako ty sekretářky. A my jsme to jenom točili. Nebylo to, nebyla to ta pravda, nebo byla to pravda na kameru, ale no. A když za mnou stál Péťa, který hrál
0: Petr
2: Uhlík, tak si to neumím si, bylo to i tak pro mě nepříjemný, nekomfortní nějaká zóna. A neumím si představit, že bych byla v jejich kůži.
0: Rekonstrukce vraždy to vlastně bylo.
2: Jako za nima stál člověk, který
0: to fakt spáchal.
2: A několikrát třeba zabil, jo. Takže si myslím, že na to, že to byla dívka, třeba v mém věku, tehdy 26, a stál za ní někdo, kdo ještě třeba, nevím, měsíc zpátky, jako zabil naposledy, já si to vůbec neumím představit.
3: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Škod. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.

0: Rockset na frekvenci 1, 17. před námi, to znamená velké hlavy na spadnutí.
1: Paul McCartney bude ve velkých hlavách.
0: Taky Lucie.
1: A nebo Of Monsters and Men. Třeba teď jak, to je jaký, this graphic.
0: Diplomovaný specialista.
1: Tak si dyslektik.
0: Užijte si velké hlavy. Zítra ve dvě naslyšenou.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
8: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
9: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
10: Přináší Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
11: Já přeju tak hezké odpoledne. Inflace v květnu klesla na 2,1%. Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu a s komplikacemi počítejte v okolí Brna na D1 i na Pražském okruhu. Inflace v květnu klesla na 2,1%. V dubnu to bylo 2,5%. Český statistický úřad tak potvrdil svůj odhad z minulého týdne. V nadcházejících měsících bude klíčový vývoj na trhu s pohonnými hmotami a to, jak se ceny paliv promítnou do celkové inflace. Řekl to Frekvence 1 hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák.
12: Návrat meziroční inflace na hodnoty z ledna a února je v nadcházejících čtvrtletích velmi málo pravděpodobný. Zvýšené ceny pohonných hmot budou v nejbližších měsících zřejmě držet celkovou inflaci nad 2% a postupně se mohou více promítat i do dalších cenových okruhů.
11: Ve druhé polovině roku je zároveň podle Nováka pravděpodobné, že opět začnou zdražovat potraviny. Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu u nás. Jak to dnes řekl generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny za 8 miliard bude podle Beneše možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík.
13: Dlouho se tady nic nepostavilo. Poslední přečerpávací vodní elektrárna, velká vodní elektrárna, byla uvedena do provozu na Dlouhých stráních 1996. To znamená, už v tuto chvíli to je 30 let. To, co teď jsme tady dneska vybubnovali, tak je totální modernizace Orlické elektrárny, kde budou uvedeny do provozu 4 nový soustrojí. Ten beton, ať už ta samotná hráz, ty betonové části zůstanou původní, je to komplexní modernizace.
11: Elektrárna zvládne uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne příští rok. Hotovo má být v roce 2033. V Česku jsou nyní velké přečerpávací elektrárny v Dlouhých stráních na Šumpersku, Dalešicích na Třebíčsku a ve Štěchovicích u Prahy. Nadcházející revize systému emisních povolenek ETS 1 prodlouží bezplatné přidělování emisních povolenek pro průmyslové podniky výměnou za investice v Evropské unii. Uvádí to dokument komise, do kterého nahlédla agentura Reuters. Eurokomisaři měli vést o změnách systému debatu právě na dnešním pravidelném zasedání Evropské komise. Žádné detaily ale nezveřejnili. Komise by revizi měla představit 15. července. Novým trenérem fotbalistu Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Klub informoval, že 51-letý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i 14. Slovácko, které se zachránilo proti Artisu Brno.
9: Frekvence 1. Počasí.
11: Čekáme, že teploty dnes v noci půjdou opět pod 10 stupňů Celsia, místy to může být jen kolem 6 a místy opět může také pršet. Během zítřejšího dne potom čekáme, že teploty přes den poskočí maximálně zhruba na 17 stupňů Celsia, na jeho Moravě to může být až kolem 20 a také zítra ještě čekáme oblačnost a místy i déšť.
9: Frekvence 1. Doprava.
11: U Brna je kolona na dálnici D1 hned v obou směrech. Ve směru od Vyškova začíná na 203. kilometru a táhne se až po 193. kilometr. Zdržení je tam zhruba na 15 až 20 minut. A na zhruba 25 až 30 minut je zdržení v opačném směru od Prahy, kde kolona začíná na 176. kilometru a končí na 200. kilometru. A stále je taky hustý provoz hlášen z Pražského okruhu, respektive už z D5 před Prahou. Na 5. až 2. kilometru je zdržení zhruba na 10 minut a potom další čtvrt hodinu naberete na Pražském okruhu ve směru k D1. Hustý provoz je aktuálně ale také v opačném směru. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, začínají velké hlavy.
14: Zdraví vás, žlutomodré velké hlavy.
15: Dobrý den.
16: A viete, prečo žlutomodré? My sme pred mesiacom hovorili o tom, že IKEA ponúkne lízatka s mesovou príchuťou. A viete, čo sa nám stalo?
15: Normálne nám napsali z IKEA, poslali nám, aby sme to prý ochutnali. 4 testující lízatka, nebo přijde, ono je 5, jo?
16: 5, no.
17: 5? Jak to, že ich je 5, tam byli 4?
15: Kdyby si to jedno spolknul.
17: Ne, děkujeme tady slečně, která nám to poslala, dokonce napsala.
14: Slečně Katce.
17: Slečně Katce napsala. Milé velké hlavy.
15: A víte, co je dobrý? Dělají to dobře, to je totiž paní z PR, ta přesně ví, že jo, když nám tohle pošlo, že to budeme v rádiu
17: ventilovat.
15: Tak ukaž, já to rozdělám a odsucám. Tak vy si mezi tím řekněte, co budete říkat.
17: No tak určitě je neuvěřitelný na Slovensku se vykoupat v tatranském plese.
14: Jo, a jinak tuším, že nám možná přijdou další lízátka, protože budeme mluvit o legu a jejich rekordech.
9: Velké hlavy. Frekvence 1.
15: Pojďme ale na Moravu. Na Hodonínsku obdivují lidé dvě obří srdce, která jsou vysekaná v makovém poli. Autorem je zemědělec Marek Gregorovič, který je vytvořil jako dárek své ženě k 30. výročí svatby. Srdce se mezitím stala senzací sociálních sítí.
18: No, já jako muž, který mu se blíží výročí svatby, bych chtěl panu Gregorovičovi něco vzkázat.
14: Já taky. My vám teda jako muži, pane Gregoroviči, pěkně děkujeme za výšku na sazené lačky.
16: Ale no tak, chlapci, počkajte, aj Duplantis sa dá preskočiť.
18: To.
16: A viete, o čom hovorím?
18: Neviem, čo je Duplantis.
16: Že? Ja som si myslel, že to vôbec neviem.
15: Tak ďalej,
14: čo už naši posluchači budou vědět.
16: Ano.
14: Duplantis je super trooper, úplně ten nejlepší skokan o tyči, kterého, když někdo překoná, tak jenom proto, že Duplantis zůstal doma.
18: To se
15: a když blbě skočí, tak skončí na tyči.

0: Milé ženy, chcel by som vás poprosiť, ak náhodou budete v Tatrách, nerobte to. Prosím vás, nerobte to.
1: Veľké hlavy, frekvence 1.
2: Ale jinde můžete.
3: Dvě české turistky se úplně nahé otužovaly ve skalnatém plese v Tatrách. Teď dostanou tučnou pokutu.
2: Já musím říct, že mám takový pocit, že setkání s českým turistou v Tatrách, to je tak asi druhá nejděsivější zkušenost po setkání s medvědy.
4: Ale třeba nám holky neudělali ostudu na tom Slovensku.
3: To víš, že ne.
4: Byly hezký, ne?
2: A nebyly, no.

0: máte rádi ledový čaj?
1: Já moc ne.
2: Ne. Velmi sladký.
1: Mě to přijde
2: úplně
1: zbytečný pití prostě. Jako si uvaříš čaj, necháš ho vychladnout, to pak ho prodáváš za velký prachy.
0: No mě spíš vadí ty, co jako se tváří, že jsou ledový čaje a ve skutečnosti jsou to sladký limonády.
2: No a já jsem vědět, při jaké příležitosti vznikl podle vás ten zbytočný...
0: Takhle, bylo vedro.
3: Ne.
0: Dělali čaj, bylo to v Anglii a chtěli to podávat ne teplý. Ještě něco?
2: Ten štát si jíba netrafil.
0: Ne.
3: No to v Grónsku.
1: Nebyl to v Grónsku.
3: No ne, udělali čaj a on je hned zmrznul. No.
2: V roku 1904
0: St. Louis
2: sa konala svetová výstava a k tomu bolo extrémne horúce počasie a čašníkov napadlo vychladiť čaj a vznikol ľadový čaj.
3: Ale že nenapadlo vychladiť pivo, že?
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší hity posledních let.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
0: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: začínej s tím, co nejvíc bolí duša, no, abych vás na koberec.
1: Když si sedáš na koberec. No, prosím vás, Lego je fakt fenomen. Ať se děje, co se děje, je to fenomen, z kterého se prejdá už postavit úplně všechno, ale to, co bych chtěl, to nejde.
0: Takhle. Jako nafukovací panu z toho neudělá.
2: No, on šel spíš jiným směrem.
1: Já jsem šel jiným.
2: Ani Legem už to nepostaví.
3: Ale minimálně pre Lego je toto hoděná rukavica, nech sa predvedu.
2: Ale možná bys to mohl o Lego opřít.
1: To dělám už roky.
2: Tak dost, přátelé. Ano, za chviličku řekneme víc.
4: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
7: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
10: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po poušti na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 171. kilometru. Plynule pojedete až od křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo půl hodiny. 15 minut se zdržíte také ve směru na Prahu v nesouvislé koloně od 200. po 194. kilometr. A obousměrně se tvoří kolona také na pražském okruhu. Ve směru k D1 budete popouštět mezi 24. a 18. kilometrem 25 minut. Ve směru na Ruzyni se zdržíte 10 minut mezi 15. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu přijezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Společnost Lego představila veřejnosti svou dosud největší stavebnici v historii, ikonickou barcelonskou katedrálu Sagrada Familia. Skládačka má 12 060 dílků a čas potřebný k jejímu sestavení čítá 25 až 35 hodin.
2: Jsi říkala katedrálu Sagrada?
0: Ano.
2: Takže práce jak na kostele.
3: Já si myslím, že originál stavali nějakých 100 rokov. Já už toliko času nemám.
0: To ne, ani jeden z nás.
2: Co ty, Mikeši?
1: No, já už to slyším. A kdo z toho bude utírat práci?

0: Máte rádi gin? Já vůbec. Ono je to totiž, gin chutná stejně jako u vás na Slovensku ta borovička.
1: No právě, to na, to na to se chcem opýtať právě.
2: Jo, tenhle gin, já myslel jako gin z lahve. No vlastně... On i tenhle gin je z lahve.
3: Tak z jaké suroviny se ten gin vyrába?
0: No z nějakého jehličí.
1: Asi jo.
3: Ale jak je ta pesnička?
0: Vysoký jahovec.
3: Takže z čeho se vyrábá? A kde na světě se vypije najviac džinu?
0: No asi v Anglii.
3: No. Právě, že nie.
1: Tak Irsko.
3: To ma prekvapilo.
0: Jako je to někde mimo Evropu?
3: Na Skotsko. Je to mimo Evropu a je to na písmeno F.
0: Filipíny.
3: Prečo Filipíny?
0: No já nic vodí.
3: Protože jsou mimo Evropu, jasně, jsou to Filipíny.
1: Fakt
3: jo. No jasné, že Filipíny.
1: Vyhrál si 5 litrů džinu.
4: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: tip pro chytré rodiče.
1: Krásný dobrý den, tady Katka Krůtová
2: a Honza Milfajt s tipy z naší knihy o demykání dětského potenciálu.
1: Před krátkou dobou prožívali rodiče se svými dětmi pololetí školního roku, to znamená, že museli čelit i pololetnímu vysvědčení společně s dětmi. Myslíte si, že je pro děti lepší buď klasické známkování, nebo slovní hodnocení, nebo třeba i kombinace slovního hodnocení společně se známkami? A jak vůbec vy, potenciálně vám hned řekneme, jakým způsobem to vnímáme my, je lepší děti hodnotit na základě pouze těch známek, anebo zkusit nějakým způsobem zjistit od dětí, jakým způsobem ta činnost probíhala, nebo proč vůbec takovou známku třeba dostali?
2: Ono už i náš školní systém umožňuje slovní hodnocení, některé školy to mají, někde je to třeba ve Velké Británii kombinované. Určitě je dobré, aby to dítě dostalo slovní zpětnou vazbu, aby se pobavilo i s těmi rodiči, co se mu dařilo, kde se má zlepšit, co má dělat jinak, než jenom pouhou tu známku, protože ta pouhá známka je o nějakém šuplíčku, do které to dítě umístíme, je dobré tomu dítěti i dát nějaký signál do budoucna. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Vladimír Dlouhý, ten Petr z Arabely. Nebo z čerty nejsou žerty, že?
1: No, pouštěj nemáš, veď?
0: Tak ten by měl dnes narozeniny.
2: Mohli se potkat.
3: Mohl Vladimír Dlouhý počuť pesničku Zuzano od Davida Krause?
0: Jo.
3: Jaký to je rok? Pamätáte si na tú pesničku?
0: To bolo na počest Zuzany Norrisové.
1: Zuzanu se do ní nějak zamiloval.
3: A úplne sa zbláznil.
1: Ja som dělal v rádiu ve Varech, takže to bylo 2001.
3: Je pistáciová.
1: Kdy umřel ten člověče?
4: Tyjo, to je kolik?
1: Já, hele, já budu typovat. 2004.
3: Takže
1: já budu
3: typovat, nemohol, že nemohol. Jani, ty hovorí,
4: no, já myslím, že nemohol. Taky nemohol.
3: Tomáši.
0: Tak já půjdu proti proudu, myslím si, že Vladimír Dlouhý mohl slyšet píseň Zuzana.
3: A dobre robíš,
1: dobré,
3: protože Zuzano je rok 2002,
1: no,
3: a pan Dlouhý zomrel v roku 2010.
0: To byl skvělej herec.
4: Že my tady od Krause máme jenom pro kondomy.
0: No, vidíš, to je v podstatě to stejný.
4: Ne, pro kondory, pro kondory.
3: Jani, vták ako vták, ale toto ti nevyšlo.

0: jeden z nás má myšlenku dňa.
1: Všichni víme, že světlo je rychlejší než zvuk. Proto někteří lidé vypadají chytře, dokud je neuslyšíte mluvit.
2: No, tak někde je. A nebo je to dost opačně, jako. Víš, vypadá, že tydít a...
1: Přijdu blíž a tydít.
2: Mějte se krásně, tydít.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
8: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
13: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Ondra Albrecht.
14: Já přeji hezký podvečer. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Na dnešním semináři ve sněmovně to uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. Odborná společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví plán, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil pro server hokej.cz generální sekretář českého hokeje Černý. Svaz také už odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Ceny ropy se dnes zvyšují kvůli obavám z eskalace konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump dnes totiž v rozhovoru se stanicí Fox News prohlásil, že zvažuje nové vojenské údery na íránské elektrárny a mosty. Hostem presklubu bude už za chvíli ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů Sobě. Romana Navarová se bude ptát i na novou zelenou úsporám a také na zaměstnávání motoristických influencerů na ministerstvu. Ptát se můžete i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Počasí.
14: V noci bude chladno, teploty kolem 11 až 7 stupňů Celsia, na horách kolem 6. Zpočátku bude zataženo s deštěm, později na západě a severozápadě Čech spíš jen přehánky. Zítra potom čekáme, že opět bude zataženo. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na většině území déšť nebo přehánky, k večeru potom srážky ustanou a oblačnosti ubyde.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
14: Jak to vypadá na silnicích, tak to nám řekne Petra.
15: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popouští na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují na 173. kilometru. Plynule se jede až od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta přes půl hodiny. 25 minut se zdržíte ve směru na Prahu v nesouvislé koloně od 201. po 189. kilometr. Obousměrně se tvoří kolona také na Pražském okruhu. Ve směru k Dejní se budete popojíždět mezi 24. a 18. kilometrem 25 minut. Ve směru na Ruzyni se zdržíte 15 minut od 14. po 19. kilometr. A 15 minut budete popojíždět na D1 od 17. kilometru až do dopravního omezení na 25. kilometr. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1, Press Club. Romana Navarová a host.
16: Přeji vám všem klidný středeční podvečer a naším hostem je ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů Sobě. Vítejte, pane ministře, díky, že jste si udělal čas.
17: Dobrý večer a samozřejmě rád jsem přijal pozvání, neboť kdysi dávno.
16: Já musím říct na úvod, přesně než začneme, těmi tématy, jaké to je ten návrat do rozhlasového studia po tolika letech. Teď tedy v jiné roli, seděl jste dřív v mém křesle na té druhé straně jakožto moderátor.
17: Tak já vidím, že se to vlastně moc toho nezměnilo, protože i software padá velmi podobně. My jsme takhle trávili čas s mým kamarádem a spolužákem od mých 16 do cirka 22 let, což do dneška považuji za takový malý zázrak a že se to vůbec povedlo, protože pro dnešní generaci je něco úplně jiného. Dneska máte mobilní telefon, sociální sítě a velmi snadno vlastně se dostanete ke svým posluchačům, divákům. U nás taková věc samozřejmě nebyla, internet byl v plenkách, já se bavím o rokách 2000 vlastně až nějakým způsobem 2005-2006 a kromě toho, že jsem moderoval ve studiu, tak jsem měl i tu čest moderovat na diskotékách, moderoval jsem například na Karlovarském festivalu a bylo to úplně jako skvělé, protože to je ten věk, kdy si to nejvíc užíváte.
16: Tak, ale abychom se vrátili k těm tématům, kvůli kterým jste tady. Nová zelená úsporám. Po letech, kdy stát lidem přispíval formou přímých dotací, tak teď přecházíte na bezúročné úvěry. Nepřiznáváte tím fakticky, že na dosavadní model už prostě nejsou peníze?
17: Naprosto to přiznáváme. My se tím netajíme. My za to nemůžeme. 10. listopadu roku 2025 tehdejší ministr životního prostředí, pan Hladík, musel zastavit novou zelenou úsporám a novou zelenou úsporám Light, protože přečerpal modernizační fond o 10 miliard korun. My v tento moment prostě nemáme ty finanční zdroje. My je budeme mít v čase a budeme mít daleko menší částku. Proto jsme našli způsob, jak zaprvé zabezpečit sociálně slabší a zranitelnější. To je ta nová zelená úsporám Light, kde dáváme pořád tu dotaci až 400 tisíc korun. A potom dáváme možnost ekonomicky výdělečným rodinám a pomáháme jim tím, že jim zaplatíme úroky a RPSN. Není pravda to, co říká pan Hladík, že místo penězům rodinám dáváme peníze bankám. To je nepochopení celé situace. My ty peníze v tento moment nemáme. Budeme načerpávat v průběhu času a v průběhu času 5, 10, 15 let budeme právě hradit ten úrok.
16: Podle všeho tady to, co z toho vyplývá, tak to znamená, že lidé budou splácet jen samotnou investici a úroky zaplatí stát. Máte vizi, máte spočteno, kolik tenhle model bude stát daňové poplatníky v příštích, řekněme třeba 5 letech?
17: Zaprvé musíme říct, že to není žádná forma klasické daně. To znamená, nejde to ze státního rozpočtu. To se platí z různých typů emisních povolenek. To je modernizační fond, to za prvé. Za druhé, my tímto pákovým efektem uvolníme během následujících několika let až 50 miliard korun a udržíme tu kontinuitu toho programu až do roku minimálně 2029 do konce října, což je velmi důležité těm žadatelům říct, protože pan Hladík to znedání zavřel. A my jsme pak následně alespoň jako ministerstvo životního prostředí a státní fond životního prostředí uvolnili téměř 250 milionů korun na vyplácení alespoň té projektové dokumentace. My, kolik to bude stát, v průběhu toho času z toho modernizačního fondu zaplatíme necelou 1/3, kterou následně budeme vlastně v průběhu toho času sanovat nejenom ty úroky, pozor, ale i to RPSN, což je důležité zmínit.
16: Na další věc, kterou, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, jsem narazila. Nebojte se, že řada těch domácností, rodin kvůli kvůli nutnosti projít bankovním schvalováním. O tu podporu vůbec nepožádá a ten zájem o ty renovace výrazně klesne. Dokonce dnes jsem mluvila s jedním makléřem na Kladensku, kde se přestávaly prodávat ty starší nemovitosti.
17: Nevím, jak na to reaguje realitní trh, vím, jak na to reaguje dotační trh. Už tento moment víme, že máme přes 1000 žádostí a to jsme to ještě nespustili, spouštíme to vlastně na konci června. Víme, že je o to velký zájem a máme poděkování ze strany. Za prvé, stavebního průmyslu, protože ten nás jasně požádal, ať jsme předvídatelní, ne, že to budeme pořád zapínat, vypínat. Máme informace od těch dotečních agentur, že o to zájem mají a že tyto podmínky jsou naprosto férové. A já vás něčím překvapím. Já jsem minulý týden na baltském setkání, to jsou baltické státy, se setkal s paní manželkou bývalého ministra vlastně Bursíka. A pan Bursík mi řekl, že děkuji mně, což mě velmi překvapilo a za tomu i děkuji já, že jsem zachránil Novou zelenou úsporám, protože kontinuálně poslední 3 roky varoval pana Hladíka, že když to bude dělat tímto způsobem, tak Novou zelenou úsporám zabije. Proč je důležité to říct ze strany pana Bursíka? Pan Bursík spustil Novou zelenou úsporám. Mm-hmm. To bylo jeho dítě a já jsem ho udržel naživu.

0: částky. A v kontinu těch 5, 10, 15, 20 let nabídeme tu plnohodnotnou částku. Já bych musel omezit tu množinu žadatelů na opravdu malou skupinku lidí, a to by přece nebylo férové. Za druhé bych opět vykolísal ten stavební trh, protože ty firmy nejsou úplně závislé na tom zateplování, ale mají část toho biznesu a ten stavební průmysl nám řekl, tak nám jenom řeknete, že už to nebudete dělat a my jako budeme pokračovat v rámci staveb. Vemte si, stavební firmy zažívají momentálně boom v různých lokalitách, to znamená, oni řekli, my přijdeme jako na jiný biznes. Ale to já mu nemůžu udělat, protože kdybych vykolísával ten trh, tak jednou tím, že to nebude úplně jednoznačně daná zakázka v průběhu času, tak se zvýší i tímto nejistotou na tom trhu ty ceny těch zakázek. A to já přece nemůžu udělat. Naopak my očekáváme, že se ceny zastabilizují, budou férové, budou čestné a kdokoliv z vás, kdo si tu hypotéku vezme, tak my máme spočteno, já jsem to prezentoval i během vlastně prezentace ano. celého toho projektu. Když si vezmete úvěr na 10 nebo 15 let, od 5. roku jste v plusu, protože cena těch energií natolik pro vás klesne, že na tom začnete vy vydělávat.
1: Tak, dobře, a já na to naváži. Co ten argument, že domácnosti často nechtějí financovat fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla úvěrem, protože dneska, když máme ten nejrůznější kalkulačky, kdy se to všechno, ty náklady začnou vracet, tak tady je na místě ta otázka, kterou vy jste jen okrajově zmínil. Nevytváříte tady přece jen program spíše podle potřeb bank, než podle potřeb lidí?
0: Právě naopak, vy máte za povinnost, když se podáte žádost, splnit takzvaný renovační pas. Ten renovační pas vás provede jednotlivými kroky, které jsou nutné k tomu, abyste mohli obdržet tu buď dotaci v té nové zelené úsporám Light, a nebo abyste dostali ten tu bezúročnou půjčku. Protože historicky se stávalo, jak to tady bylo u vozovkách nabízeno i prodejci hrnců, kupte si rychle tepelné čerpadlo, máme na to dotaci, bude to skvělé, skoro nic nezaplatíte, tak se tedy třeba i na chatu nebo na špatně zateplenou domácnost koupili tepelné čerpadlo. A co se nestalo? V únoru bylo nepřekvapivě zima a tím pádem to tepelné čerpadlo začalo čerpat elektřinu, nikoliv jenom tu spodní vodu nebo vzduch, záleží, jaké tepelné čerpadlo jste si zvolili. A najednou se to projevilo na cenách energií. A my musíme těm lidem zabezpečit, že když si od nás něco vezmou, tak to má kontinuální návaznost. A ta kontinuální návaznost je v tom, že se vám to vždycky finančně naplní, protože je tam právě ten renovační pas.
1: Tak a poslední věc, kterou uzavřeme novou zelenou úsporám, pane ministře, říkáte, že chcete preferovat a pomáhat i těm zranitelným, tedy těm starším seniorním občanům a tak dále. Úplně se přiznám, že si nedovu představit, že moje maminka si vezme teď ve svých letech 400 tisíc úvěr.
0: Ne, to pletete dvě věci dohromady. To není úvěr. Pokud li spadá do té skupiny zranitelných domácností, tak má právo na dotaci ve výši 400 tisíc korun. To není ten úvěr. To, nakolik vás ta renovace vyjde, vám odhadem řekne jak ten renovační pas, tak i ten princip přípravy vlastně toho projektu. Domácnostem dokonce opět tohleto platíme, to znamená renovační pas platíme my z dotací, žádosti pro zranitelné platíme my. A pokud se jedná o to, že byste to potřebovali nějakým způsobem dofinancovat, to už bude vždycky na vašem rozhodnutí. My musíme vnímat, že je tady omezená množina finančních prostředků a bohužel už
1: tomu
0: prostě
1: rozumím.
0: Těch peněz není
1: tolik. Já jen jsem chtěla nastínit, že ti starší lidé, dobře, řekla jsem možná nesprávně úvěr, ale oni to takhle mohou vnímat a to je třeba veliká.
0: To já myslím, že se není důvod lekat. Když půjdete na náš portál Nová zelená úsporám, máte tam i poradce, které opět platíme my. Máme jich opravdu velké množství, myslím, že jich je přes 400. S tím, že vy si dokonce můžete vyfiltrovat svého poradce, kde adresy bydliště, abyste nekomunikovali s někým přes celou republiku. Ten vám s tím celým procesem je schopen pomoci. Je certifikovaný, takže opět nejedná se o žádné podvodníky na internetu a společně dojdete k nějakému rozhodnutí, které já opravdu věřím, z 80% bude pro vás velmi pozitivní, ať už jste v jakéhokoliv věku. A teď důležitá věc. Pan Hladík často tvrdí, že jsme vymezili některé skupiny, které jsme vlastně vyčlenili. To není pravda. Jste senior, pobíráte nějaký typ důchodu, jste matka samoživitelka. My jsme ty pravidla hry zvedli o 2 decily. Co to znamená? Že můžete dosahovat daleko vyšších finančních prostředků, ať už je s tím, že se je vyděláváte nebo je získáváte od státu. A stejně dosáhnete na tu novou zelenou úsporu. Dám Light. To je dost podstatné říct. A máte obavy si vzít hypotéku, že by na vás nemusela vyjít. Opět lichá připomínka ze strany opozice a některých médií. Při výpočtu

0: tohoto
1: já
0: typu
1: jsem tady
0: úvěru,
1: proto, abych vám oponoval.
0: Ne, to není na vás, ne.
1: Jsem tady za naše posluchače.
0: Tam je důležité říct, že se bude počítat pouze splátka toho úvěru. To znamená, že se nejen dostanete v rámci těch bankovních procesů úplně do jiné kategorie.
1: Říká host dnešního Presklubu na Frekvenci 1, jímž i nadále zůstává ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů sobě. Máte-li dotaz, ptejte se právě teď 257 400 999.
2: Frekvence 1 Presklub. Romana Navarová a host.
1: Tak a musím se zeptat, je tu tedy přednost našeho posluchače. Vítejte v éteru a prosím pana ministra, ptejte se i vy.
3: Dobrý den, tady Lukáš Vimperk. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, jestli si z toho úvěru můžu nakoupit materiál a dělat si jako ten dům své pomocí, anebo musím platit nějakou firmu, nebo jak to bude.
1: Děkujeme.
0: Ten projekt je nastavený tak, že vy si zažádáte na základě toho renovačního pasu, na co konkrétně to potřebujete. A ten způsob samozřejmě už bude realizován z vaší strany. Ale nezapomeňte, prosím, když si budete zateplovat den dům, tak samozřejmě potom musíte mít ten průkaz té energetické náročnosti, jestli se to zatopil správně. Jo? To aby, jako, aby jsme tady teďka nepodpořili spoustu lidí domácích kutilů, kteří jsou jistě ku prospěchu věci zlaté české ručičky. Ale pozor, vy tam musíte naplnit, že jste to jako podvedl správně, protože já sám, když jsem si jednou dostal do situace, že jsem si chtěl koupit nový rodinný dům, který měl být zateplený, tak jsem si vzal právě sebou člověka, který měl tu tepelnou pistoli, byl to právě expert za teplování a my jsme zjistili, že i ta stavební firma dost pochybila. To znamená, opravdu myslete prosím na to, že pokud si to budete dělat své pomocí, tak stejně na konci musíte prokázat ten průkaz energetické náročnosti a ta stopa musí být toho tepelného štítu samozřejmě postavená správně.
1: Tak jestli není zatím žádný další dotaz, zeptám se i já na další téma. Zaměstnávání influencerů na ministerstvu, což jsou také zprávy, které teď hodně vnímáme z médií, tak řekněte, na ministerstvo nastoupili mladí influenceři je spojovaní s motoristy sobě. Můžete vysvětlit v krátkosti, proč dostali práci právě oni, jaké jsou jejich odborné předpoklady, protože myslím, že jeden z nich, který je hodně diskutovaný, je vlastně řidičem, nastoupil na post, kde se má věnovat rozpočtům, tak jaké je jeho vzdělání?
0: Tak samozřejmě máme tady naše miláčky, některých typ měrým a tím nemyslím vás, které zcela zásadně kdykoliv cokoliv uděláme, tak hrozní jsme. Zaprvé začnu toho mladíka 18-letého, tak já bych jenom rád připomněl, že za minulého vedení sociální sítě vykonávali lidé, kteří byli přímo členi mladých členů KDU ČSL. A nezaznamenal jsem ani jednou jedinkrát v médiích, že by to byl nějaký rozpor nebo problém. A mně se tady to, jak říká Patrik Nacher, tento dvojí metr opravdu nelíbí. Protože například o mé kanceláři se tvrdilo, že se má zrekonstruovat za 3 miliony korun. O tom napsali všechny média.
1: A počkejte, promiňte, kancelář, ve které sedíte vy nebo pan Turek?
0: Které sedím já, ta ministerská kancelář. Tak tato kancelář bude zrekonstruovaná za necelých 250 tisíc korun a 3 miliony korun jdou na celý dům. Je tam rámcová smlouva, je tam explicitně popsáno, jaké místnosti jsou v havarijním stavu. Ale když pan Hladík zrekonstruoval část patra za 10 milionů korun a jeho kancelář, ve které původně seděl, skutečně stála 9,7 milionů korun, tak o tom nikdo nenapsal.
1: Rozumím, ale teď když se vrátíme k těm influencerům, protože Adam Šejna má ve svých videích na sociálních sítích podporovat vládního zmocněnce Filipa Turka.
0: No a co dělali mladí lidé v KDU ČSL? Nezapojili se do volební kampaně, nepodporovali například pana Hladíka, takže proč ten dvojí metr? Buďme kritičtí ke všem stranám a nastavíme ty parametry pro všechny stejně, anebo prostě řekněme, že jako je to nějakým způsobem vyrovnané a není s tím problém. U toho mladého influencera ten bude dokonce přímo pracovat pro sociální sítě. My se domýváme na základě toho, že já jsem požádal Filipa Turka, aby vybral vhodné kandidáty bez urážky, ty čísla sledovanosti Filipa Turka jsou skutečně extrémní, to je velmi pozitivní pro nás a my potřebujeme dosahovat těchto cílů samozřejmě ze strany ministerstva životního prostředí a pokud jste sledovala v pondělí tiskovou konferenci na úřadu vlády, tak vám to tam přece pan náš předseda Petr Macinka jednoznačně okomentoval.
1: Já vím, hrozný jste.
0: Kromě toho.
1: Poslední dotaz, pane ministře, prosím, musíme dát ještě prostor posluchači.
0: Pára, poslechnu.
1: Vítejte, prosím a zeptejte se.
4: Dobrý den, já mám jenom malý dotaz. Jelikož jedu v autě, tak se omlouvám za spojení, ale když už ten důchodce bral už nějakou dotaci zelenou na okna za minulého období, těch 250 tisíc, jestli teda může si vzít ještě jinou dotaci pro ty důchodce.
1: Rozumíme, děkujeme za dotaz.
0: Zcela určitě to se nesčítá, to znamená samozřejmě si nemůžete zažádat znovu na ty okna, to by bylo nesmyslné, protože to by bylo plýtvání finančními prostředky, ale pokud třeba potřebujete zateplit ten dům nebo potřebujete vyměnit energetický zdroj, tak právě vzhledem k tomu, že říkáte, že jste v tom seniorním věku, tak zcela určitě se vás bude dotýkat možnost vyčerpat nebo použít nová zelená úsporám Light, to znamená dostanete dotaci na něco jiného, kromě těch oken, ale můžete na to samozřejmě navázat, nesčítá se to.
1: Říká host dnešního Pressklubu na frekvenci 1, jímž byl ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů sobě. Děkuji pěkně za váš čas pro naše posluchače.
0: A já děkuji za pozvání, bylo to pěkné.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: rok?
1: 2002. Gratulujeme.
0: Parádní večer vám přeji, 22 minut máme po 18. hodině. Zítra začíná ta největší fotbalová show letošního roku a to je šampionát, fotbalový šampionát v Mexiku. A my už víme, jak ten ceremoniál taky bude vypadat a že tam bude Shakira. Tak to vám potvrdím už za malou chvíli. Tak zítřejší fotbal za chvilku, teď třeba James Arthur a po press klubu Blindside.
2: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

I ten flame a to byly Bengals tady na frekvenci 1-2 minuty po půl sedmé, máme středu. No a zítra to startuje a musím říct, že se moc a moc těším. I když fotbal moc nedávám, tak ten fotbalový šampionát je samozřejmě vrchol a samozřejmě si říkám, jak dopadnou naši Melody Boys. Uvidíme. Každopádně vždycky fajn bývá taky zahájení těchto velkých sportovních akcí, protože to bývá velké, opulentní neboli drahé. A zítra myslím, že to bude podobné a zítra ve čtvrtek se tedy na ikonickém stadionu Estadio Azteca v hlavním městě Mexika bude konat slavnostní zahájení. To proběhne v 11.30 místního času, ale to je pro nás 7:30 večer. No a hned poté ve 13 hodin místního času samozřejmě proběhnou ty úvodní zápasy skupiny A mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. A to zahájení bude velkolepé. Mělo by to být v duchu mexických tradic a vlastně propojení světové hudby s fotbalovou historií. Jinak o začátek se postará přesně to studio, které mělo na svědomí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině a to vypadalo skvěle. Tak se těším. No a hlavní hudební hvězdou bude kolumbijská popová ikona Shakira, která společně s nigerijským zpěvákem Burna Boyem naživo zaspívá Dai Dai, což je oficiální hymna mistrovství světa pro letošní rok. A pak další, a pak další, a pak další. Tak mělo by to být takové jako americké, roztančené, uvidíme. Tak zítra 19.30, slavnostní zahájení fotbalového šampionátu v Mexiku. Tak si na to udělejte čas a samozřejmě i na nás, třeba teď, dál a dál, Soule Zajlo, Madonna, Hanga, panebo Marek Ztracený a originál.

Runaway Train, Never Coming Back, to byly Soul Asylum, tady je Frekvence 1, teď máme 13 minut po půl sedmé, děli si věci dneska a jak tady vidíme, tak padlo poslední slovo právě dnes. Stejně jako padlo včera, to už se tady dlouho nestalo a vy jste vybrali jackpot, tak my se k tomu rannímu okamžiku vrátíme po 19. hodině, stejně jako přizvu zase dál toho dnešního ranního hosta, který tady byl ve středu 10. Tak už za chviličku si dáme i nové zprávy, co dala ta dnešní středa, zhodnotí Ondra. Teď slza, mám pro vás fotky a je tady večerní Frekvence 1.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: Slovo dostává Ondra Albrecht.
5: Já přeju hezký večer. Rozpočtový výbor sněmovny dnes přerušil projednávání návrhu na znovuzavedení EET. Nemocnice Bulovka dnes po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým s ebolou. A zdržíte se zatím stále na Pražském okruhu ve směru k letišti. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání vládního návrhu na znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Nová verze je mírnější, řekla dnes ministryně financí Alena Schillerová.
6: Nová úprava, ještě navíc, tato EET 2.0 je mírnější. Já jsem to řekla, znova to zopakuj. Je v mnoha aspektech mírnější, než bylo EET 1. Snižují se náklady na zajištění a provoz, odpadá povinnost vystavit účtenku, snižuje se i množství uváděných údajů o položky týkající se DPH.
5: Poslanci se k projednání znovu vrátí v úterý 23. června. A poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Pro cestování na pražské letiště by řidiči měli v následujících měsících vyměnit auto za MHD nebo na letiště vyrazit s velkou časovou rezervou. Důvodem je začátek stavby nové mimoúrovňové křižovatky. Člen představenstva pražského letiště Martin Kučera k dopravním komplikacím řekl.
7: Stavba jako taková znamená samozřejmě kromě zužování i uzavírání některých větví stávající křižovatky, takže jsou tam nastavené nějaké komplikace ve smyslu objízdných tras, zákaz některých odbočení, což samozřejmě zvyšuje, řekněme, zvýšení intenzity dopravy v některých komunikacích. To znamená tvorba kolon a to znamená větší čas potřebný pro to, než se kdokoliv, kdo potřebuje dostat se na letiště.
5: Stavba bude trvat do října příštího roku. Fakultní nemocnice Bulovka dnes po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a Patrick La Rochelle odletěl zpět do Spojených států. Američan přiletěl do Česka 21. května speciálním letadlem. Sanitka s policejním doprovodem ho potom převezla na Bulovku. Tam pobýval ve speciálním uzavřeném pokoji, takzvaném bioboxu. Zdravotníci k němu vstupovali ve speciálních oblecích podobných skafandrům. V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil pro server Hokej.cz generální sekretář českého hokeje Jan Černý. Svaz už také odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím Česko nemá konkurenta, jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury také zapojit.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Zítra budou teploty kolem 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až kolem 20. I tak nás zítra čeká opět spíše deštivé počasí se zataženou oblohou. Jen výjimečně se někde může oblačnost protrhat. Během dne bude oblačnost proměnlivě s četnými přeháňkami nebo také bouřkami. Večer potom ale srážky ustanou a oblačnost je také ubyde.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Kolona u Brna na dálnici D1 už se rozjela, je tam zdržení zhruba na 5 minut, a to ve směru od Prahy od stého 80. kilometru, především pro nákladní dopravu, osobní auto už projedou levým pruhem bez větších problémů. Zdržíte se na příjezdu do Prahy po D1, na posledních několika kilometrech u Chodova je totiž kolona zhruba na 10 minut, no a na Pražském okruhu se potom zdržíte ještě stále i na D5 a dál na Pražském okruhu směrem k D1 zhruba 15 minut, na 10 minut je potom kvůli hustému provozu taky kolona v opačném směru na letiště. Tak šťastnou cestu a především pevné nervy. Teď už pokračuje Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji. Ano, musím konstatovat, že vám to tady neuvěřitelně pálí, protože poslední slovo padlo včera, ale padlo i dnes dopoledne, takže vy jste sklidili přesto pár tisíc, bylo to skromnější. A jak to vypadalo právě dnes po ránu, tak víc už za chvilku. No a teď vám posílám kapelu, která je tady za 14 dnů osobně. Duran Duran, Lucie Bílá taky.

0: Jsou to legendy, je to pojem a je to prostě kapela celé jedné generace a za 14 dnů je tady máme na jejich českém pražském koncertu v O2 Aréně. To byly Duran Duran a jejich Obyčejný svět. Teď máme 15 minut po 19. hodině, no a já zjišťuji, jak dobří jste, protože právě dnes padlo poslední slovo Saše Rošelová, takže padlo včera, padlo i dnes, neuvěřitelné věci. Nedávno byl u nás právě Saša Rošel hostem a prozradil, co je pro herce nejvyšší ta nejhorší věc, a vy jste dneska správně tepli, že to je ta škytavka, takže jste získali 2000 korun, 2500 korun, tedy padlo poslední slovo a zase jsme to nastartovali znovu a jedeme dál a dál a máme tady pro jistotu, no to je jako rychlost, máme tady poslední slovo, tentokrát výborné slovenské zpěvačky Anny Kirchner, a ta vyprávěla o svém bytě v Londýně a prozradila, co jí na zahradě stále chybí. Co jí chybí. Tak to je otázka toho zítřejšího typování. Volejte Márovi a volejte také Lubce, a to první ranní kolo je tady pro 11. červen mezi 7. a 8. hodinou. Už pro vás máme krásných 1500 korun. Tak vám na to držím palce. A jestli uhodnete i zítra, no tak v pořádku. Za chvilku Sting, Tones and I, taky Miles Smith a Stay.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Fields of Gold a to byl Sting před půl osmou. Také dorazila dnes mezi nás po randaky mimořádně půvabná dáma, herečka Sára Rychlíková. No a co nám přišla sdělit, říct, to vám vezu, už za chvilku.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Byla tady dnes po ránu Sára Rychlíková, která taky bude poprvé účinkovat na shakespearovských slavnostech, kde by měla stvárnit Adrianu v novince Komedie omylů. Ale v našem ranním rozhovoru prozradila, kde co. My jsme se jí samozřejmě ptali taky na ten možný detox. Detox, ale který se týká socek, sociálních sítí. Tak jak to má?
2: Dala jsem si ho po 2 letech na DAMU, protože moje maminka mi říkala od 16 let, že jsem závislá a že mě někde zavře. Myslím si, že teď je závislá ona teda. Ale dala jsem si ho po 2 letech, kdy mi připadalo, že si víc s lidma píšu, než s nima mluvím. A byli to lidi, kteří bydleli třeba kousek ode mě, nebo si myslím, že jsme na sebe měli čas. A mně připadá, že už jsme si zvykli na to, že je vlastně nějak snazší si napsat nebo zavolat, než si říct, hele, pojď dolů i na těch 25 minut. Takže já jsem udělala tohle, vytřídilo se mi pár přátel, pár lidí a já jsem si zároveň odpočinula a byl to dobrý krok, asi měsíc a půl. Pak jsem to měla po roce taky, ale to nebylo jako kvůli nějaký změně, jenom jsem to nechtěla.

0: Summer of 69 a do toho deštivého večera, který tady máme v dalších hodinách, jak se dívám, taky mít budeme, tak s tím počítejte. I tenhle senzační Brian Adams s rokovou vypalovačkou z 80. kde opěvoval léto roku 69, ale v jednom rozhovoru taky prozradil, že Grab Pack to je přeci o té poloze 69, na kterou občas v létě máme chuť. Ale jestli jako je to šprýmař, anebo jestli je to pravda, těžko říct, ale nekažme historku pravdou. Za chvilku Genesis, Starship, taky Callum Scott a taky Petr Jablonský, který byl samozřejmě tázán v neděli ve svém lifeu.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Ahoj Peťo, tady je Luboš.
1: Ahoj Luboši, zdravím.
2: Já tě zdravím. Já bych se chtěl zeptat Oldy Kajzera, jak se mu natáčelo ten jeho souboj s Pitlem a s Kozou kdysi dávno ještě za jeho mladých let.
3: No nazdar, nazdar, nazdar, čověče, tak já, to je úžasný. Hele, já jsem tady snad v lifeu dneska poprvé, já jsem tady ještě snad nikdy nebyl, tak tě zdravím, nazdar, nazdar. Ty jsi ptal na ten Pitel, no tak samozřejmě ano, to byla ta scénka, těžký život tělocvikáře Jaška, možná mladší to neznají, no tak já zkusím nahodit tělocvikáře Jaška, abyste si všichni vzpomenuli.
4: Už nazdar, moje jméno je Jašek. V partě mi říkají Činka a v dobrý partě Palačinka. A jenom v dobrý partě. Jo? Ta koza, já musím.
3: A tak to jsem si spadil. Jo, tak bylo to, to bylo dávno, to jsem byl ještě mladý, to mi to utíkalo se skákání přes kozu. No nádhera, ten Pitel prostě, můj pitel, na to se vždycky rád podívám. Na svůj Pitel před těma 30 lety. Kolik, nebo to bylo možná už víc, 40 lety. No, ale každopádně, těžký život tělocvikáře Jaška, na to vzpomínám velmi rád. No a vůbec na ty scénky z Kouzelníka. Třeba růženu, ano, já ti udělám růženu. Chceš udělat růženu?
2: Udělej mě růženu.
5: Tak já vás zdravím teda. Tak nervózní prostě, ještě jsem se ráno blbě ufikal finu a já jsem kráva, no. Tak nevím, tak bych prostě třeba řekla něco, takovou třeba nějakou báseň, ať bych řekla. Mám říct, jo?
2: No řekni.
5: Ale tak já řeknu báseň o lásce, kterou jsem se jako složila. Ano. Jsi takový blbý. Tak já to řeknu teda. Holky, nechte toho. Jmenuje se to Ach ta láska, oj, oj, oj. Ach ta láska, oj, oj, oj. Nemá kraje, nemá konce. Studem rudý plochý spoj vyznal lásku elektronce. On měl tělo placaté, ona zase baňaté. No nesmějte se, nezáviďte. Děti budou z rudy, vidíte. Ty jsi byl z dopanty. Jsi blbaj.
3: No tak nic, dobrý, doufám, že to slyšeli všichni. Měj se krásně. Ahoj.
6: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
7: Hudební novinky.
6: Trby ze světa slavných.
7: Song za odměnu.
6: A dorazí i zajímavý host.
7: Kdo to bude tentokrát?
8: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
7: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
6: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

słowa tłuszczowe. Przed kajtu cudzie.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now, to byly Starship na frekvenci 1, tak i zítra nás čeká déšť po celý den. Více ve zprávách spolu s Ondrou už za půl minuty.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
2: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
3: Já vám přeju hezký večer. Česká televize uplatnila vůči bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi smluvní sankce za porušení konkurenční doložky. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let a zdržíte se na Pražském okruhu. Česká televize uplatnila vůči svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi smluvní sankce za porušení konkurenční doložky. Ta omezuje jeho působení v jiných médiích. Zároveň zastavila Moravcovi další měsíční výplaty, které mu doložka zajišťovala. Na dnešním zasedání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Výši pokuty ale nezdělil. Moravec řekl, že doložku pokládá za neplatnou. Podotkl, že od televize po rozvázání pracovního poměru nezískal ani korunu, protože všechny platby vrací. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Ta bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Dnes to řekl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny za 8 miliard korun bude podle Beneše možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík.
4: Dlouho se tady nic nepostavilo. Poslední přečerpávací vodní elektrárna, velká vodní elektrárna, byla uvedena do provozu na Dlouhých Stráních 1996. To znamená, už v tuto chvíli to je 30 let. To, co teď jsme tady dneska vybubnovali, tak je totální modernizace Orlické elektrárny, kdy budou uvedeny do provozu 4 nový soustrojí. Ten beton, ať už ta samotná hráz, ty betonové části zůstanou původní, je to komplexní modernizace.
3: Elektrárna zvládne uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba asi 80 tisíc českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne příští rok, hotovo má být v roce 2033. V Česku jsou teď velké přečerpávací elektrárny v Dlouhých Stráních na Šumpersku, Dalešicích na Třebíčsku a ve Štěchovicích u Prahy. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek a Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla komunistickým režimem perzekuována. Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradí Josefa Dvorníka. Ten tým zachránil v baráži. Klub také informoval, že 51-letý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i 14. Slovácko. To se zachránilo proti Artisu Brno.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Také v noci bude opět zataženo s deštěm, především na západě a severozápadě Čech s přeháňkami. Během noci bude deště od jeho západu postupně ubývat. Na gránu se může na jihu protrhávat oblačnost. Teploty v noci budou kolem 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra potom bude 14 až 18, na jeho Moravě až 20 stupňů. A také zítra ještě čekáme deštivé počasí. Výjimečně se objeví pouze zmenšená oblačnost. Během dne postupně bude ale doprovázeno počasí četnými přeháňkami. K večeru potom ale mají přáňky ustávat.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Ještě stále panuje hustý voz na Pražském okruhu, a to ve směru od letiště k dálnici D1, konkrétně na 13. až 20. kilometru. Necháte tam zhruba 5 až 10 minut. Dobrá zpráva přišla z Brna z dálnice D1. Tam se už jezdí bez větších komplikací. Naopak na D2 ještě stále přetrvává kolona na posledních 5 kilometrech před Brnem. Tak šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji ve středu. Mimořádně dešťovo teď máme ve středních Čechách. Já doufám, že my vás máme někde v pohodě, v suchu, všechno v pořádku a že ten dnešní den byl pro vás dnem šťastným. Šťastné okamžiky hitparádové z minulého století máme je tady pod palcem, tak za chvilku vám připomenu hit, který jste možná taky milovali, ale teď činasky Marquez anebo Cyrilla Stumbling In.

0: Jediná paralela, jeden z prvních velkých hitů kapely Činasky, tady na Frekvenci 1. Tak dáme si rok 1989. Červen roku 1989. Rozpomenete se, kde jste byli, co jste dělali. Je to jisté, v těch letních hitparádách naplno kraloval Jason Donovan s tímhle kusem. Let with a kiss. To byla velká sázka na úspěch, no a Jason Donovan s trojicí Stockaitken a Waterman neudělal nic jiného, než vzali velký hit Briana Highlanda, což byl velmi populární zpěvák v 60. letech a prostě jenom přespíval jeho velký hit z roku 1962. Byl z toho obrovský úspěch, protože Jason Donovan se vlastně stal prvním australským umělcem, který se dostal na první místo v britské hitparádě a to se počítalo z toho. Bylo velké show. Takže Sealed with a Kiss, Jason Donovan, máme ho tady pro vás v zásobě, stejně jako jeho další hity, stejně jako další a další. Tak Meet Your, taky Cher, anebo Leony, By Your Side.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Čure, slavná postava kapely Al Travoxa, jeho solo výlet před půl devátou tady na Frekvenci 1. Celý příští týden vás budeme lákat na Bloodfest, což je parádní akce, která se bude koncem měsíce konat v Hradci Králové. Tak rád připomenu hodně soutěží, které nás budou čekat příští týden, ale teď zase Sukanek a kolečko. Tak drazí, co vás trápí?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Poradíte mi, jak začít s chovem slepic? Drahá vajíčka mě asi přinutí. Radím 34 Kladno.
3: No klasika, já bych hned se pustil do toho, protože to mě zajímá, co ty si myslíš o tom, jako co bylo dřív. Slepice nebo vejce. Přemýšlel jsi nad tím někdy?
2: Přemýšlel, myslím, že se nás tady dokonce jenom na to jako zeptal.
3: Já jsem se vždycky bál přemýšlet o tom.
2: Jako víš co, když je, já si myslím, že to je blbost, že prostě vlastně slepice se narodila stejně jako Eva, když na to budeme biblicky,
3: no.
2: Tak Eva vlastně vznikla z toho Adamova žebra,
3: ano.
2: Takže slepice vznikla z kohoutova žebra. Takže nejdřív bylo kohoutovo žebro,
3: no.
2: Pak byla slepice,
3: no.
2: A ta začala snášet vejce, takže slepice byla dřív, ještě dřív byl kohout.
3: Takže tím je opravdu tohle celý vyřešený, to, tak co lidstvo si klade tuhle tu otázku celé roky?
2: Vždycky je to řešený, no.
3: Tak super.
1: No. Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
4: To nejlepší.

0: Armstrong, Katabella, Michael Jackson, tady je večerní frekvence. 9 minut, máme po půl deváté. Odstartoval megafestival Rock for People. Vy, pokud vyrážíte, já vám budu přát aspoň trochu schudnější počasí na ty další dny a hlavně na celý nadcházející víkend. A doufám, že skvěle taky bude na Bloodfest, což je festival britského zpěváka Youngblooda, momentálně jako hvězda zářící. No a letos se tento festival poprvé uskuteční mimo Velkou Británii a jeho zastávkou bude právě Česká republika. Takže v sobotu 27. v parku 360 Youngblood. Ale nejenom on, ale taky Bethy Clyrou a Primal Scream tam budou, nebo česká zpěvačka Pam Rabbit. Proč o tom mluvím? Protože celý příští týden v různých časech budeme soutěžit hned o 4 volné vstupenky. 4 volné vstupenky v každém kole právě na tuhle akci Bloodfest. Sobota 27. červen, park 360 v Hradci Králové. Tak pokud byste rádi vyrazili na tuhle prestižní a výjimečnou akci, tak buďte v pozoru a já samozřejmě nemůžu prozradit, v jakých časech budeme soutěžit, ale máme jako pro vás poměrně hezký náklad, velký náklad vstupenek. Už za chvíli Palo Habera nebo Ray Dalton Blood Running.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává opět Ondra Albrecht.
7: Já přeju hezký večer. Podle ministra Červeného nejsou na další dotované rekonstrukce domů peníze. Americký prezident Trump uvedl, že Spojené státy tvrdě zaútočí na Irán, pokud nebude mírová dohoda. A zdržíte se na Pražském okruhu. Podpora z programu Nová zelená úsporám se změnila. Zatímco dosud mohly domácnosti čerpat dotace, nově půjde hlavně o bezúročné půjčky, až do výše 2 milionů korun na rodinný dům. Přičemž nízkopříjmové domácnosti si zachovají možnost získat dotaci až 400 tisíc. Nové podmínky před časem představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Ten dnes v našem presklubu vysvětloval, proč museli podporu tak výrazně omezit.
8: 10. listopadu roku 2025 tehdejší ministr životního prostředí pan Hladík musel zastavit novou zelenou úsporám a novou zelenou úsporám Light, protože přečerpal modernizační fond o 10 miliard korun. My v tento moment prostě nemáme ty finanční zdroje. My je budeme mít v čase a budeme mít daleko menší částku.
7: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Památku cyklisty, který zemřel ve čtvrtek 4. června po střetu s autobusem v Praze Krči, si dnes přišli připomenout asi 200 lidí. Navzdory silnému dešti v místě nehody, kde bylo instalováno symbolické bílé kolo, zapálili svíčky a drželi minutu ticha. Pětní cyklojízda, kterou uspořádali členové Critical Mass Praha ve spolupráci s Bike Kitchen Praha a spolkem Automat, má připomenout všechny cyklisty, kteří přišli o život při jízdě na kole v hlavním městě. Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že Spojené státy velmi tvrdě zaútočí na Irán, pokud nebude podepsána mírová dohoda. Později také prohlásil, že státy z Iránu vyváží miliony barelů do ropy a tvrdil, že na to Teherán přišel až teď. Zatímco americký ministr energetiky Chris Wright mezitím uvedl, že o vyvážení milionů barelů ropy z Iránu neví, jak píše agentura Reuters. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa dnes v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jegrovou. Tentokrát Manuel dosáhla času 50,13 sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: A po upršené noci přijde také upršený čtvrtek. Teploty se udrží kolem 14 až 18 stupňů Celsia. Pouze výjimečně se protrhá oblačnost, čeká nás během zítřka také déšť a přehánky. Až k večeru potom očekáváme, že srážky ustanou a oblačnosti ubyde.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
7: Hustý provoz ještě stále panuje na Pražském okruhu ve směru k D1, a to konkrétně na 13. kilometru, a také v opačném směru ve směru k letišti na 6. až 13. kilometru, kdy necháte zhruba 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Milan Bílek.
6: Marta Jandová se taky dneska rozdávala, zamíříme k tomu za malou chvíli, no a teď si pojďme hrát David Koller, Leona Luz, anebo Ozone, Radio Stadium Day.

0: Povedená solovka Davida Kolera, chci za sobě spát od Aby, tady pro vás mám ten hit o tom, že vítěz bere všechno a to platí. Winner takes it all, Chesney Hawkes a taky je Číren a Sapphire. Teď Marta Jandová, tak míříme do dnešního dopoledne.
1: A teďko bych měla volat panu Jirkovi Stránskému a je to od kolegyně. Haló?
2: Ano.
1: Haló. Dobrý den, mluvím s panem Jirkou Stránským.
2: Ano, u telefonu.
1: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše kolegyně z Ariesu ve Vrchlabí mi prozradila, že máte narozeniny!
2: Jo.
1: Uhu, Jirko!
2: Děkuji.
1: Krásný dobrý den ještě jednou. Protože já vysílám v rádiu každý den a mám tady takovou rubriku právě, která je k narozeninám a volám vždycky. A vaše kolegyně mi napsala e-mail. Napsala mi, že by vám chtěla popřát skrz mě všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a konečně už tu pravou. Šťastný krok a rok do té padesátky. Tak co vy na to?
2: No, pěkně, překvapila mě.
1: To je dobře, protože od toho to tady je. Od toho tady jsem, abych překvapovala. Máte dneska hezký den? Máte dneska hezký den, jo?
2: Mám výborný. Mám nějak... dobrý kolektiv, pěkný mladý holky. Nějaký chlapce.
1: No tak, takže nějaká oslavička bude, bude to cinkat, jo? Bude se objímat.
2: Na příští rok až.
1: Dobře.
2: Až bude se slavit. Teď to je jenom takový číslo.
1: Teď to je taková, no to je vždycky jenom číslo.
2: No. Ano, přesně tak.
1: No. Tak jo, děkuji. Milý Jirko, mějte se krásně, ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuji,
1: děkuji moc. Děkuji. Naschledanou.

Winner Takes It All, to byl jeden z největších hitů tahle legendární skupiny. To byla ABBA s námi o 9:30 a bylo to o melancholii. A teď nám tady, jak mi ta Falskog zpívala, o konci milostného vztahu a taky rozvodu. Ačkoliv byla napsána v době rozvodu členů skupiny Björna a Agnety, tak Björn vždy odmítal, že by byl text 100% autobiografický a podle něj přidal ten obecný popis rozchodu, kde jedna strana odchází jako vítěz a vítěz bere všechno, winner takes it all, a ta druhá strana je prostě poražená. Pokud si pamatujete na klip, tak on byl taky takový posmutnělý, natáčel se na švédském ostrově Marstrand a krátce právě po zmiňovaném rozchodu, což tomu videoklipu vlastně dodalo melancholickou atmosféru. No a jestli jsem zmiňoval melancholii, tak já bych ji trošku nastavil v tom deštivém večeru, tak si dáme Olmo.

Big Love, to byly Roxette na frekvenci 1. Tak o čem jiném může být zítřejší press club než právě o fotbale, protože zítra startuje ostře sledovaný fotbalový šampionát v Americe. Hostem press clubu s datem 11. června bude bývalý špičkový fotbalista, čtvrtfinalista mistrovství světa z roku 1990. Ano, Josef Chovanec a Ondra Kopa si s ním bude povídat o šancích české reprezentace na zahájené mistrovství světa v Severní Americe. Tak, zítra velký start, zítra také fotbalový press club, tak aj do toho 11. červnového dne vstoupíte tou správnou nohou. Ale my spolu jedeme dál, za chvilku BSP, David Guetta, nebo teď Anti Hero, a tady je Taylor Swift.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let a teploty se udrží ve čtvrtek kolem 14 až 18, stále bude pršet. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Na semináři ve sněmovně to řekl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard, řekl předseda České diabetologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Prázdný. Odborná společnost proto spolu s ministerstvem zdravotnictví připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a jak zvládat její dopady. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Novinářům to řekl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík.
3: Dlouho se tady nic nepostavilo. Poslední přečerpávací vodní elektrárna, velká vodní elektrárna, byla uvedena do provozu na Dlouhých Stráních 1996. To znamená, už v tuto chvíli to je 30 let. To, co teď jsme tady dneska vybubnovali, tak je totální modernizace Orlické elektrárny, kde budou uvedeny do provozu 4 nový soustrojí. Ten beton, ať už ta samotná hráz, ty betonové části zůstanou původní, je to komplexní modernizace.
2: Elektrárna jednorázově uloží až 750 MWh, to je denní spotřeba 80 tisíc domácností. Ostrá fáze začne příští rok, hotovo má být do roku 2033. V Česku jsou aktuálně 3 velké přečerpávací elektrárny, a to Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice u Prahy. Zemřela Zdena Mašínová ve věku 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek a Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na západ, byla komunistickým režimem perzekvována. Novým trenérem fotbalistu Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradil Josefa Dvorníka. Klub informoval, že 51-letý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i 14. Slovácko, to se zachránilo proti Artisu Brno.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Teploty v noci budou kolem 10 stupňů Celsia a bude deštivo. Deštivo ostatně bude také během celého čtvrtka, kdy teploměr ukáže kolem 14 až 18. Na jižní Moravě až kolem 20 stupňů Celsia. Deště se ale nezbavíme. Přehánky nás čekají celý den. Pouze ojediněle se místy může protrhávat oblačnost. Pouze k večeru se potom začne oblačnost protrhávat a déšť také začne ustávat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
4: Hezký večer vám přeji po 22. Máme středu, možná by bylo dobré nahlédnout do víkendu, který je před námi, který by měl být, doufám, už o kousek lepším počasí, protože je tady hromada akcí, víkend otevřených zahrad, Pražská muzejní noc, anebo na Pálavě Lucky Christmas Weekend, což je znamenitá akce, která se týká těch nejlepších amerických kar. Tak něco probereme už za chvilku, teď Michael Fields, anebo opět Radeček a bratři.
1: Jedna.
0: A Milan Bílek.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Man in the Rain a to je Mike Oldfield. To odpovídá Man in the Rain. To platí pro ten dnešní večer. Tak co o víkendu? Máme tady, jak se dívám, Pražskou muzejní noc. Je to takový ten tradiční kulturní svátek, který proběhne v sobotu 13. června. No a během večera otevírá své brány více než 60 muzeí, galerií a taky kulturních institucí. Pokud to máte rádi, tak sobota. No a dál Dotkni se písku. Naopak jižní Čechy a v Písku je nádherně, tam od pátku 12. června do neděle budou probíhat dva dny plné koncertů divadla Historie a taky kvalitní gastro. Jinak na Velkém náměstí bude vystupovat Foká, Aneta Langerová, Emma Smetana, Jordan High a taky Tata Boys. No a do třetice zmíním místo, které mám rád, Pálava. Ano, tam se bude konat 17. ročník největšího srazu amerických automobilů v České republice, který startuje zítra, potrvá až do neděle. Takže klasika, autokemp Merkur v Pasohlávkách na jižní Moravě, akce, která se jmenuje Lucky Cruisers Weekend. Je z čeho vybírat a těch akcí je dál a dál velká hromada. Tak si to užijte. Za chvilku Enik má Petr Muk, teď Pink a Trust Fall.

0: příjemný večer vám přejeme zpátky do rána. Sára Rychlíková dorazila, znamenitá česká herečka. Hrála kde co? A jak se jí třeba hrála figurantka při rekonstrukci vraždy v Metodě Markovič? Pamatujete na tu scénu?
1: Já jsem si to vyzkoušela a pak posledně jsme se dostali k nějakému dialogu, jestli to opravdu bylo potřeba, a bylo. Ty slečny to dělali často jako ty sekretářky. A my jsme to jenom točili. Nebylo to, nebyla to ta pravda, nebo byla to pravda na kameru, ale no. A když za mnou stál Péťa, který hrál
2: Petr Uhlík,
1: tak si to neumím si, bylo to i tak pro mě nepříjemný, nekomfortní nějaká zóna. A neumím si představit, že bych byla v jejich kůži.
2: Rekonstrukce vraždy to vlastně bylo.
1: Jako za nima stál člověk, který
2: to fakt spáchal.
1: A několikrát třeba zabil, jo. Takže si myslím, že na to, že to byla dívka, třeba v mém věku, tehdy 26, a stál za ní někdo, kdo ještě třeba, nevím, měsíc zpátky, jako zabil naposledy, já si to vůbec neumím představit.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben,

0: Sama Like You a to byla Adele. Příjemný večer vám přejeme. Tak blíží se to, blíží, je to mistrovství světa ve fotbale v Mexiku, v Americe. Samozřejmě to se promítne a hodně bude promítat i do zpráv. Tak ten první zápas začíná v pátek ráno ve 4 ráno. V pátek ráno tedy ve 4 a budeme hrát spolu s Jižní Koreou. Tak pokud byste to chtěli sledovat přímo, tak musíte jako hodně upravit svůj režim. Každopádně držíme palce. Zítra pro vás máme taky velmi zajímavý press club, kde vás budeme chystat vlastně na ten šampionát, který nás čeká spolu s velkou fotbalovou legendou. Dorazí do rozhovoru s Ondrou Kopou Josef Chovanec. Takže bude to v dalších dnech hodně fotbalové. A doufám, že i to vy rádi. Za chvilku Celine Dion, Marek Ztracený, teď Dua Lipa, Love Again.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle ministra Červeného nejsou na další dotované rekonstrukce domů peníze. Americký prezident pohrozil Iránu dalším útokem, pokud nebude mírová dohoda. A teploty ve čtvrtek půjdou k 18 stupňům Celsia. Pršet přestane až k večeru. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Podpora z programu Nová zelená úsporám se mění. Zatímco dosud mohly domácnosti čerpat dotace, nově půjde hlavně o bezúročné půjčky. Přičemž nízkopříjmové domácnosti si zachovají možnost získat dotaci alespoň 400 tisíc korun. Nové podmínky před časem představil ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Ten v našem presklubu vysvětloval, proč museli podporu tak omezit.
2: 10. listopadu roku 2025 tehdejší ministr životního prostředí pan Hladík musel zastavit novou zelenou úsporám a novou zelenou úsporám Light, protože přečerpal modernizační fond o 10 miliard korun. My v tento moment prostě nemáme ty finanční zdroje. My je budeme mít v čase a budeme mít daleko menší částku.
1: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Památku cyklisty, který zemřel ve čtvrtek 4. června po střetu s autobusem v pražské Krči, si přišli připomenout zhruba 200 lidí. Navzdory silnému dešti v místě nehody, kde bylo instalováno symbolické bílé kolo, zapálili svíčky a drželi minutu ticha. Pietní cyklojízda měla připomenout všechny cyklisty, kteří přišli o život při jízdě na kole v hlavním městě. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy velmi tvrdě zaútočí na Irán, pokud nebude podepsána mírová dohoda. Později také prohlásil, že státy z Iránu vyváží miliony barelů ropy a tvrdil, že na to Teherán přišel až teď. Zatímco americký ministr energetiky Chris Wright mezitím uvedl, že o vyvážení milionů barelů ropy z Iránu nic neví. Informovala o tom agentura Reuters. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa dnes v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jagrovou. Tentokrát Manuel dosáhla času 50,13 sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty budou kolem 14 až 18 stupňů Celsia, bohužel se nezbavíme ani deště. Přehánky nás čekají během celého dne na většině území České republiky. Pouze ojedinělé se místy může udělat polojasno. K večeru potom ale začne srážek ubývat a oblačnost se má začít protrhávat na většině území. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
3: Hezký večer vám přeji po 23. Jak jste slyšeli, tak zali to bude docela obstojně. Dnešní večer máme s deštěm a podobné to bude také zítra ve čtvrtek, tak s tím počítejte. Teď vám posílám extrém Čechomor a taky Rihanna Diamonds.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Modern Words, a to byly Extreme, takhle hezky do toho dnešního červnového večera. Kdo s námi bude zítra, v zítřejším ránu? Jana Švandová, významná česká divadelní, filmová, taky televizní herečka, která má velké charisma, komediální talent a myslím, že je taky obdařena nestárnoucím vzhledem. Takže zítra, v zítřejším ránu, u nás u Lubky a Míry. Tak posíláme Johna Sekádu, teď Leony, Don't Worry. If the

Udolí včel, to byla Anna K. na Frekvenci 1. Nejdůležitější událostí zítřka bude startující mistrovství světa ve fotbale, takže zítra to začne o 7:30 našeho času tím opoledním startem, tou velkou zahajovací akcí. No a český tým hraje v pátek ráno ve 4:00 s Jižní Koreou, tak držme palce na start. Teď o Rednex a Hold Me For A While.

0: Tears in Heaven, to byl Eric Clapton, tady je frekvence 1 do půlnoci, pár minut. Tak ode mě dobrou noc až do rána, hezky si žijte, no a já se na vás na frekvenci 1 těším, jako vždy, na finále následujícího víkendu. Takže v neděli po 19. užívejte.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let a teploty se udrží ve čtvrtek kolem 14 až 18, stále bude pršet. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Na semináři ve sněmovně to řekl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard, řekl předseda České diabetologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Prázdný. Odborná společnost proto spolu s ministerstvem zdravotnictví připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a jak zvládat její dopady. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Novinářům to řekl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík.
3: Dlouho se tady nic nepostavilo. Poslední přečerpávací vodní elektrárna, velká vodní elektrárna, byla uvedena do provozu na Dlouhých Stráních 1996. To znamená, už v tuto chvíli to je 30 let. To, co teď jsme tady dneska vybubnovali, tak je totální modernizace Orlické elektrárny, kdy budou uvedeny do provozu 4 nový soustrojí. Ten beton, ať už ta samotná hráz, ty betonové části zůstanou původní, je to komplexní modernizace.
2: Elektrárna jednorázově uloží až 750 MWh, to je denní spotřeba 80 tisíc domácností. Ostrá fáze začne příští rok, hotovo má být do roku 2033. V Česku jsou aktuálně 3 velké přečerpávací elektrárny, a to Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice u Prahy. Zemřela Zdena Mašínová ve věku 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek a Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na západ, byla komunistickým režimem perzekvována. Novým trenérem fotbalistu Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradil Josefa Dvorníka. Klub informoval, že 51-letý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i 14. Slovácko. To se zachránilo proti Artisu Brno.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty v noci budou kolem 10 stupňů Celsia a bude deštivo. Deštivo ostatně bude také během celého čtvrtka, kdy teploměr ukáže kolem 14 až 18. Na jižní Moravě až kolem 20 stupňů Celsia. Deště se ale nezbavíme. Přehánky nás čekají celý den. Pouze ojediněle se místy může protrhávat oblačnost. Pouze k večeru se potom začne oblačnost protrhávat a déšť také začne ustávat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ptáš
2: se dál, až ti odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: Podle ministra Červeného nejsou na další dotované rekonstrukce domů peníze. Americký prezident pohrozil Iránu dalším útokem, pokud nebude mírová dohoda. A teploty ve čtvrtek půjdou k 18 stupňům Celsia. Pršet přestane až k večeru. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Podpora z programu Nová zelená úsporám se mění. Zatímco dosud mohly domácnosti čerpat dotace, nově půjde hlavně o bezúročné půjčky. Přičemž nízkopříjmové domácnosti si zachovají možnost získat dotaci alespoň 400 tisíc korun. Nové podmínky před časem představil ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Ten v našem presklubu vysvětloval, proč museli podporu tak omezit.
2: 10. listopadu roku 2025 tehdejší ministr životního prostředí pan Hladík musel zastavit novou zelenou úsporám a novou zelenou úsporám Light, protože přečerpal modernizační fond o 10 miliard korun. My v tento moment prostě nemáme ty finanční zdroje. My je budeme mít v čase a budeme mít daleko menší částku.
1: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Památku cyklisty, který zemřel ve čtvrtek 4. června po střetu s autobusem v pražské Krči, si přišli připomenout zhruba 200 lidí. Navzdory silnému dešti v místě nehody, kde bylo instalováno symbolické bílé kolo, zapálili svíčky a drželi minutu ticha. Pietní cyklojízda měla připomenout všechny cyklisty, kteří přišli o život při jízdě na kole v hlavním městě. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy velmi tvrdě zaútočí na Irán, pokud nebude podepsána mírová dohoda. Později také prohlásil, že státy z Iránu vyváží miliony barelů ropy a tvrdil, že na to Teherán přišel až teď. Zatímco americký ministr energetiky Chris Wright mezitím uvedl, že o vyvážení milionů barelů ropy z Iránu nic neví. Informovala o tom agentura Reuters. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa dnes v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jagrovou. Tentokrát Manuel dosáhla času 50,13 sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty budou kolem 14 až 18 stupňů Celsia, bohužel se nezbavíme ani deště. Přeháňky nás čekají během celého dne na většině území České republiky. Pouze ojedinělé se místy může udělat polojasno. K večeru potom ale začne srážek ubývat a oblačnost se má začít protrhávat na většině území. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let a teploty se udrží ve čtvrtek kolem 14 až 18, stále bude pršet. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Na semináři ve sněmovně to řekl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard, řekl předseda České diabetologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Prázdný. Odborná společnost proto spolu s ministerstvem zdravotnictví připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a jak zvládat její dopady. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Novinářům to řekl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík.
2: Dlouho se tady nic nepostavilo. Poslední přečerpávací vodní elektrárna, velká vodní elektrárna, byla uvedena do provozu na Dlouhých Stráních 1996. To znamená, už v tuto chvíli to je 30 let. To, co teďkon jsme tady dneska vybubnovali, tak je totální modernizace Orlické elektrárny, kde budou uvedeny do provozu 4 nový soustrojí. Ten beton, ať už ta samotná hráz, ty betonové části zůstanou původní, je to komplexní modernizace.
1: Elektrárna jednorázově uloží až 700